0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jak se vede?
0: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
0: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
0: A jo. Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
0: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
0: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
0: A, A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
0: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A? Co?
0: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
0: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
0: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
0: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
0: Jo.
1: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
0: No jo, to je zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
0: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
0: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
0: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
0: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se jich zrovna nevidím.
0: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
0: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
0: No jo.
1: A co je vám vlastně?
0: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
0: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
0: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. No. A nebo jste nějaký cimbrlík.
0: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
0: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
0: No jo, to je pravda.
1: Až přijel tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
0: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
0: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
0: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
0: no.
1: Píchá, jo. No,
0: buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
0: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě.
0: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
0: Ale já myslel, jako kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
0: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
0: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, no. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
0: A já myslel, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
0: Jo, a jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
0: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
0: to
1: že?
0: To bych teda řek.
1: No já už budu muset pomalonku, páč, já mám ještě nějaký učení.
0: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
0: Medicínu, no. Já taky, tak jsme no. Kolegové.
1: Taky jo.
0: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
0: No jo, to no, je pravda. Na

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň, toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

tam vejdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

řadě z vajec divokých. Všechna řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze touha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně.

My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík. Ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravý. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franz, to bylo za Rakousko-Uherska. Vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vypadají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějak, pá, normální, regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadili, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam, v tom ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.

život mi řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: meditate on it. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
2: Radio. Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí. Dřív než rychladnem a zblednem, ještě jednou hlavu zvednem.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Víte, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých? Že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že občas...
1: No to věřím, já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
0: No, tak to sem nepatří, to sem nepatří. Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete, ale... Co bytostně nesnáším, je, když někdo lže.
1: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo? Maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
0: Mě maminka říkávala, Jiřinko...
1: No, to teda ne, neříkala.
0: Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
1: No, to je podobný. Prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
0: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí, a tam se hádala do krve parta u smrkánku,
1: jo.
0: Já povídám, co je děti? A kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že ji dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte. Lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a já jsem... V životě nelhal ani v legraci.
1: No, a co na to ty děti?
0: Dali mi toho bůra. No. To je.
1: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
0: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
1: No právě.
0: Rozumím.
1: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivý.
0: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásné.
1: To je taky možné.
0: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý.
1: Jo.
0: Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní a řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
1: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
0: Ano, to je krásný.
1: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
0: To je vidět, ano.
1: Takový čtverák. Víte?
0: No, tak můj tatínek, můj tatínek to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
1: No, ale podívejte se.
0: Ne.
1: Nakonec vychovali nás dobře.
0: Nás dva.
1: No jistě. Jo, já se... například nelžu ani dopravním orgánům.
0: Neříkuj.
1: Ne, nelžu. Zastaví mě třeba, že jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, ať jsem chtěla být doma rychle, ať mi blbnou brzdy. No,
0: ona se pravda dokonce vyplácí, víte.
1: Jo, kde?
0: Ale jakože se rentuje, pravda.
1: Jo, takhle. Jo.
0: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej chlapec, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
1: Jo.
0: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase čekali Boučkovi a kde jsi byl, a on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly, a maminka povídá, vidíš to, táto, ten kluk nelže, pojď, já ti udělám.
1: A banánový mlíko.
0: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
1: Už byla ta rodina ospala.
0: No jo, to víte, už říkali, že nelže byl, a on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, jaký pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel. To se vypláčí, pravda.

přátelé, vyslechněte hrůzy plný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední.

0: Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Vyspatřil prý.
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stále.

0: i ten ti dám.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve dně spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání sám. Ty si to neuměl.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.

do tý holce si zvol na duši do konce fín. Hned ti bylo jasný, že seš v tom až po uši do konce fín.

přijde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dozněl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Country Rádio. Nově i v DAB+. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.

Ahoj kamarádi, tady je zde návřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. I přes sliby naší vlády důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy je na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo u ústavního soudu. Teď ministryně financí Alena Schillerová důchodcům zkázala, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, možné vrátit není. Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. Sezona jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Vyjdou vás o něco levněji, než kdybyste je koupili v obchodě a většinou i lépe chutnají. Většinou stojí kilogram pod 100 korun. Na letecký den nás pozve Luboš Dvořák.
2: Na letišti v Mladé Boleslavi se v sobotu 13. června uskuteční jubilejní 15. historical air show Letecký den, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Doprava v okolí letiště může kolabovat. Už od 9 hodin bude areál otevřen pro diváky. Hlavní program začne ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Od tornáda na Moravě už uběhl nějaký čas. Jak je to s opravami a rekonstrukcemi, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
3: Od okamžiku, kdy se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř 5 let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, hotovo ještě zdaleka není. Některá místa dokončení čeká, u jiných se to podařilo až teď. Jedním z takových míst je i lokalita u Červených domků v Hodoníně, kde se ve středu slavnostně otevřel nový park. Luděk Savana Urbánek, Hodonín.
0: Sport.
1: Ještě jedna skvělá zpráva z tenisu. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském dublu. S Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandru Kruničovou s Anou Danilinovou 6-2 a 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Mirek Hofman, skupina Greenhorns, píseň Hey Joe. Ano, tak tahle ta rozverná píseň otevřela dnešní, tedy pondělní vysílání na Country Radio Skaču a s Vláďou. Čas nám říká, že je 6 hodin a téměř 6 minut. A my vám samozřejmě přejeme krásné dobré ráno. Nejenom to, také vstup do toho dalšího červnového týdne. V této hodině nás čeká muzika. My v chvílích tu bude Žalman a spol. Vladimír Myší, Johnny Cash. Nahlédneme také na silnice, řekneme si něco málo o počasí. Budeme někoho z vás probouzet a navštívíme i kalendář, abychom se dověděli, že dnes svátek slaví Medard. Tak, my vám přejeme krásné dobré ráno a těšíme se na další povídání a na muziku.
1: Tak, hezké ráno s Žalmanem.

0: Posloucháte Country Radio teď v 6 hodin na 12 minut. Tak jak to vypadá s tím počasím pro dnešní den? Já myslím, že dnešní den bude parádní, zejména pro všechny, kteří mají na dnešek připravené nějaké krátké úbory, jo, to znamená krátké rukávy, krátké tričko. Já jsem dokonce viděla dneska pána, který jel na motorce, jo, a ten měl taky kraťasy a měl dokonce žabky.
1: Jo? Na motorce žabky.
0: Na motorce žabky, dobře. Taky mě to překvapilo, tak to už bych řekla, že je trošku moc málo oblečení ano. Na dnešní den, ale pokud vyrážíte bez motorky, klidně si ty žabky vemte.
1: No a ať už vyrážíte na motorce nebo čtyřstopým vozidlem, tak dávejte dobrý pozor, protože na trojice z Tábora do Prahy je kratší zdržení, a to mezi Benešovem a Mračí. Tam samozřejmě můžete očekávat nějaký problém, ale radostná zpráva je, že od Votic je dlouhodobě, tak jak tam bylo to omezení dlouhodobé, ve Votickém kopci skončilo, takže opět se pojíždí oběmi jízdními pruhy.
0: Oběma. Tak dobře, tak hurá, to chce fanfáru, ne? To si myslím, že uvolní tedy jako opravdu tu cestu velmi. Vidíte? Fanfára. Tak to je pro tu silnici a pro všechny silničáře, kteří se na tomto díle podíleli, tak jsme moc rádi. My si dáme teď v tuto chvíli Johnnyho Cashe a za chviličku i podrobnější počasí, nejenom pro dnešní den.
1: Čas 6.14. Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: slumbering. Tick-tock, tick-tock, his life's seconds numbering. Tick-tock, tick-tock, it stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Jak bylo, je a bude.
2: Tak 2 minuty po 6:45 se podíváme na počasí, které máme aktuálně po venku. Začneme sluníčkem, která nám dneska vyskočilo z postýlky na všechny 4, protože se těšilo na nový týden, jo, už ve 4:52. Takhle natěšené bylo podle mě při pondělku jenom sluníčko.
3: 4:52, co jsi řekla záměrně, proč má ty 4 nohy? Nebo ty 4 tam mají nějakou kontinuitu vzájemnou?
2: Nemají, prostě, nevím, jestli má sluníčko 4 nohy, to si na to přišel jak.
3: Proč jsi to říkala před chviličkou, vyskočilo na všechny 4 nohy.
2: Jo, no. Aha, jo, dobře. Fakt?
3: Ne, to nevadí.
2: To snad není pravda. Ty už jsem se nějak nakazila od tebe. 21.07, tak to je sluníčko, půjde do Hajanu.
3: 5,5 stupně Celsia, nejchladněji. To bylo naměřeno v roce 1837, 33,4 stupně Celsia pro změnu tropy v roce 2014. Překročíme tuhle tu vysokou teplotu či nikoli, to je otázka do pranice.
2: No tak jestli umíte udělat hodně velký krok, tak ji možná překročíme. A jestli ji dokážou udělat sluníčko, tak taky. Ale nevíme s těma 4 nohama, co? No. Jestli se dá dělat velký krok, jako nedokážu posoudit.
3: Tak 4x větší.
2: To ale dovíš to představit.
3: Ne.
2: Tak v tuto chvíli teploty se pohybují mezi 6 až 10 stupni Celsia. Jsou tady takové výjimky, jižní Morava hlásí 15 stupňů, ale skutečně to jsou jenom nějaké lokální, místní, vysoké teploty, tak, asi ano. Se tam nějak zahřívají.
3: Tak dneska má být jasno až polojasno, to dá samozřejmě rozum při teplotách, které si teď řekneme. A odpoledne a na večer bude v Čechách od západu přibývat oblačnosti, no a ty teploty. Krásně letní 23 až 28, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia.
2: No a jak začne právě k večeru přibývat té oblačnosti, tak se nám to nahromadí, jo, a při úterku už bude zataženo až oblačno a ty teploty nám padnou na 17 až 22.
3: No a ještě nějaká pranostika, Medardova kápě, 40 dní kape, tak to je jedna z těch, které se vztahují na 8. červnový den.
2: No a jestli nevíte, proč tahle pranostika platí, tak o ní si dneska budeme povídat a řekneme vám vznik této pranostiky, to je hodně zajímavé.
3: Ano, teď už česká lasy.
4: Jsou blázni, které trápí, co jiní dělají, co nadávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čas.

slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak se pojďme na tou dopravu podívat. Nejprve začínáme na kolejích, a to kratšími vlakovými výlukami. Teplice v Čechách, Hradejčín, Praha, Bubny, Praha, Masarykovo nádraží, anebo také Fulnek, Suchdol nad Odrou. To jsou vlakové výluky. Dnes pak, když směřujete tímto směrem nebo se chcete svést na těchto spojích, počítejte s náhradní autobusovou dopravou. Když jsme u autobusů, pojďme nahlédnout na silnice v Liberci. Tady se havarovalo v ulici Ampérova. No a ještě jedna dopravní nehoda, to je hlášena ze Slezské Ostravy v ulici Orlové. Došlo k další dopravní nehodě. Tolik tedy ve stručnosti informace z dopravy. Za chviličku tu budeme mít počasí a zprávy s Tomášem. A pak se podíváme na ty dnešní oslavence. Šťastnou cestu a krásné ráno s Country Rádiem.
2: Country Rádio.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. I kdyby pršelo několik dní v kuse, déšť by vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Je po nejsuším jaru od roku 1961 tak vyprahlá, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách má k ideálu stále velmi daleko. Válka v Iránu změnila situaci na trhu s ojetinami. Klesl zájem o dieselové vozy. Naopak rekordní poptávka je po elektromobilech. Sbírkou historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 76 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik ve sbírce má už 55 vozidel, které se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska máme pondělí 8. června a svůj svátek slaví Medard, což je mužské jméno germánského původu a význam jména je ten, kdo je silný. Domácké podoby jména zahrnují třeba jména jako Medek, Medík, to je tak hezký, mně se to tak líbí. Medardek, ale pozor, také se mu říká Dart, Dardek nebo Dardík.
2: No tak to je všechno nádherné, přejem pokopitelně všechno nejlepší, ať z té jeho kápě nám dnes nekape zase až tak moc. I když jsme si říkali, že dnes má být krásné počasí. V kalendáři je další krásné jméno, které já se přiznám, že ho slyším poprvé. Tím jménem je Pěva. Je to novější české ženské křestní jméno slovanského původu, no a znamená co jiného než pěvkyně, nebo krásně znějící a významově odpovídající řeckému jménu Kaliope.
1: No, je to docela vzácné jméno, protože v Česku někdo je, kdo ho nosí a prý je to asi 40 žen. Hmm. A víš, jak se jim říká hezky domácky, ano. Pěvča, pěvuška nebo pěvka. Pěvka se mi moc nelíbí, protože...
2: Já vím, co chci říct, dobře.
1: Ale pěvuška je moc hezký.
2: Když někdo šišlá nebo jde z restaurace, tak to může splést to jméno. Samozřejmě nechtěně.
1: Tak. Samozřejmě.
2: Světový den oceánu, to je další důležitá připomínka toho, že bychom se více měli věnovat ochraně přírody, snížit množství ulovených ryb a také bychom se měli snažit snížit jejich znečištění.
1: Ano, a to třeba zejména i opalovacími krémy, které totiž do vody uvolňují syntetické UV filtry a ty jsou právě ten velký problém, protože vlastně narušují hormonální systém mořských živočichů. A co je vůbec to nejzásadnější, že oni způsobují ničení korálových útesů a snižují plodnost ryb. Tak pozor na to.

0: Mary Lou. Pam pam.
1: Krásně nám skončila a dohrála písnička od Pavla Dobeše, Pam pam. My nebudeme používat citoslovce v souvislosti s počasím ani s dopravou, jenom si řekněme, že teploty jsou v rozmezí teď, tedy po ránu, a to v 6 hodin 43 minut od 15 do 9 stupňů. Jak to vypadá samozřejmě se sluníčkem, tak to nám vykouklo na oblohu před nějakou chvílí. No a dnes nám ty teploty vyšplhají až na 28 stupňů Celsia.
2: Tak podíváme se i na silnice, konkrétně na D8, pakliže jedete z Prahy na Ústí nad Labem, tak na 50. kilometru se zrazil náklaďák s osobákem. Projíždí se pouze levým pruhem, zatím je to tam bez kolony, ale co není, může být. Jinak máme velmi dobrou zprávu z okolí Brna, tak tam, kde třeba i o víkendu jsem zažila obrovské zácpy a prostě jako opravdu tlačenice čekáš i o víkendu, tak teď kolem Brna absolutní klid.
1: Aha, takže to vypadá, že jsi prožila krásný víkend kolem Brna na
2: silnicích. Jo, strávila jsem celý víkend kolem Brna. No ale teď klid. Takže pokud chcete, vyražte kolem Brna, krásně tam projedete.
1: Ano, tak až si dáme do Lipárny, tak vyrazíme i my dva. Ne, my zůstaneme tady. Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa.
2: Dobré ráno.

0: na Country Rádiu.
1: Krátce po 6:45 se jdeme někam dovolávat. Kam se dovoláváme, Vláďo?
2: Dovolávám se oslavenkyni nebo oslavenci.
1: Tak holce nebo klukovi?
2: Klukovi, Standovi se dovoláváme, protože ten má důvod k oslavě a má tady krásné přání, kterému někdo nechá samozřejmě prezentovat prostřednictvím Country Rádia.
1: Tak my to budeme prezentovat, jak nejlépe dokážeme.
2: Ano, ano, ano, přesně tak. Je tady také vybrán interpret, který by mu mohl zpříjemnit ten dnešní den. Konkrétní písnička tady není, ale my jsme od toho interpreta, kterého řekneme za chviličku, až nám to Stanislav zvedne, řekneme, o jakou se jedná. Pokud to zvedne teda ten telefon. Co myslíš?
1: Nevypadá to? Nevím, teď se modlím, teď mě můžeš prostě
2: jo,
1: rušit.
2: Dobře. Necháme to zazvonit ještě.
1: Ještě jednou.
2: Dobře.
1: Stando. No tak Stando, to jste nám nemohl udělat, ale při pondělku, to nezačínáme úplně dobře. Ale nevadí, prostě i takové věci se prostě můžou stát. Tak budeme hrát tady k narozeninám a písnička se jmenuje také vlastně k narozeninám Tři čuníci, jo. Je od Jaromíra Nohavici a budeme ji hrát pro Standu Novotného k narozeninám.
2: Ano, vše nejlepší k tvým narozkám ti přeje mamka s tátou. Užij si oslavu půl století na světě. Děkuji, Standa Novotný.
1: No tak písnička je připravená, snad se pobavíme my všichni s touhletou muzikou od Jarka Nohavici.
3: Řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají.

0: Nad námi svítí hvězda country, on. Tak když se podíváte teďka nad sebe a jste třeba někde venku nebo chystáte se jít ven, tak si myslím, že už tam žádná hvězda není.
1: No, já nad sebou vidím klimatizaci tady ve studiu country rádia.
0: No, ty jdeš si taky venku, že?
1: Jo, to je vlastně pravda, to mi uniklo tahle informace. Já věřím, že vám neunikne informace, která se bude týkat příští hodině. Po zprávách samozřejmě kapela Rangers a písnička Zvedněte kotvy.
0: No, vy nikam neodcházejte a nezvedejte kotvy, zůstaňte s námi.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
2: Včera jsem se vracel

0: Tantry počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Takové jsou plány současné vlády. Ani letošní ročník pivních slavností Oktoberfest v Mnichově nebude žádná láce. Kdo se chystá v některém ze stanů na tamní tereziánské louce ponořit rty do pěnivého moku, musí počítat s cenou 15,90 euro, tedy asi 385 korun za tuplák. Teď se vrátíme zpátky domů. Prázdná Labská přehrada je vzácnost, která se jen tak nevidí.
2: Současní obyvatele Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: O veřejné dopravě teď Luděk Savna Urbánek, který má novinky.
3: Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, tak se jmenuje projekt, který má zjednodušit cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Jako první byla toto pondělí spuštěna autobusová linka Strání Nové Mesto nad Váhom a od 30. srpna přibude linka na trase Zlín Luhačovice Uherský Brod Trenčín. Luděk Savna Urbánek, Uherský Brod.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Filip se tak skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí. Motorsportem končíme další zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: skupina Rangers, zvedněte kotvy. Pak, když teď vstáváte, to znamená v 7 hodin a 6 minut, tak vás nechceme nějakým způsobem negovat v tom, že byste měli konečně zvednout kotvy a jít něco dělat, jo. Ale mnozí z vás si samozřejmě tuhle tu píseň vemou za své a řeknou si, krásně nám zpříjemnila to ranní vstávání.
1: No určitě, já si myslím, že při pondělku, když budete vstávat a probudí vás nějaký ten sluneční paprsek, že si hned řeknete, a to je před námi krásný den, musím vyskočit trošku dříve, abych si ho užil, no protože zítra nemá být úplně tak hezký jako dneska, ano. Takže dneska si ten den určitě prodlužte a vstaňte možná dřív, než byste chtěli.
0: Věra Martinová, Brontosauři, to je nejbližší hudební nabídka před pohledem na silnice a také se trošku zmíníme počasí. No a nebudou chybět ani pohledy do historie, protože v této půlhodině tu budeme mít data v datech.
1: Ano, pošleme vám nějaké pohledy. Máš známky?
0: Ne, ty jsem nesehnal.
1: Ježišmarja,
0: jsem se
1: těšila, jak je budeme olizovat, ale vlastně dneska už se neolizují, že dneska už to jsou nálepky.
0: To mě ale docela mrzí, protože to olizování známek mě bavilo ze všeho nejvíc.
1: Ale ta chuť vždycky. No, máš na jazyku?
0: Mám pořád. To
1: taky máte na jazyku?
0: Tak jo.
1: Ježiš, teď jsme vám zkazili snídaní. Tak to se omlouváme. Tady už je Věra Martinová, kterou mimochodem uvidíte i v Ostravě na Country Fontáně.

0: Ježiš, tak to byla úplná legenda. To jsme se vrátili zase do víkendu k těm táborákům, k těm kytarám. No to byly stánky, to je snad podle mě jako nejhranější písnička, tu se začíná každý táborák. Je to tak?
1: Je to pravda. Konec konců, když jsme u těch stánků, tak ty si pochopitelně užijete i na našich country fontánách, které se nezadržitelně blíží a věříme, že ani o parádní občerstvení tam nebude nouze.
0: No ale od občerstvení, které možná teď aktuálně možná taky máte, že jo, 7.13, možná, že se taky občerstvujete, tak přejeme dobrou chuť, ale k tomu občerstvení taky patří nějaké to počasí. Informace o tom, jak to vypadá aktuálně po venku. Teploty jsou zatím celkem nízko, ale myslím si, že se vyšplhají víc, než možná někdo si přeje, jo? Třeba až k 26 stupňům Celsia, ale teď v tuto chvíli jsou mezi 6 až 10, ale na jižní Moravě i kolem 15 stupňů.
1: My se jdeme podívat na D1, tady už to není tak optimistické, protože směrem z Brna do Prahy u Popůvek na 187,5 kilometru došlo k požáru nákladního vozidla. Je to na odpočívce, ale valí se zde v okolí velmi silný a hustý kouř, tak dávejte si v tomto místě opravdu velmi dobrý pozor.
0: Před námi Petr Rezek, ty jsi ze všech nejlepší. To nebylo na tebe.
1: Bylo to na mě, díváš se na mě s takovým jako zarkutilým výrazem.
0: Jsi takhle sklopila zrak.
1: Jo. Škoda, já jsem ti chtěl poděkovat.
2: Kolikrát sám sobě říkám, když se ráno probouzím a tvé oči rozespalé naráz úsměv vykouzlí, že vlastně jsem kus blázna, vždyť je to vedlejší.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Jedna z těch opravdu velmi významných událostí se vztahuje k roku 1949, právě toho 8. června. Byl publikován román 1984 anglického spisovatele George Orwella. Všichni dobře známe a kdo to nečet, bylo by fajn, abyste si tuhle tu knížku trošku osvěžili.
2: My ji teda doma máme a musím říct, že jsem ji nečetla.
1: Jo, tak máš domácí úkol ode mě. Já to jsem si dovolil hodně teda.
2: Do zítra?
1: Do zítra.
2: Ty jo, tak to bude teda něco. Dobře, začneme rokem 1924, to jsme u narozenin. Ty by slavil Josef Bláha, český herec, dlouholetý člen hereckého souboru divadla na Vinohradech, báječný herec.
1: Ano, škatulku hezkého, hodného chlapce či mladého muže a intelektuála si vysloužil Lukáš Vaculík. Ten se narodil v roce 1962 a já myslím, že veškeré ty přívlastky k němu jdou opravdu zcela stoprocentně.
2: Jste stejně staří, viď?
1: No, my jsme spolu byli na vojně.
2: Skutečně? Mm-hmm. To není možný. Vládě, když bych vás vzala vedle sebe.
1: Tak vypadám líp. Děkuju za kompliment. No, dobře, tak ne.
2: Jdeme do světa. 1621. Tenkrát se narodil Jean de La Fontaine, mm-hmm. což byl francouzský bajkař a člen francouzské akademie. Kdo si vzpomene na nějakou bajku?
1: Já ne.
2: Ty si nespomeneš na žádnou bajku? Ne. O zvířátkách, ne?
1: Jo, ano, ano, třeba. Přesně. Jo, no vidíš, no. To mě nenapadlo, protože já už si tady čtu o Nikolaji Nikolajeviči Polikarpovovi, což byl sovětský letecký konstruktér a ten se narodil v roce 1892.
2: To se kluci nemohli potkat. Ano. V roce 1951 se narodila Bonnie Tyler, velšská zpěvačka, taky kytaristka.
1: No a teď významné v úmrtí, samozřejmě pro islámský národ. Mohamed se narodil v roce, nebo umřel, pardon, v roce 632. Jednalo se o islámského proroka.
2: To ty ti dají. Rok 1845 tehdy zemřel Andrew Jackson, 7. prezident Spojených států amerických.
1: Čeká nás kapela Pacific a jejich píseň Stovky vlaků.
3: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, a

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tak a na ty cesty se podíváme nejenom na ně, samozřejmě také na koleje, ale začneme nehodou, která je hlášena z D10. Je to 11. kilometr ve směru na Prahu. Další dopravní komplikace je hlášena z Uherského Hradiště, v ulici Sokolovská se havarovalo. No a ještě tu máme Bělou pod Bezdězem. Tady došlo k dopravní nehodě na silnici 38. Co nám nabízí koleje v rámci těch krátkodobějších vlakových výluk? Tak tu máme trasu Ledež nad Sázavou, Světlá nad Sázavou. Tahle ta výluka potrvá do středy, tedy do 10. a ještě Beroun u Prahy Vlašim, taktéž do středy do 10. června. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem a co se nevešlo do ranního otazníku, to už bude téma po půl, tedy po zprávách a po počasí s Tomášem Adamcem. Krásné ráno.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Internetová platforma Vlny dočasně stáhla všechny dosud zveřejněné díly minisérie Vina, případ Fakulta. O stažení rozhodl předběžným opatřením Obvodní soud pro Prahu 1. Série mapuje pozadí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jasné ne, řekli obyvatelé obce Višňová na Příbramsku výstavbě větrných elektráren. Konalo se tady místní referendum. Hlasovat přišlo 272 lidí. Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo první letošní návštěvníky přivítat už tento víkend. Předpovědi totiž zatím slibují hezké počasí. Závěrečné přípravy na sezonu jsou tak v plném proudu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Vrátíme se k jednomu rannímu otazníku z minulého týdne, protože vás velmi zaujal jeden, řekla bych asi jako úplně nejvíc, a to byl ten, který se týkal prstýnků. My jsme se vás neptali, jestli nosíte nějaké prstýnky, ale my jsme se vás ptali, proč už nenosíte snubní prsten?
2: No a jedna z těch vašich odpovědí, kterou jsme neprezentovali v tom minulém týdnu, tak to nám napsal Vašek. Já to musím trošku přetavit do slušnějších slov a ten napsal, proč nenosím snubní prstýnek? Protože jsem holkař. No on tam napsal jiné slovo.
1: Jaké jsi tam
2: jen? Neřeknu to.
1: Takové jako vulgarnější.
2: No, přesně.
1: Jo, takhle. Takže protože chce být holkař, tak nemůžem. No a to je zase ale dobře. Protože kdyby byl holkař a měl snubní prstýnek, tak je to za mě teda horší.
2: No on ho má, ale nenosí ho. No.
1: Co?
2: No, za těma slečnama, když chodí. On nenosí.
1: Myslíš?
2: No.
1: Myslíš, že to je tak? Ne, ne.
2: Ano, říká, já jsem svobodný, já strádám celý život, slečno, co děláte.
1: Vládě, ty si teďka udělal z chudáka prostě našeho posluchače úplně někoho jiného by
2: typla. Tak, dobře.
1: Další příspěvek je od Aničky, která píše, že nosí snubní prsten vždycky, že už ho tedy dvakrát v životě ztratila, ale dvakrát ho taky našla, za což je moc ráda.
2: Hanka napsala, protože jsem rozvedená, proto ho nenosím, ale nosím mého tatínka pro štěstí a že se mi líbí. Hezký den.
1: Jo, takhle. Snubá, ne mého tatínka, že nosí, ano, ale ten snubní prstýnek. To je hezké. Někdo taky nosí snubní prstýnek přímo na krku, protože už se mu nevejde na prst, napsala nám Anička.
2: To je také pravda, tady se tohleto téma opakuje mnohokrát. Třeba nám napsal Ivan a ten napsal, já bych si rád sundal snubní prstýnek, ale už ho z prstů prostě nemám šanci sundat.
1: Je, ale to se potom jako musí odřezávat, ano. To jsem jednou viděla. Dokonce se takhle vloží vlastně taková ta tenoučka a pilka takhle pod ten a musí takhle přepilovat, no to je teda.
2: No, tak ať už je to
1: jak...
2: ať už je to jak chce, tak to bylo jedno z mnoha témat ranního otazníku z minulého týdne, kdy jsme se vás ptali, proč už nenosíte snubák.
1: Teď už je další muzika v našem vysílání v 7 hodin na 36 minut.
2: Čekají nás Creedence Clearwater Revival. Hezky.
1: Dobrý, ty si to tak pěkně řekneš.
2: Jsem si to trénoval.
1: Jsi výborný.
2: Ještě jednou, ne až potom.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ní. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

0: Tak tu máme stručný pohled na dopravu a také na počasí. Ty teploty venku jsou v tuto chvíli v rozmezí od nějakých 9 do 15 stupňů Celsia. Krásně projasněná obloha, malinké mráčky se nám vyskytují na jihu Moravy. No a večer by se měla obloha poněkud zatáhnout, alespoň tvrdí meteorologové.
1: To znamená, že nám ty mračky trošku nabobtnají.
0: Nabobtnají nám.
1: Ajajajajaj, no trošku by se to si mělo pokazit, takže dnešek si rozhodně užijte v nějakým... V nějakým

0: nějakém krátkém rukávu nebo krátkých nohavicích, protože dneska to počasí bude parádní, teploty až 28 stupňů Celsia. Co úplně tak parádní není, je samozřejmě doprava. Jsme to malinko zakřikli kolem toho Brna, že D1 z Vyškova do Prahy. První zpomalení vás čeká na 214. kilometru, je to u Rousínova. No a další třeba od sjezdu na Mikulov. Těch zdržení je tam hned několik, tak s tím počítejte.
1: No a když jsi zmínila silnice, tak my zmíníme koleje, protože nás čeká kapela Nové struny. Píseň Patrik a koleje.
0: Bába tě poleje.
1: Bába tě poleje. No a pak už budeme hádat, kdo jsem.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak schválně, dnes tady máme další osobnost a pokud na základě 5 otázek, které vám prezentujeme, včetně 5 odpovědí, poznáte, o koho se jedná, tak získáváte deštník jako cenu za vaše vědomosti, znalosti, anebo možná i třeba správné typy.
2: A nebo intuici.
1: Nebo intuici,
2: jo,
1: ano.
2: Možná si říkáte, je, to byl, počkej, to byl tam ten, a teď Mámo, to dáte dohromady.
1: Přesně, to
2: ano. Bude prostě taková jako třeba společná, i s dětma to můžete prostě hrát tuhletu krásnou hru. Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to, a protože ten deštník je velký a budete to hrát společně, tak se pod něj vejdete určitě celá rozvětvená rodina.
2: A nebo si ho můžete prostě půjčovat na etapě.
1: Jdeme na to.
2: Tak ve kterém období jste se proslavil?
1: No, podle mě asi v meziválečném Československu, hlavně ve 20. a 30. letech 20. století.
2: A známe vás pod vaším rodným jménem, anebo spíše podle nějaké přezdívky?
1: No, mé původní jméno bylo Wachsmann a vy mě asi znáte spíše podle mého uměleckého jména, chcete-li pseudonymu.
2: No a proč jste si vlastně změnil to jméno?
1: Chtěl jsem, aby bylo kratší, výraznější a umělecky znějící jméno vhodné, třeba i pro divadlo.
2: Ale takže herec, kde pak jste vystupoval?
1: Tak teď už si prozradím mnoho v legendárním Osvobozeném divadle v Praze.
2: A jaké postavy jste hrával?
1: Většinou jsem hrál chytré, pohotové, ironické a trochu klaunské postavy. To proto, že styl Osvobozeného divadla stál na humoru, improvizaci, slovních hříčkách a samozřejmě také satyře.
2: Tak, 5 otázek, 5 odpovědí a někdo už na lince.
1: Ano, Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, s kým si povídáme?
3: Prosím?
1: S kým si povídáme? Stačí...
3: jo, povídáme s Láďou.
1: Ano, Láďo, tak věděl byste, o kom byla
3: Já řeč? Bych odhadoval Jiří Voskovec.
1: Kdybyste odhadoval Jiří Voskovec, no nebudem to protahovat. Samozřejmě.
2: Tak to byl správný odhad, navzdory tomu, že nezazněla vlastně žádná role a těch indicí bylo opravdu jako poskrovnu. Tak co vás přivedlo na toto jméno, to Osvobozené divadlo?
3: To zkrácení toho jména a Osvobozené divadlo.
2: Jo.
3: Já si myslím, že se jmenoval Wachsmann.
1: Ano.
2: No, tak nebyl, byl to Wachsmann. Tak moc děkujeme za tyhle ty krásné připomínky toho, že vlastně Jiří Voskovec, vlastně nebyl Jiří Voskovec, ale byl to pan Wachsmann, že? A vám pomohlo i to Osvobozené divadlo. No tak jo, máte od nás deštník.
1: My vám moc gratulujeme. Teď už nás čeká muzika Pacific, Marcela Voborská a první dáma Country Music.
2: Tak hezký poslech v 7:48, posloucháte Country Radio.

0: To byl Kenny Rogers v našem vysílání 5 minut před hodinou 8.
1: No a samozřejmě po 8 opět muzika, také si zaspíváme, no a nebudou chybět ani informace, které se budou týkat vás řidičů. No a pokud nevíte, co na sebe, tak můžete využít i informace, které se budou týkat počasí.
0: No a mezi 8 a 9 tady samozřejmě budeme mít i taky jednoho velkého Slovence.
1: Ano, pěkného. Sympatiáka.
0: Krásné.
1: Tak, počasí zprávy, teď už Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
7: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
6: Jak to? To si děláš srandu.
7: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
8: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
9: Haló, jsem ztracen a bloudím.
10: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
11: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
12: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. I přes sliby naší vlády důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy je na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo u ústavního soudu. Teď ministryně financí Alena Schillerová důchodcům zkázala, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, možné vrátit není. Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. Sezona jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Vyjdou vás o něco levněji, než kdybyste je koupili v obchodě a většinou i lépe chutnají. Většinou stojí kilogram pod 100 korun. Na letecký den nás pozve Luboš Dvořák.
2: Na letišti v Mladé Boleslavi se v sobotu 13. června uskuteční jubilejní 15. Historical Air Show Letecký den, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Doprava v okolí letiště může kolabovat. Už od 9 hodin bude areál otevřen pro diváky. Hlavní program začne ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Od tornáda na Moravě už uběhl nějaký čas. Jak je to s opravami a rekonstrukcemi, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
3: Od okamžiku, kdy se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř 5 let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, hotovo ještě zdaleka není. Některá místa dokončení čeká, u jiných se to podařilo až teď. Jedním z takových míst je i lokalita u Červených domků v Hodoníně, kde se ve středu slavnostně otevřel nový park. Luděk Savana Urbánek, Hodonín.
0: Sport.
1: Ještě jedna skvělá zpráva z tenisu. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském dublu. S Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandru Kruničovou s Anou Danilinovou 6-2 a 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak tu máme čas, který nám neodmyslitelně ukrajuje z 9. hodiny raní. Ano, přesněji řečeno je 8 hodin a více než 4 minuty. Vy posloucháte Country Radio i dnes s Kačkou a s Vláďou.
1: A Vláďa má opět nabroušený nožík, Když takhle může pěkně ukrajovat. Já bych to jednou chtěla stejně vidět, Vláďo, jak ty to ukrajuješ.
0: No, mám totiž opinel, krásný nůž z obchudku Country Radio.
1: Jo, takhle, takže máš ostrou břitvičku. Přesně, a to si můžu taky někde pořídit.
0: Určitě na našem e-shopu, stačí se podívat na naše stránky www.countryradio.cz, otevřít si obchůdek a mimo jiné tam najdete i tento fakt skvělý, krásný, velmi ostrý nůž, bez kterého se neobejde ani jeden muž.
1: Už. Ola, no. Prosím mě, a možná, že ani jedna žena, tak až si ho pořídím, tak budu taky ukrajovat z té hodiny třeba i 8. minutu.
0: Tak, ano. Teď už si dáme další muziku Marian, čeká nás také Marty Robbins, mrkneme se na silnice, na počasí a na speciální pořad Pod lupou.
1: Ano, jestli chcete vědět, kdo tam dneska bude, jaký fešák se tam schovává, podívejte se na Facebook Country Radio teď.

0: Tak, jak to vypadá na silnicích? Čas 8 hodin, téměř 13 minut, D1 z Brna do Prahy, tady máme důležitou informaci. Překážka za Jihlavou, je to na 110. kilometru, leží zde v pravém pruhu sražená srnka. Pozor si dávejte také na to, že za svodidly pobíhá druhá, takže v tomto místě opravdu velmi opatrně.
1: No, v podstatě nejenom v tomto místě, tak ono samozřejmě teďka aktuálně kladou srnčata, takže různě pobíhají a pozor všude prostě na cestách, ano. Zejména tam, kde nejsou tedy ploty kolem dálnic nebo kolem silnic. Podíváme se i na teploty, pěkně se nám zvedají, pěkně nám šplhají v tom teploměru nahoru. Aktuálně máme 11 až 16 stupňů Celsia, ale místy i 22. Dneska by se měly vyšplhat na až 28 stupňů Celsia, ale Kvilda, tak tam jsme pod nulou.
0: To je taková už neotřelá klasika. Radek Tomášek ve vysílání Country Rádia.

0: pod lupou.
1: Tak už víte, o jakém fešákovi bude dneska řeč.
2: Tak se na mě nedívej takhle významně.
1: Takhle, vy jo. Máte společné, víš co? Že jste spolu byli v auzu.
2: Ano, to je pravda.
1: A taky běh. Tak, dneska si budeme povídat o Lukášovi Vaculíkovi. Přejeme všechno nejlepší k 64. narozeninám. Jde samozřejmě o českého herce. Mm-hmm.
2: Tak, pojďme si Lukáše připomenout a přiblížit od jeho studijních začátků. Začal studovat na Pražské konzervatoři, působil také v městských divadlech pražských, zahrál si i v divadle Rokoko nebo třeba v činoherním klubu. Jedná se i o úspěšného filmového herce, kde Lukáš Vaculík získal hereckou škatulku hodného chlapce či mladého muže, nebo také slušňáka a intelektuála.
1: Ve filmu debutoval koncem 70. let Kachyňovým snímkem Lásky mezi kapkami deště, kde naznačil svůj herecký talent, který však v dalších letech nepotvrzoval, ač byl v oné době jedním z nejobsazovanějších herců své generace.
2: No a dostáváme se k tomu, částečně za to totiž mohl jeho vzhled. Režiséři absolvovali zejména jako typ, po hereckých schopnostech se nepídili a nevyžadovali je. Vaculík byl vlastně jakýmsi filmovým manekýnem. Teprve v druhé polovině 90. let přišly příležitosti, které mu umožnili prokázat jeho talent a dali vyniknout jeho již vyzrálému herectví.
1: Mezi jeho pozoruhodné filmové role patří zejména Kachyňovy psychologické filmy Lásky mezi kapkami deště, či Oznamuje se láskám vašim, Olmerův tankový prapor nebo Soukupovy filmy Vítr v kapse, Láska z pasáže a Kamarád do deště.
2: Také si zahrál v mnoha seriálech, třeba Třetí patro, že jo, to tam jako byl jako mladý kluk ještě a ve spoustě jiných. No a co se týká dalších filmů, Jak básníci nestrácejí naději, Vybíjená, Ten, kdo tě miloval a jiné.
1: Třeba Vyšehrad 2, to si myslím, že je jedna z těch vůbec jakoby posledních rolí. A mně se teda moc líbil takový psychologický seriál Ochránce, který je možná tak 5 let starý, to bylo moc pěkné.
2: A tam zhrál velmi, velmi dobře, no, takže nejenom sympaťák, ale i dobrý herec. Tak to byla připomínka narozenin Lukáše Vaculíka. Lukáši, pokud posloucháš, tak mi ti skačku přejeme všechno nejlepší. Teď už ale muzika, čeká nás Naďa Urbánková a country beat Jiřího Brabce.
1: Tady je Skála.

0: Dneska svůj svátek slaví Medard a na Medarda je snad vůbec nejvíce pranostik, ano. Co si jako vůbec vybavím. Tam jako našli jsme jich asi 30, ale ta vůbec nejznámější, to si myslím taky vybaví úplně každý, to je ta Medardova kápě, 40 dní kape. Nevím, jestli jste se někdy zamýšleli nad tím, co to vlastně znamená, ale kápě není jako kápě, jakože kapuca, jo, nebo nějaký šos, prostě člověk, nějakého
1: kabátu. A to já jsem
0: kabátu.
1: Si myslela celou dobu.
0: Ne, kápě je ve smyslu jako kapka, jo. Mm-hmm. Takže Medardova kápě, 40 dní kape, je jako logický, že jo, jde o kapku. A proč zrovna těch 40 dní? A proč vůbec jako tahle ta pranostika vznikla? My to víme.
1: My to víme a my vám to rádi řekneme, protože naši předkové si všimli, že kolem začátku června často přibývalo a přicházelo vlhčí a chladnější počasí. Pokud na Medarda pršelo, bývala vyšší pravděpodobnost deštivějšího počasí i v následujících týdnech. No a pranostika tedy představovala lidovou předpověď počasí.
0: No a taková ta legenda o svatém Medardovi praví, že Medard byl už jako chlapec před dešti chráněn orlem, který vždycky nad ním rozepěl křídla jako přístřešek. Vždycky, když pršelo, tak prostě na něj nekápla ani kapka. Jo. A proto se stal vlastně tím světcem, který je spojovaný s počasím a deštěm. Jo, a proč 40 dní, tak ona ta 40 prostě v tom křesťanství hraje důležitou roli a opakuje se tam neustále. No. Takže si řekli prostě těch 40 dní, nějak to vypočítali a každý rok se to opakovalo, že to zhruba vychází na těch 40 dnů a tak to tak zůstalo.
1: Tak.
0: Teď už víte všechno.
1: No, teď už vlastně víte všechno, ale nevíte, že je 8:25 a že po Marty Stewartovi nás čeká doprava.
0: Ve vysílání Country Rádia. Pak taky krátké zprávy, no a spoustu zajímavostí.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak se podíváme na silnice. Krátce před 8:30 tu máme nějaké omezení a dopravní nehody. Jedna z nich se stala na D1 na 232. kilometru ve směru na Brno. Další dopravní nehoda je hlášena z Prahy, je to 18 ulice Tupolevová, a ještě se podíváme do Brna. Brno-Jih nám hlásí dopravní nehodu v ulici Kšírové. Naše krátkodobé vlakové výluky, nebo respektive naše, vaše, pokud pojedete vlakem, tak zbystřete na trasách Dolní Pustevna, Bad Schandau, anebo také Vsetín, Půchov. Tahle ta výluka je delší, potrvá až do konce roku. Za chvíli šup počasí a zprávy, no a po půl se podíváme do kalendáře a také si zaspíváme. Šťastnou cestu. Country Radio.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. I kdyby pršelo několik dní v kuse, déšť by vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Je po nejsuším jaru od roku 1961 tak vyprahlá, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách má k ideálu stále velmi daleko. Válka v Iránu změnila situaci na trhu s ojetinami. Klesl zájem o dieselové vozy. Naopak rekordní poptávka je po elektromobilech. Sbírkou historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 76 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik ve sbírce má už 55 vozidel, které se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Medard svoje jmeniny. Jde o mužské jméno germánského původu a ten význam jména je ten, kdo je silný. Je to prostě nějaký silák, nějaký chlapík z posilovny, řekla bych.
2: Jo?
1: A nebo možná nějaký řezník třeba to může být, takový Medard. Takové maso od Medarda, že? Od Medíka, jak se mu říká zdrobněle, Meda, Medardka, Darda nebo Dardíka. To je, ale to jsou tak krásné ty zdrobněliny. Já asi chci nějakého chlapečka Medarda.
2: Dobře, tak jo, takže přejeme všechno nejlepší. Podobné zdrobněliny, krásně znějící, jsou i ke jménu pěva, která dnes slaví svůj svátek. Můžete jim říkat, pokud nějakou doma máte, pěvka, pěvuška, pěvča nebo také pěvuše. A musíme si říct, že jméno pěva, já se přiznám, že neznám žádnou nositelku tohoto českého ženského křestního jména slovanského původu, znamená jak jinak než pěvkyně nebo krásně zpívající.
1: Ach, taky mohla být taková pěva.
2: No ty ne, ty určitě ne, to raději ten medal ve tvém případě. Ne, dobře, mohla bys být pěva. Můžeme si to
1: mohla?
2: Mohla.
1: Vidíš?
2: Můžeme si to s tím tvým
1: zpívat. Žena zapláče, jo? A Vladimír a má, ustoupí.
2: Ano, a máš absolutně všechno. To ti můžu slíbit, že můžeš pomoct třeba, až budem dospívávat písničku během této následující půl hodiny nebo za chviličku všem, kteří si budou chtít zaspívat.
1: Mm-hmm, dobře, tak někdo z vás určitě bude zpívat a já mu pomůžu. Podíváme se, co ještě dneska oslavujeme. Připomínáme si Světový den oceánu. Připomíná, že bychom se více měli věnovat ochraně přírody, když v Česku žádný oceán nemáme, tak bychom se měli snažit už jenom tou spotřebou snížit množství ulovených ryb a tím pádem i konzumaci. A taky bychom měli se snažit snížit znečišťování oceánů a vůbec všech vod. A to třeba i díky tomu, že budeme používat speciální opalovací krémy.
2: No a to je právě velký problém, protože ty totiž normální krémy narušují hormonální systém mořských živočichů a způsobují ničení korálových útesů, ale také snižují plodnost ryb.
1: No, můžou za to vlastně ty syntetické UV filtry, které nás chrání před tím sluníčkem a před těmi špatnými paprsky, ale zase jim to ubližuje.
2: Tak, tolik informace, vyčerpávající informace z kalendáře, teď už kapela Hobous a Jarní kurýr.
1: No, však máme ještě pořád jaro.
2: Ano.

0: čas 8 hodin 45 minut. No a my tu máme nějaké informace stručně z dopravy a také o počasí. Ty ranní teploty jsou v rozmezí od 9 do 15 stupňů Celsia. Na většině území České republiky máme krásné sluníčko, které by nás mělo provázet celým dnešním dnem až k těm 28 stupňům. Takže připravte se na to, že nemusíte pátrat a tápat ve skříních po nějakém teplejším oblečení.
1: No tak se na to připravte. No. Připravte se na to, že nemusíte pátrat. Na D1 233 km ve směru na Brno máme dopravní nehodu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. To znamená, že už se nám to tam začíná trošičku štosovat. V pravém jízdním pruhu zasahují policisté a samozřejmě vyšetřují ty nehodu, snad to bude brzy odklizeno.
0: Ano, teď už můžete využít našeho telefonu sem do studia, které je 210 323 333, protože po písničce v podání Faith Hill nás čeká ta klasická pěvecká soutěž.
1: Tak pokud jste s námi ještě nejodlovali, neskoušeli zpívat nějakou parádní písničku, tak to zkuste teď.
0: Ukaž, jak jodluješ. Ne, dobrý, Faith Hill to bude lepší v tuto chvíli. Těšíme se na telefon.

0: Dospíváš to?
1: Tak kdo to dneska dospívá, Vláďo?
2: No, já to vím. Zazvonil nám telefon a na jeho druhém konci by měl být Jarinek. Krásné ráno.
3: Ahojky, já tě zdravím, Vláďku, a Kačenku taky zdravím.
1: Ahojky, tak jsi zpěvák, nebo to budeš zkoušet poprvé?
3: Ne, to trošku už má něco odspíváno.
1: Už máš něco odspíváno, tak mám ti to kazit, nebo ne?
3: Jak chceš. Jestli je to duet, tak ne, tak mi to nevadí.
1: Dobře, no tak uvidíme, co jsme tady pro tebe nachystali. My ti to za chvilku pustíme, ta ukázka má 11 vteřin, takže budeš mít dost příležitosti se trošku rozkoukat, jo, chytit tam tu správnou notu.
2: Tóninu, ano, tóninu, přesně, jo. Tak, jasně.
1: Já chytím notu a půjdem na to.
2: Ty nechytej, Kačko, nic. Takže připravit 3, 2, 1, teď.
4: Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku.
3: Buenos días, já taky jdu. Asi si pustit pěknou muziku. Co se hraje v Mexiku?
2: No nádherný. Jako tady se nešlo, tady to nešlo nezaspívat.
1: Já jsem se nemohla chytit, já jsem zrovna měla tekilu v ruce, víš, a teďka se šlo. Takže jsem jako, chtěla jsem se taky s tebou jako zaspívat, ale ve finále jsem dala přednost tekile. Ale tak bylo to parádní, děkuju.
2: Tak moc krát gratulujeme, to vidět, že jsi už někdy zpívala, bez pochyby i tahle ta písnička patří nebo patřila do tvého pěveckého repertoáru, že
3: patří,
2: se neplatila.
3: Patří stále, to je přesně ono. Tučné je prostě klasika, kterou musí mít každý rád v naší republice.
2: Tak a my si tu klasiku pustíme teďka pěkně celou. Všichni už jsou v Mexiku, Michal Tučný, před chvíli Jarinek. Gratulujeme.
1: Děkuju. Hezky.
3: Hezký den taky, ahoj.
2: Ahoj. Paráda, viď?
1: No skvělý.

0: Všichni už jsou v Mexiku, tak to byla soutěžní píseň teď v originále od Michala Tučného.
1: No tak my tam v Mexiku teda určitě nejsme, my jsme tady a vysíláme jenom pro vás. Teď třeba pouštíme Petra Spáleného z vysílání Country Rádia, tady je Motel Nonstop.
0: No a v příští hodině Rangers nebo Epidemie.
1: Tak vám přejeme krásné pondělí 8. června.

0: Country počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1% na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Muži v minulém roce vydělávali v průměru ve všech oblastech více než ženy. Dále má rozhodující vliv také vzdělání. Vamberská krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Ještě dodám, že historie krajkářství na Vambercku sahá až do 17. století. Sochaři mají svůj svátek. Podrobnosti přináší Blanka Holoubková.
2: Sochařský festival umění ve městě letos představuje na jihu Čech 14 autorů. Jejich umělecká díla budou lidé potkávat v ulicích, parcích a na dalších veřejných místech do září. Přehlídku autoři slavnostně zahájili včera před Rabenštejnskou věží v Českých Budějovicích. Z Budějic Blanka Holoubková.
1: Brno už myslí na Vánoce. Blíže kolega Savana.
3: Skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry vymyslelo letos Brno střed na oživení Vánoc. Fanfáry mají být pro žestový kvintet, který tvoří 5 předem určených nástrojů. Přihlášky do soutěže se uzavírají na konci prázdnin. První 4 skladby dostanou za výhru peněžní ocenění, první místo získá 10 000. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými osmi veslicemi byla nejrychlejší loď pražského Olympu. Závodských fařů ovládl Matěj Smejkal z Dukly. Mezi skifařkami byla první Ela Boldišová z Bohemians. A Sparta si pojistila Huga Sochurka se záložníkem, který se s českou reprezentací ve Spojených státech chystá na mistrovství světa, podepsali nový víceletý kontrakt. Smlouvu podepsal v den svých 18. narozenin. Fotbalem končíme zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás, přijďte.

0: vámi je Country Radio i teď 9 minut po hodině 9. Chtěla bych říct i 9 vteřin, ale bohužel nám to nevyšlo.
1: Nevyšlo, samozřejmě ty vteřiny letí tak závratnou rychlostí, že bychom se stejně netrefili přesně do tohoto stanoveného časového údaje, který bychom brali na vteřinky přesně.
0: Tak to nevadí. Já myslím, že i tak nám to samozřejmě můžete odpustit, protože my pro vás máme informace, které se vám hodí, a to je jedno, kdy se říkají. Když jsou dobré, tak si myslím, že ten čas je úplně irrelevantní. 9 hodin 11 minut, tak to je přesně čas, kdy se spustí Johnny Cash z našeho vysílání a spolu s Waylonem Jenningsem nám budou zpívat I Wish I Was Crazy Again.
1: No a následnou písni Marie Rotrová si zahraje trošku na meteorologickou předpověď, kdy bude zpívat o dešti. Ten nám dnes nehrozí, buďte v klidu, možná k večeru sem tam nějaká přeháňka.
0: No, ale to trošku se nám zatáhne. Musíme tady přislíbit, že jako k večeru s tím zatažením počítejte. Ano. A zítra už by nemělo být tak pěkně jako dneska. No. Tak si užijte hezký den.
1: Tak, v každém případě posloucháte Country Radio.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: 9 hodin 19 minut a je tady téma pro dnešní dopoledne. Vždycky od pondělí do pátku tady pro vás vybíráme jednu otázku nebo jedno slovo, ano. Na základě kterého po vás něco chceme, abyste prostě s námi byli v kontaktu v takovém tom vůbec nejbližším, abyste nám psali, abyste nám volali, abyste se s námi spojili a my vždycky vybíráme otázku, která by se mohla dotýkat co nejvíce posluchačů Country Rádia. A tahle ta se dotýká úplně každého, protože to úplně každý, když byl malý, tak někde vyrůstal, jo? Ale jde nám teďka o to, kde.
2: Tak, nejenom o to, kde, ale samozřejmě také, abyste si nemysleli, že pořád po vás něco požadujeme.
1: Požadujeme.
2: My to dokážeme odměnit a ocenit, protože pravidelně vás vždycky, alespoň jednoho z vás, obdaříme nějakým dárkem za ten váš příspěvek. No a teď, jak říkala Kačka, tohle si určitě vybavuje, nebo se to týká každého z vás, protože my se vás chceme zeptat, jestli si pamatujete ještě vaší přesnou adresu místa, kde jste vyrůstali.
1: No, já třeba, když jsem nad tímhle tím přemýšlela, tak jsem si říkala, ježipam, teď jsem přemýšlela nad tím číslem, víš, konkrétní té ulice, jestli si to vlastně pamatuju dobře, protože tohle je věc, kterou by si měl mít vlastně tak nějak jako zapadlou někde v té hlavě, jakoby navždycky, si myslím, protože jako malé dítě si to prostě musel pamatovat a to se tam někde jakoby ukotví. Pamatuješ ty si přesnou adresu?
2: Já si pamatuju nejenom přesnou adresu, kde jsme bydleli, ale já si pamatuju přesnou adresu i předchozího bydliště, než jsme se přestěhovali, pamatuju si přesnou adresu mé babičky a pamatuju si přesnou adresu mateřské školky třeba.
1: No,
2: to všechno to ve mně takhle zůstalo.
1: Ale Vláďo, víš, že to jsou jako pro dnešní dobu už úplně zbytečné věci. Ty bys si spíš měl pamatovat třeba, co máš dneska koupit jako a tak. A to zase
2: to mám
1: jako
2: někde lísteček, ale ne, zase jsem zapomněl,
1: ale
2: kde.
1: Ale kde ten lísteček je?
2: To, no, přesně.
1: Takže u Vládi prostě funguje tahle ta paměť. Kdybyste chtěli vědět, kolik třeba, jaké měl ponožky v roce 65,
2: to si vzpomenu.
1: 1. září, no. Tak určitě Vládě bude vědět, když tak se ho
2: ale nevím,
1: zeptat.
2: Co bylo včera.
1: No.
2: No, ještě, že byl pátek.
1: Ještě, že máš mě.
2: Ještě, že mám tebe. Tak, téma dnešního otazníku je jasné. Pamatujete si vaši přesnou adresu, kde jste vyrůstali a moc se těšíme, když tak si nějakou vymyslete.
1: Ne, my se moc těšíme na to, až si vzpomenete na tu přesnou ulici, jestli když jdete kolem, jestli koukáte do těch oken a říkáte si, tak tam jsem měl pokojíček.
2: Já to takhle mám.
1: Já taky.
2: Dobře, Tomáš Klus, Věra Martinová, Magnetické bouře.
1: Tak to je absolutní novinka v našem vysílání. Užijte si moc.
2: Hezké ráno, dopoledne.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 9:30 se podíváme na dopravu, začínáme na kolejích, máme tu nějaké krátkodobější vlakové výluky, které se týkají takových tras jako Fulnek, Suchdol nad Odrou, Plzeň, Nepomuk, nebo také Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí. To jsou informace z kolejí, informace z dopravy se týkají ku příkladu jedné z nehod, ta se stala na D2 na 46. kilometru ve směru na Brno, je to u Břeclavy. Nehoda se stala také v Trojské ulici na Praze 8 a ještě tu máme Stříbro, tedy Stříbro jako obec, tady se havarovalo v ulici Revoluční. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Trampské tamtamy na Country rádiu.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás u každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň? Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my jsme dnes vznesli otázku, tak trošku zkouška vaší paměti v případě, že jste na tom jako já, že máte tu dlouhodobější, tož samozřejmě to se vztahuje s přibývajícím věkem, je to pořád lepší, ale nemáte tu krátkodobou, tak nám budete odpovídat a odpovídali jste opravdu bezvadně. S tím korespondují i příspěvky. No a my jsme se vás dneska ptali.
2: Jsme se vás dneska ptali, jestli si pamatujete vaši přesnou adresu, kde jste vyrůstali. Tak vy jste to tady ve většině případů pamatujete. Někdo napsal, že těch adres měl vícero a že si pamatuje jako všechny ty adresy.
1: No a to je i můj případ, ale zase si nepamatuju, co jsem včera obědval. Já jsem vlastně neobědval, takže si to nemůžu ani pamatovat.
2: Tak Jaroslav třeba napsal, že se to snad ani zapomenout nedá. Je to navždy v srdci.
1: Ano.
2: Až v srdci to má zapsané.
1: No,
2: a ty
1: dobře.
2: Vládě, kde máš tu adresu?
1: Já to mám napsáno ve svých myšlenkách.
2: Jako
1: když se vám něco vryje pod kůži a máte krásné vzpomínky na dětství nebo na cokoliv, tak samozřejmě ty věci, které jste prožili, nezapomínáte. Stejně jako je to v mém případě.
2: Mně se líbí, ano? Když jako je někdo konkrétní, to jsme jako právě jako chtěli, abyste napsali přesně třeba ty konkrétní adresy, které třeba už jako možná ani neplatí, jo? Možná, že třeba ta ulice neexistuje nebo se přejmenovala, jo? Ale třeba takový Jirka nám napsal, že bydlel v Suchém Řádku 216. V Koryčanech.
1: Suchý řády v Koryčanech?
2: No.
1: Když si vyslal korítko, tak je to samozřejmě aktuální.
2: Suchý řádek je
1: ano.
2: Super.
1: Napsala nám Ivanka a to je moc hezké. Zdravím moji oblíbenci. Zítra odlétáme do našeho druhého domova, což je v Londýně. Tak vás chci naposledy pozdravit. K dnešnímu tématu jen toto. Adresy si pamatuji všechny, dokonce i londýnskou ulici, kde jsme se v porodnici, kde jsem se narodila. V té samé ulici i studovala zdrávku. Nějak mě ten Londýn v různých podobách provází celý můj dlouhý život. Přeji vám krásné léto a pořád tak pozitivní myšlení, kterým jste mi právě tak moc sympatičtí oba dva, Kačenko a Vládíku.
2: To jsi si snad vymyslel, Vláďo.
1: No, nevymyslel, je to tady.
2: Ježíš,
1: zdraví
2: ale
1: Ivanka.
2: Děkujeme, tak to nás samozřejmě moc těší, ano. A hřeje. Až u srdce. Petr napsal, samozřejmě, že si to pamatuju, zrovna dostavili nové sídliště Lesná v Brně a tam jsme se v Brechtově ulici 13 nastěhovali. Prožil jsem tam dětství i dospívání. Všechno se tam budovalo od základu. Silnice, chodníky, škola i obchody, hodně místa, trávníky, hřiště i menší lesík, rokle. Nádherné dětství i dospívání. Já myslím, že řada lidí si třeba v Praze vzpomene, když se stavilo sídliště Chodov. Jak tam to vypadalo, jak tam to vlastně, tam znám teda spoustu lidí a dodneška na to vzpomínají, jak tam chodili prostě těmi výmoly. A tak, ale vlastně jsou to hezké vzpomínky ve finále.
1: Mě docela překvapil příspěvek, který přišel před malinkou chvilinkou. Je to z domény Hádej a je tady napsáno Čermákova 4. A já nevím, jestli to bylo záměrně, asi ano, protože Čermákova 4, to byla moje adresa, kde jsem asi 25 let na Vinohradech bydlel. Ale víc tady napsáno.
2: Ale to si nebyl prostě dítě,
1: ne,
2: rozhodně.
1: To jsem nebyl dítě, ale ta Čermákova 4 tady prostě.
2: Jo, to je jenom takhle, to je jenom takový, jako že
1: ano, jako
2: já
1: aby hádal,
2: vím, no, kde aby si bydlel. No. To je takový hororový
1: černá
2: docela.
1: Černá ruka, já si tě najdu.
2: Teď by někdo takhle napsal moji adresu, jako kde já jsem vyrůstala, tak se taky úplně jako vyděsím, to nám nedělejte.
1: Tak, já, koho obdarujeme.
2: Nějakou. Se z toho až úplně celý
1: protože
2: zažbrknu.
1: Já jsem myslel na tu Ivanku, ale zase je to takové jako trošku v náš prospěch familiární, tak aby si naši posluchači nemysleli, že dostává cenu za to krásné vyjádření sympatií.
2: A co by ne, kdy dostává cenu za krásné vyjádření sympatií. My jsme za to moc rádi, děkujeme.
1: Ano, pamatujete si ještě na vaši přesnou adresu, kde jste vyrůstali, to bylo téma dnešního ranního otazníku. Teď už muzika.
2: Tom Petty, Into the Great Wide Open a taky Rostě Fisher, to všechno vás čeká do 10.
1: Ať se vám dobře poslouchá.

Billy Kamenický Hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Honza Vyčítal ve vysílání Country Radio. Teď už se nám tady krásně rozjíždí Žalman a spol. A hodina usmíření. To je ta nejbližší nabídka před hodinou desátou.
1: Malinko zvolníme, než si dáme zprávy a počasí s Terkou Jandovou a po desáté už Milan Schmidt s Hop Tropáky a taky Eliškou Kotlínovou.
0: Hezký den přeje Kačka Vláďa. Kde pořád?

0: Antri počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5,5 tisíce příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Takové jsou plány současné vlády. Ani letošní ročník pivních slavností Oktoberfest v Mnichově nebude žádná láce. Kdo se chystá v některém ze stanů na tamní tereziánské louce ponořit rty do pěnivého moku, musí počítat s cenou 15,90 euro, tedy asi 385 korun za tuplák. Teď se vrátíme zpátky domů. Prázdná Labská přehrada je vzácnost, která se jen tak nevidí.
2: Současní obyvatelé Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: O veřejné dopravě teď Luděk Savna Urbánek, který má novinky.
3: Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, tak se jmenuje projekt, který má zjednodušit cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Jako první byla toto pondělí spuštěna autobusová linka Strání Nové Mesto nad Váhom a od 30. srpna přibude linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Luděk Savna Urbánek, Uherský Brod.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Filip se tak skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí. Motorsportem končíme další zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Krásné dopoledne vám všem, ano, i tento týden budeme soutěžit s dlouholetou lazurou Estetic Profi, a to o pětkrát přednabitou kartu na nákup PHM u čerpacích stanic. Když říkám pětkrát, myslím tím od pondělí do pátku, takže už dnes máte šanci tuhletu kartu na nákup pohonných hmot v hodnotě 3000 Kč získat, pokud správně odpovíte na otázku, která souvisí s dnešní soutěží. Estetic Profi, to je olejový dlouholetý nátěr na dřevo se speciálním alkydem a UV filtrem, obohacený o přísady odpuzující vodu a prodlužující životnost nátěru. Životnost až 20 let je ověřena akreditovanou laboratoří. Je to vlastně lazura, která je určená k nátěrům dřevěných staveb a ostatních venkovních dřevěných prvků, slouží k dlouholeté ochraně dřeva před UV zářením a před pronikáním vody a penetruje do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodává mu požadovaný odstín. Telefon číslo sem k nám do studia je 210 323 333 a přednabitou kartu dostane ten, kdo mi správně odpoví na otázku, kterou už mám připravenou. Takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Dobrý den.
1: Vlaďka, Vlaďko, tak poslouchejte, co degraduje lazurovací nátěr dřeva? Je to za A déšť a sníh, za B UV záření slunce a za C střídání teplot.
2: Co degraduje, jo?
1: Mm-hmm.
2: Ještě jednou, prosím, ty možnosti.
1: Ano, déšť a sníh je za A, za B UV záření slunce a za C střídání teplot.
2: Bych dala Ačko.
1: Dala byste Ačko, déšť a sníh. No, bohužel to není v tomto případě správná odpověď. Samozřejmě se asi na té degradaci také podílí, ale největší část té degradace má něco jiného. Bohužel je milý to, Vlaďko. Mějte se krásně, příště naschledanou. No a máme tu tedy teď šanci samozřejmě už zase mnohem výraznější, protože už připadají v úvahu jenom dvě možnosti. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
3: Dobrý den.
1: Tak, kdo pak se nám dovolal?
3: Dovolal se Ivan.
1: Ivan, tak Ivane. No, chcete zopakovat otázku, nebo to víte před už rovnou?
3: Myslím si, že to bude to UV záření.
1: Je to to UV záření, můžu vám i zatleskat. Je to skutečně tak. To nejvíce poškozuje právě ty nátěry a degraduje vlastně ty původní nátěry. Takže je to správná odpověď a znamená to, že dnešní výhru získáváte vy. Tak já vás jenom poprosím, abyste vydržel chviličku na telefonu a to je celé, ano?
3: Ano, děkuji.
1: Já taky děkuji. No a přátelé, máme teď krátce před 10:30, to znamená pondělní dopoledne v plném proudu, za chviličku dopravní informace a pak také tulácká stezka. Ovšem, k Bleskovce se opět vrátíme zítra, zhruba v tomto čase.
0: Estetic Profi, česká dlouholetá lazura, která chrání dřevo venku až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíte pořád dokola natírat. Žádejte u svých prodejců barev. Estetic Profi.cz. Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace. Jako vždy začínáme na kolejích a máme nějaký problém na trati 175 Nezvěstice Rokycany. V úseku Příkosice Nezvěstice se porouchalo vozidlo. Cestující musíte použít následní spoj anebo náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Nezvěstice Příkosice a obráceném směru to platí také. Tolik informace z kolejí. Teď rychle pohled na dálnice. D1 hlásí problém na 186. kilometru ve směru na Prahu. Dlouhá železná tyč leží mezi jízdními pruhy na vozovce, tak pozor na to. D2, 3.5. až 4. kilometr ve směru na Brno, je tam nehoda nákladního vozidla s osobákem, vyšetřuje se to neprůjezdný pravý jízdní pruh, i tam se připravte na nějaký ten problém. D0, tedy Pražský okruh, 9.5. kilometr ve směru Gruzini, srážka dvou osobních aut, počítejte se zdržením a to je pro tuto chvíli asi všechno. Ještě se podívám na to, jak vypadají místa, kde se často tvoří kolony. V tuhle tu chvíli vidím, že se tvoří kolona na D1 mezi 211 a 208 kilometrem ve směru na Brno, počtejte s tím, a pak také mezi 8 a 5.5 kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolona. Tolik tedy D1, podobná situace bývá často i na D5 na příjezdu do Prahy, jak to tam vypadá teď v tuto chvíli, zatím D5 nehlásí žádné problémy, je tam trochu hustější doprava na posledních 5 kilometrech, ale je to zvládnutelné, takže žádné velké zdržení na vás nečeká. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Radio. Dvorana na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude dochovaná kamenná věžovitá stavba, která bývala v 15. století sídlem nižší šlechty. Tou stavbou je tvrz Sudkův důl, ležící nedaleko zastávky Sudkův důl, na úzkorozchodné trati Obrataň-Jindřichův Hradec, zhruba 3 kilometry jižně od Obrataně na Pacovsku v kraji

Vysočina. Právě na okraji rybníka v obci objevíte bývalou stejnojmenou tvrz. Původně pozdně gotická stavba má dodnes mnoho autentických stavebních prvků. Je začleněna do areálu selské usedlosti, která se nachází v místě někdejšího středověkého dvora. Hodnotný areál se podílí na výrazném urbanistickém výrazu obce. Tvrz byla upravena na sýpku. Odborníci říkají, že celá přestavba se s ohledem ke stáří původní budovy uskutečnila ohleduplným a citlivým způsobem. A to můžete poznat i na vlastní oči. Současní vlastníci tvrze se na Vysočinu přestěhovali z Prahy, protože chtěli žít zdravě. Po dohodě s nimi si tedy můžete historický objekt prohlédnout. A to nejen samotnou stavbu, na které byly obnoveny středověké omítky a rovněž vyměněna střešní krytina. Uvidíte také, jak se jim tam skvěle daří. Kromě výroby sajdru v prostorách bývalé stáje se rodina věnuje chovu slepic, ovcí a hus. V rybníce pak mají kapry, štiky a amury. Založili jabloňový sad, kde pěstují jablka bez postřiků. K tvrzi se dostanete autem. Parkovat se tam dá snadno přímo v obci. Na místo se ale dostanete i vlakem. Od zastávky Sudkův důl vás čeká pěší procházka po žluté, turisticky značené cestě. K tvrzi ujdete necelé 2 kilometry. Jídlo a pití na výlet ke tvrzi si určitě vezměte sebou. Nejblíže se podle dostupných informací občerstvíte v Obratalni nebo v Černovicích, ale s úplnou jistotou až v Pacově. Tvrz je kulturní památkou České republiky a její obnova byla odborně oceněna. Další podrobnosti o tvrzi Sudkův důl najdete například na webu regionturist.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Ahoj Milané, už zítra si v ranním vysílání na Country Radio budeme povídat o českém herci a divadelním řediteli, který má zítra 71. narozeniny a taky budeme zpívat Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pojďte, bude to lepší. A zpěv bude zítra v podání nějakého nadaného pěvce z řad našich posluchačů. Tedy vás to budete už zítra od 6 do 10 poslouchat. Dobré ráno na Country Radio. Tak zítra ahoj, těší se na vás Kačka s Vláďou.
1: Kačenko, děkujeme za tuhletu informaci a pro vás, milí posluchači, je to pozvánka na zítřejší 6. hodinu raní, kdy můžete s naší ranní dvojicí opět prožít skvělou každodenní show. Teď máme před 11. hodinou, to znamená předpověď počasí, ať víme, jaké to odpoledne bude, a pak také pozvánky za kulturou, abychom věděli, kam vyrazit, protože nevím, jak jste prožili víkend vy, ale já jsem ho prožil tak, že jsem byl na festivalech a na místech, kde se hrálo, a to hned na několika, a užil jsem si to skvěle, čili mohu jen a jen doporučit.
2: Country počasí.
3: Dnešní den bude ve znamení sluníčka, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
5: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
7: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
6: Jak to? To si děláš srandu.
7: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
8: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
9: Haló, jsem ztracen a bloudím.
10: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak tohle to byla Lucka Vondráčková, to jste konec konců poznali asi podle hlasu. Máme po 11. hodině, předtím ještě Spiritual Quintet. No a teď, co nás čeká dál v této hodině? Dáme si Tonyho Jocha, Tvář starého muže, písnička, která je z alba Na stopu. A je to ten samý Tony Joch, který se svými přáteli, tedy s Karlem Macálkou a Lukášem Moravcem, byli na parníku Country Rádia minulý týden a udělali skvělou atmosféru. Na parník Country Rádia se dá vyrazit i tento týden, a to konkrétně na zajímavou dvojici, kterou tvoří vlastně větší část nebo základní, zásadní část kapely Devítka, protože teď 10. ve středu budou na lodi Honza a Jindřiška Brožovi. No a jejich koncerty jsou pro milovníky folku vždycky taky velmi příjemné. A co je hlavní zpráva, která by vás mohla tedy zaujmout, je ta, že pokud jste se na Tonyho Jocha a jeho přátelé nedostali, protože bylo vyprodáno, tak jestli se nepletu, tady ještě nějaké drobné tedy zůstávají, takže tady je ještě možnost vyplout s námi a zúčastnit se tohoto koncertu. Aspoň to tak zatím stále vypadá, že tam ještě nějaký volný lísteček je. Tak se k nám klidně přidejte. Tak no a kromě Tonyho Jocha si poslechneme také třeba Vabyho Rivolu, anebo Texmeny s Vráťou Vyskočilem, který už začíná zpívat. Pozvánka v kukátku Country Rádia bude na tradiční bluegrassový festival, jehož ročník nechybí ani v letošním roce a už je velmi brzo.
1: Já hrdiny svý mýval, pryšku ohně sám jsem dřímal.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka, která bude zajímat především příznivce bluegrassu, protože se chystá jejich velký svátek. Před námi je Banjo Jamboree, takže na telefonu je Petr Brandejs. Peťo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
1: Tak povídej, jak to bude letos vypadat?
2: Tak letos se nám, myslím, povedla velice pěkně ta sestava. Máme 3 zahraniční kapely, když nepočítám Slováky, což je, myslím, velice jako raritní. Máme plnotučnou 5členou americkou kapelu Price Sisters. Ze Švédska přijedou skvělý Original Five a dokonce tam máme i z Polska kapelu, což zní trošku bizarně, ale je teda výborná. Piotr Bulas a Garage Folks.
1: Takže to jsou zahraniční hosté, plus si říkal teda Slováci a samozřejmě i naše kapely.
2: Ano, a těch je tam, prosím tě, to je dlouhý seznam prostě. A New Aliquot s Davidem Bendou, Monogram, Bluegrass Circuit, Abalon, Rusty Strings, Royal Flush, Goodwill, Barbecue, Paběrky Marko Čermáka, na ty se velice těším v sobotu ráno.
1: Jo, jo.
2: Brzdaři, Cobblestone, Funnygrass, Madame, Blu-ray, Flashback, K-Band a Blackout Bluegrass Band, což je vítěz předkola Banjo Jamboree.
1: Jasně, už jsem se ztratil. Už jsem se ztratil, je to hodně. Možná stačí, když řekneš nějaké stránky, kde můžeme dohledat vlastně celý program Banjo Jamboree.
2: Určitě můžeme banjojambore.cz.
1: A teď nám ještě prosím tě řekni, kdy a v kolik hodin a hlavně kde přesně máme být?
2: Jasně, je to v Čáslavi v letním kině hned vedle bazénu, takže i kdyby bylo horko, přijeďte. 12. a 13. 6. června. Začínáme v pátek od 6. v sobotu ráno od 10 a právě začínají Paběrky Marko Čermáka, takže to neprošvihněte, je tam i program pro děti, takže spousta dalších atrakcí jako workshopy a tak dále.
1: Skvělá pozvánka, díky Peťo, ať se všechno vydaří, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, všem naviděnou.

ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svý.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Takže další dopravní informace, pojďme se v tuto chvíli zaměřit na polodenní výluky, není jich příliš, ale jsou Ledeč nad Sázavou, Světla nad Sázavou, Benešov u Prahy Vlašim a Nýrsko Klatovy. To jsou místa, kde budete dnes přesedat na autobusy. Teď rychle pojďme na dálnice, kde jsme toho v minulé hodině měli tedy více než dost. Jak se tam vyvíjí situace? No, na D10 na 57. kilometru ve směru na Prahu je bouračka nákladňáku a osobáku. Dávejte pozor. Pak tu mám zprávu z D2 na 3. a 5. až 4. kilometru ve směru na Brno se také došetřuje nehoda nákladního osobního auta. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Tolik tedy nehody. A teď uzavírky, respektive tedy nějaké zdržení na dálnicích v podobě třeba i kolon. Tak máme tady porouchané vozidlo, které překáží na 14.5 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Pozor, tvoří se kolona mezi 9. a 5. kilometrem ve směru na Prahu, také na D1. Další porouchané vozidlo 177.5 kilometr ve směru na Prahu na D1, no a potom už zmiňovaná kolona mezi 209. až 205. kilometrem ve směru na Brno. I tady bude trošku nějaká čekací doba. Pak na D1 na 336. kilometru ve směru na Ostravu stojí také porouchané auto, tentokrát je to dodávka. Na D5 momentálně se situace nějak zásadně nemění, doprava nehoustne, takže na příjezdu do Prahy sice je hustější doprava, ale zatím tam není žádné větší zdržení. Dobrá zpráva na závěr, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super.
8: Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na kantu.

0: Tak s velkou chutí jsem si poslechl Marcias a Zuzanu Michnovou a písničku s Luisem a s velkou chutí vás teď pozvu zase na jeden festival, když jsem říkal před celou, že je dobré chodit na živou muziku. Já jsem opravdu si o víkendu náramně užil, zejména pak návštěvu Olešnické kytky, tedy festivalu v Olešnici na Moravě, kam nás pozval s kapelou St. Johnny Jakub Slavíček a bylo to moc hezké, moc příjemní lidé, moc příjemné místo. Užili jsme si to, navíc před námi hrál Ivan Mládek a Benjo Band, který jsem dlouho naživo neslyšel, a znovu jsem si užil i tohleto, protože to prostě bylo vtipné, krásné a milé. Takže doporučení, abyste chodili na živou muziku, je, myslím, na místě. A já tu teď mám jednak pozvánku a jednak takovou soutěž a zvýšit pozornost by měli všichni, kdo jsou z olomouckého kraje nebo mají blízko do Olšovce, sportovního areálu Rybníček v Olomouckém kraji. Protože právě v Olšovci vás čeká Olšovecký hudební rybníček, už 19. ročník, a v pátek jam session, v sobotu pak vystoupí nejrůznější kapely jako Jam Tour, Telegraf, Kateřina Mrlinová a spol, ale také ty slavnější kapely jako třeba Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band, a jako speciální host tam bude také Petra Černocká. Takže opět moc pěkný festival a na čísle 210 323 333 můžete získat lístek pro dvě osoby na tento koncert, pokud mi správně odpovíte na mou otázku. Jak už jsem říkal, je to v Olomouckém kraji, takže volat by měli asi ti, kteří mohou vyrazit do Olšovce, protože asi z Prahy jezd do Olomouckého kraje na tenhle ten festival je zbytečné, ale pokud bydlíte někde poblíž, tak si můžete krásně užít tenhle ten dvoudenní festival. Je 12. června, začíná tím jam sessionem, a v sobotu potom 13. června pokračuje, to znamená, je to tento týden pátek, sobota. Tak pojďme na to, někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo, slyšíme
1: dobrý
0: se?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak kdo pak se dovolal?
1: Tady je Jitka. Ústí nad Orlicí.
0: Z Ústí nad Orlicí, a vyrazila byste na ten Olšovecký hudební rybníček, jo, když byste vyhrála lístek pro dva. No tak jo, tak helejte, ta soutěžní otázka je úplně jednoduchá. Já jsem říkal, kdo tam vystoupí, a jmenoval jsem také jednoho speciálního hosta, tak řeknete mi, kdo to je?
1: Petra Černocká.
0: Ano, velmi správně, tleskám. Petra Černocká, no vidíte, je to úplně jednoduché a dvě vstupenky na tenhle ten krásný, už 19. ročník festivalu jsou vaše, tak já vám moc gratuluju.
1: Ano, děkuju.
0: Vydržte mi chviličku na telefonu, já vám řeknu co a jak, ano?
1: Ano, jasně.
0: Děkuji také. No a jinak pro vás ostatní samozřejmě pozvánka Olšovecký hudební rybníček, 19. ročník, v pátek 12. června od 18. hodin a potom v sobotu 13. června a velká jména Gimpleři, AG Fleck, Petr Kocman a PK Band a také Petra Černocká. Buďte u toho.

0: No těžko si představit nějakou větší countryovou klasiku Tomáš Hlinka a White Stars, Jesse James, no tak to jsou leta 1969 nahrávka, no a našli byste ji také na kultovním LPčku písně amerického západu samozřejmě, ale jak říkám, 1969 tahle ta nahrávka vznikla, no a to, jak moc je oblíbená, jasně o tom svědčí její umístění v hitparádách, které jsme měli v letech minulých v takových těch top 89,5 na 895. A skončila tahle ta písnička konkrétně na 292. místě, na 236. místě, na 180. místě a na 177. místě, tedy 4 ročníky, velmi dobré umístění, kdy z 895 písní to byla vždycky první, tedy 300, dokonce 200 potom v těch dalších dvou ročnících. No tak to svědčí o tom, že tahle písnička je prostě hodně oblíbená a má svoje místo navzdory svojí letitosti tady u nás v Country Rádiu, ale byla poslední písničkou dnešního dopoledne, než by v té příští hodině, tedy v polední menu, jsme neměli nabídku pestrou. Je tam třeba Pavel Bobek, nebo Mirek Černý, nebo Pavel Kaiser, anebo Kamelot, anebo taky třeba František Nedvěd, ale k tomu všemu se dostaneme až po celé. Teď už předpověď počasí a pozor, ten, kdo rád soutěží, nechoďte daleko, ve hře je zase další krásné CDčko.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. I přes sliby naší vlády důchodci už žádné další peníze z mimořádné valorizace nedostanou. Tehdejší vláda Petra Fialy je na poslední chvíli zákonem snížila, což hnutí ANO neúspěšně rozporovalo u ústavního soudu. Teď ministryně financí Alena Schillerová důchodcům zkázala, že už částku, o kterou penzisté tímto krokem přišli, možné vrátit není. Džemy, jahody se šlehačkou i ovocné knedlíky. Sezona jahod obvykle začíná začátkem června a Češi s oblibou každoročně vyrážejí na jahodové plantáže, kde si sami mohou natrhat čerstvé jahody. Vyjdou vás o něco levněji, než kdybyste je koupili v obchodě a většinou i lépe chutnají. Většinou stojí kilogram pod 100 korun. Na letecký den nás pozve Luboš Dvořák.
2: Na letišti v Mladé Boleslavi se v sobotu 13. června uskuteční jubilejní 15. Historical Air Show Letecký den, který každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé České republiky, tak i ze zahraničí. Doprava v okolí letiště může kolabovat. Už od 9 hodin bude areál otevřen pro diváky. Hlavní program začne ve 13 hodin. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Od tornáda na Moravě už uběhl nějaký čas. Jak je to s opravami a rekonstrukcemi, to nám přiblíží Luděk Savana Urbánek.
3: Od okamžiku, kdy se obcemi i městy na jihu Moravy prohnalo ničivé tornádo, uběhlo téměř 5 let. Ačkoliv se za tu dobu podařilo již velkou část zasažených lokalit i budov obnovit, hotovo ještě zdaleka není. Některá místa dokončení čeká, u jiných se to podařilo až teď. Jedním z takových míst je i lokalita u Červených domků v Hodoníně, kde se ve středu slavnostně otevřel nový park. Luděk Savana Urbánek, Hodonín.
0: Sport.
1: Ještě jedna skvělá zpráva z tenisu. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. grandslamový triumf v ženském dublu. S Američankou Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Alexandru Kruničovou s Anou Danilinovou 6-2 a 7-5. Splnili roli nasazených jedniček a získali 3. společný titul. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české meny na Country Rádiu.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas. Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1800.

Nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson roku 1908. O 100 let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

No tak to byly záhady teda v písničce Mirka Černého a country beatu Jiřího Brabce. Další záhada před námi. Věra Martinová, Pacifik a Valdemar Matuška teď zaspívají svoje písničky a my tam hledáme společné téma. Dnes vám, protože není v názvu to téma, mohu nabídnout i názvy písniček. Jmenují se Jezdec z neznáma, Jaro nad Bretaní a Korzár. Takže tři krásné písničky, které stojí za to poslouchat velmi pozorně, protože v textu je nějaký náznak, který by vám měl otevřít cestu k dnešní výhře a tou výhrou je opět CDčko skupiny Gentlemani, kapely, kterou máte, jak jsme se přesvědčili sami z vašich dopisů rádi, kapela, která konečně vydala tohleto nové album, na které jsme dlouho čekali a kapela, která představila svoje album také v pořadu Album týdne někdy v minulém týdnu. Teď tedy máte možnost to album, které jsme představovali, získat, stačí jediné poslouchat a pak se dovolat ve správný čas se správnou odpovědí na 210 323 333. Dobrou chuť k obědu a příjemný poslech přeji.

0: No, pěkně to do nás nasypal Valda Matuška a KTO, taký skoro metal country, no, po té jemné písničce Jaro nad Bretaní, Korzár, teda opravdu pořádný nářez, ale nic to nemění na tom, že je tam ukryté tajemství, které někomu udělá radost. To znamená, v tuto chvíli je možné volat na číslo 210 323 333 a získat CDčko skupiny Gentlemani. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady je Honza Machard.
0: Dobrý den, Honzo, zdravím vás. Tak povídejte, co jste tam objevil jako společný téma?
1: Já myslím, že je to příliv.
0: Ano, správně, nebylo to tak složité, byli jsme na moři. Příliv, to je to správné slovo, které se tam dvakrát až třikrát zopakovalo v té první písni, pak samozřejmě i v těch dalších písních, takže nemohlo dojít k omylu, je to správně, Honzo. Co vy a Gentlemani, už jste to slyšel, tuhle tu kapelu?
1: Nejenom, že jsem je slyšel, nejenom, že je znám, ale mám tam i nějakou osobní vazbu, takže hezky. Moc rád si CDčko poslechnu.
0: No tak to je velmi dobrá zpráva, jsem rád, že jde do správných rukou, tak mi vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu co a jak, jo?
1: Tak moc děkuju a hezký den všem.
0: Díky, vám taky tak. No a jinak polední menu pokračuje, takže dobrou chuť k obědu, na co se můžete těšit, třeba na Pavla Kajzra, nebo na Jeleny, nebo Michala Tučného, a nebo třeba skupinu Kamelot.
2: Polední menu na Country Rádiu.

0: Podle předpovědi počasí by mělo zítra sprchnout, to nevadí, aspoň budou zalité zahrádky, ale hlavně ať neprší dneska. Víte, jak je to s tou medardovou kápí a nechceme si zkazit léto, to rozhodně ne. Dnes totiž 8. června slaví svůj svátek Medard. Jestli nějakého znáte, nezapomeňte s gratulací. Já samozřejmě jednoho znám a vy také, rozhodně Medard Konopík, slavný kytarista z našeho žánru. No a jakou jinou písničku Méďovi poslat, než písničku, kterou zpívá Michal Tučný. Méďo, všechno nejlepší.
1: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trapské a country scény.

0: mnou kříž.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

ještě žil, každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil, příběhy vyprávěl a já po letech zas někdy v noci, jako bych slyšel všeru.

Bylo jich tam dole tenkrát uvězněno 6. A všem, co tam kolem stále, se mlčky stiskla pěst. Vidím to, jak čekám.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

Teď přichází na řadu pozvánka na večerní speciál, no a protože je druhé pondělí v měsíci, tak já s radostí mohu říci, že to bude můj pořad Srdcem v country, no a červnovým hostem bude můj kolega Petr Kocman. Bude určitě o čem povídat, protože je naším večerním kolegou, zeptám se ho, jak se adaptoval zatím na večerní vysílání, protože není příliš dlouho v tom vysílání. Zeptám se ho ale také na jeho spolupráci s Nedvědy.

Budeme se bavit i o Portě a poslechneme si písničky z jeho zatím posledního alba, ale i nějaké starší. Zkrátka a dobře, příjemné povídání s naším kolegou a skvělým muzikantem Petrem Kocmanem dnes od 19. hodiny. A teď pojďme do restaurace u Přívozu. Takže vy už asi víte, ano, Ivan Mládek.

lásku si říkaj. Jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj. A trápení

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: Polední menu právě teď končí, před námi je 13. hodina, předpověď počasí, mělo by být slunečno, alespoň podle toho, co jsem slyšel doposud, což je dobře, protože dnes je Medarda a už jsme to probrali s tou Medardovou kápí. No a pak nás čekají další zprávy Country Rádia, no a po 13. Mirek Hofman a Zátoka, tak naprostá klasika. A pak si dáme něco jakoby novějšího, ale vlastně ve starém stylu, protože Nové struny přednedávnem udělali skvělou veselou věc Hospoda u Taterů a právě tam se vypravíme.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Teď má 25 tisíc profesionálů a 5500 příslušníků záloh. I do budoucna armáda potřebuje počet vojáků zvyšovat vzhledem k aktuálnímu dění ve světě. Takové jsou plány současné vlády. Ani letošní ročník pivních slavností Oktoberfest v Mnichově nebude žádná láce. Kdo se chystá v některém ze stanů na tamní tereziánské louce ponořit rty do pěnivého moku, musí počítat s cenou 15,90 euro, tedy asi 385 korun za tuplák. Teď se vrátíme zpátky domů. Prázdná Labská přehrada je vzácnost, která se jen tak nevidí.
2: Současní obyvatelé Špindlerova mlýna, ale i turisté a rekreanti pozorují něco, co už asi nikdy neuvidí. Labská přehrada je totiž bez vody. Část je úplně vypuštěna. Na dně pracují bagry a nabírají nashromážděné sedimenty, které se v Labě nahromadily při předloňských povodních. Až do konce září se tu budou těžit tisíce tun bahna. Luboš Dvořák, Krkonoše.
1: O veřejné dopravě teď Luděk Savna Urbánek, který má novinky.
3: Mezinárodní veřejná doprava bez hranic, tak se jmenuje projekt, který má zjednodušit cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Jako první byla toto pondělí spuštěna autobusová linka Strání Nové Mesto nad Váhom a od 30. srpna přibude linka na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín. Luděk Savna Urbánek, Uherský Brod.
0: Sport.
1: Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Filip se tak skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny. Představí se v ní jako 9. muž průběžného pořadí. Motorsportem končíme další zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: s pivem.
1: Tak to byla moc hezká pozvánka do hospody u Taterů od kapely Nové struny. Začali jsme další hodinu tu po 13. Milan Šmit vám přeje příjemný poslech. Ani nevím, jestli jsem před celou popřál dobrou chuť k obědu, tak když tak napravuji, pokud ještě jíte, dobrou chuť. No a na co se můžete těšit v této hodině, tak určitě zase nějaká ta pozvánka. Těmi nebudu šetřit, protože akcí je teď opravdu dost. A jestli znáte klub v Rozsochatci, tak už budete vědět, jestli ne, tak se nechte pozvat na nadcházející koncert. Pak máme také muziku vybranou, a to neleda jakou, bude zpívat pan Radek Tomášek, na to se moc těším, ale koukneme i do zahraničí, třeba Neil Young, parádička, a taky Petr Spálený. Je to trest.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V rámci tohoto Kukátka je tady další pozvánka do hezkého country klubu a tak vám mohu říci, že na telefonu je Dáša Kocorková. Ahoj Dášo.
2: Ahoj Milane, já tě zdravím a zároveň zdravím i všechny posluchače Country Rádia.
1: My tě taky zdravíme a kam nás pozveš, na kdy a na co?
2: No, ráda bych vás pozvala k nám do našeho country klubu v Rosochaci na akci, která se koná 13.6.2026 od 18 hodin. No a přijedou k nám dvě báječné kapely, a to Tomáš Průša Band, a to bys asi možná mohl, Milane, znát, viď?
1: Trochu. Doufám, trochu. Že je poznám, dlouho jsem je neviděl.
2: To budem taky rádi. No a druhá kapela je kapela Niagara.
1: To znamená, že to bude zase večer plný folku Niagara, nevím, to bude spíš trampská muzika podle názvu, nebo jak to vidíš?
2: Ano.
1: Jo, trampská.
2: Takže tak nějak to vidím, ano.
1: Trampírna a folk, ano, to si užijeme krásně a možná teda pojďme ještě nějaké podrobnosti k tomu, od kdy do kdy, kde přesně.
2: Jasně, dobře, já bych vám ještě chtěla dodat, že aby ti, kdo k nám přijdou, věděli, co u nás čeká, takže je to přetančení, překvapení, tombola a samozřejmostí je zase naše občerstvení. A máme pro ně ještě jednu informaci, že v areálu klubu máme připravené i venkovní posezení s krásným výhledem na hladinu zámeckého rybníka.
1: Hezky.
2: A pokud si tedy budete chtít užít v sobotní večer, zatančit si a pobavit se, čeká vás zajímavý večerní program. No a mně už nic jiného nezbývá, než že se na vás kočičáci z country klubu v Rosochaci moc těší. A další informace o našich akcích najdete na www.kkcountryclub.cz. A loučím se s váma naším klubovým pozdravem. Čauky, mňauky a ahoj.
1: Děkujeme za hezký pozdrav, děkujeme i za pozvánku. Já v rychlosti zopakuji 13.6. kapely Niagara Tomáš Průša Band v country klubu v Rosochaci a mohu ti slíbit, že já tam budu. Nevím jak ostatní, ale já přijdu.
2: Budeme se těšit a děkuji. Taky. Ahoj.
1: Ahojky, ahoj. Čau, čau.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 13 hodin 33 minuty, pojďme se podívat na koleje, na trať 256 Žďár nad Sázavou Tišnov, tam v úseku Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou se porouchalo vozidlo a je zavedena náhradní autobusová doprava právě mezi stanicemi Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou, počítejte s tím. Na D1 pozor na 99,5 km ve směru na Prahu, stojí tam porouchané vozidlo, je to odstavený autobus, tak tam se připravte na zdržení, zdržíte se asi taky v okolí Brna, kde je hustá doprava. Ale to je teď v tuhle chvíli asi normální. Pokud jedete po D11, tak dávejte pozor na exitu 50 ve směru na Prahu, je tam porouchané vozidlo, osobní auto s defektem, tam trošku překáží, tak ať do toho nějak nevlítnete a nezhorší se to. Jinak D11 ještě jednou 109. až 101. kilometr ve směru na Prahu, je levý jízdní pruh uzavřený pro pomalu jedoucí vozidlo údržby, je tam nějaká údržba povrchové kanalizace, tak tam se taky připravte na to, že to tam může být trošku hustější. Jinak vám všem přejeme šťastný cestu.
0: Country radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country rádiu.

Úvodem hodiny jsem zmiňoval, že nebudu šetřit s pozvánkami a v podstatě i tohle je další pozvánka, protože budu mluvit o parníku Country Rádia. Ve středu je tam Honza a Jindřiška Brožovi a v 17 hodin vyplujeme z Poděbrad do Kolína s jejich skvělou muzikou a s jejich skvělou společností a vy můžete být ještě u toho, protože tam jsou nějaké vstupenky. Jinak, jestli se nechcete vysloveně dívat na naše stránky hned teď, ale chtěli byste si udělat plán třeba na červen, tak tam už je to celkem jednoduché, protože kromě této plavby, kdy tedy Honza a Jindřiška Brožovi plují ve středu 10., tak potom ještě příští týden 17. je tam Petr Kocman, ale to už je vyprodáno, 18. Eliška Kotlinová, také vyprodáno, a pak 24. Jindra Kejak. A tam ještě nějaké vstupenky volné jsou. A to je pro červen úplně všechno. Petr Kocman, mimochodem vyprodaný na parníku Country Rádia, bude hostem dnešního pořadu Srdcem v Country, to už jsem říkal. No a Eliška Kotlinová a její trio, tak to je velmi milé zjištění, že je vyprodáno, protože je to jeden z účastníků talentu Country Rádia a je vidět, že prostě někteří ti interpreti, kteří projdou touto soutěží, si najdou cestu k vašim uším a k vašemu srdci, protože vyprodáno bylo velmi rychle a nás to samozřejmě těší. Jinak ale červnem nic nekončí a od července do srpna, do září, do listopadu tam ještě stále můžete vybírat. Tak koukněte pak, až budete mít čas na naše stránky a vyberte si nějakou hezkou plavbu.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: brother.
1: Opravdu těch akcí, na které se dá vypravit, je hodně, hodně a hodně a my na ně rádi zveme a rádi na ně také chodíme a zúčastňujeme se, takže před námi další pozvánky za kulturou, vybírejte třeba i tam, no a když jsme u toho zvaní, tak ještě i pozvánka od Kačenky na zítřejší ráno, ta nesmí chybět samozřejmě. Ahoj Kačko.
2: Ahoj Milane, už zítra si v ranním vysílání na Country Radio budeme povídat o českém herci a divadelním řediteli, který má zítra 71. narozeniny a taky budeme zpívat Do re mi fa sol la si do. Pojďte, bude to lepší. A zpěv bude zítra v podání nějakého nadaného pěvce z řad našich posluchačů, tedy vás, to budete už zítra od 6 do 10 poslouchat Dobré ráno na Country Radio. Tak zítra ahoj, těší se na vás Kačka s Vláďou.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
8: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
7: Jak to? To si děláš srandu.
8: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
9: Čas krmení se nemění. Staví na to, co se osvědčilo.
10: Haló, jsem ztracen a bloudím.
11: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
12: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
13: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
12: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
14: Tereza.
15: Znáte je.
14: Jedině Tereza.
15: Jsou ve vaší duši.
16: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
15: Každý tón, každé slovo.
17: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
15: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Já jsem během dne říkal, že jsem si s velkou chutí poslechl písničku s Luisem, kterou hraje skupina Marcias se Zuzanou Michnovou. My jsme jí hráli tuhle tu písničku během dopoledne, nevím, jestli jste ji slyšeli, ale určitě budete mít ještě i další možnost. Ale když jsme u těch Marcias, tak mám takovou otázku. Líbí se vám písničky Petra Kalandry? Pokud ano, mám pro vás dobrou zprávu. Za chviličku v Kukátku Country Rádia pro vás budeme mít pozvánku na koncert právě plný písniček Petra Kalandry. Poslouchejte a vyražte do Mělníka do Staré Mydlárny. Jinak v této hodině pro vás mám připravenou další muziku, která by vám měla a mohla udělat radost. Bude to třeba Pozdní sběr, nebo Karlin Carter, anebo taky Honza Nedvěd a František Nedvěd. A dáme si i copáky a rovnou pořádný nářez. Stopy kolm. Příjemný poslech, hezké odpoledne.

0: Rokem Country Rádia.
1: Pro všechny, kdo si oblíbili návštěvy Staré mydlárny v Mělníku, tady mám další pozvánku, protože na telefonu už je Honza Lang. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, jsem posluchače Country Rádia.
1: Díky a povídej, co jste na tento týden připravili u vás ve Staré mydlárně?
2: Na pátek na 12. června od 8 hodin jsme připravili kapelu Calandra Memory Band. A vlastně budou nám uzavírat tu první polovinu sezóny.
1: Ano.
2: Protože vlastně poté máme prázdniny, začínají letní festival, letní akce, slavnosti a začínáme pak hrát až vlastně na podzim. Takže to bude taková tečka za tou letní sezónou.
1: Jasně, rozloučení vlastně s klubem, rozloučení, než začne prázdninová pauza. Dobře, no tak název kapely jasně vypovídá, o co půjde. Řekni nám prosím tě, v kolik hodin se začíná a možná ještě pro ty, kteří doteď nezjistili, kde vlastně Stará mydlárna je, tak kam máme dorazit.
2: Takže začínáme v 8 hodin z klubu Stará mydlárna v Mělníku. Je to náměstí Karla IV. Je tam přímo u toho parkoviště, takže bezplatné, takže není problém ani s parkováním, ani s dostupností, co se týká aut. A moc se těším a myslím si, že i diváci si to užijou, protože samozřejmě mimo vzpomínek na Petra Calandru se určitě zavzpomíná i na Oscara Petra, který nás bohužel nedávno opustil. A my jsme měli to štěstí, že si u nás klubu i dvakrát zahrál.
1: Takže večer plný vzpomínání s krásnými písničkami 12. června Stará mydlárna v Mělníku. Honzo, díky za pozvánku, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj, zdravím.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také v této hodině se pojďme podívat na koleje i na dálnice. Co se kolejí týče, tak pozor na trati 180 z Plzně hlavního nádraží do Mnichova. Tam v úseku Švandorf do Mažlice máme zavedenou náhradní autobusovou dopravu, platí to i v obráceném směru a týká se to vlaku Bavorský Express. No a máme tady i zprávy z dálnice, a to z D1. Pozor na 178. kilometru ve směru na Prahu. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh a probíhají odklízecí práce po požáru odstavené dodávky. Tak buďte připraveni, že tam se můžete trošku zdržet. Ono to není daleko od kolony, která se tvoří ve směru na Prahu, a sice ta se tvoří na D1 mezi 189. a 5. až 182. a 5. kilometrem. Je to zhruba 7 kilometrů, takže i tady počítejte s nějakým tím zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
3: Polední menu country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
7: Oh, hurá! Konečně jsem se dovolal.
8: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
3: Polední menu country rádia.
9: My vás posloucháme každý den právě v práci.
3: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na country rádiu.
6: Country rádio.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

v obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude dochovaná kamenná věžovitá stavba, která bývala v 15. století sídlem nižší šlechty. Tou stavbou je tvrz Sudkův důl, ležící nedaleko zastávky Sudkův důl, na úzkorozchodné trati Obratan-Jindřichův Hradec, zhruba 3 kilometry jižně od Obrataně na Pacovsku

se na Vysočinu přestěhovali z Prahy, protože chtěli žít zdravě. Po dohodě s nimi si tedy můžete historický objekt prohlédnout. A to nejen samotnou stavbu, na které byly obnoveny středověké omítky a rovněž vyměněna střešní krytina. Uvidíte také, jak se jim tam skvěle daří. Kromě výroby sajdru v prostorách bývalé stáje se rodina věnuje chovu slepic, ovcí a hus. V rybníce pak mají kapry, štiky a amury. Založili jabloňový sad, kde pěstují jablka bez postřiků. K tvrzi se dostanete autem. Parkovat se tam dá snadno přímo v obci. Na místo se ale dostanete i vlakem. Od zastávky Sudkův důl vás čeká pěší procházka po žluté, turisticky značené cestě. K tvrzi ujdete necelé 2 kilometry. Jídlo a pití na výlet ke tvrzi si určitě vezměte sebou. Nejblíže se podle dostupných informací občerstvíte v Obratalni nebo v Černovicích, ale s úplnou jistotou až v Pacově. Tvrz je kulturní památkou České republiky a její obnova byla odborně oceněna. Další podrobnosti o tvrzi Sudkův důl najdete například na webu regionturist.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

Ahoj, tady Věra Martinová. Chci vám říct, že se na vás moc těším a doufám, že se potkáme na Country Fontáně v Ostravě 20. června 2026, což bude za chvíli.

0: No tak prozatím je to ode mě všechno, před námi je 15. hodina, teď jsem pustil Miloše Killera, celé odpoledne s ním můžete poslouchat skvělou muziku, ale v 19 hodin budu zpátky, nalaďte si Country Radio, protože v 19 začíná červnová premiéra pořadu Srdcem v country a Petr Kocman, můj host, který nastupuje pak na večerní vysílání, nám něco o sobě řekne a zahrajeme si trošku jeho muziky. Takže jestli máte náladu, poslouchejte v 19 hodin, jinak zítra, pochopitelně v úterý, kdy bude úterý v tandemu, se těším na slyšenou už v 10 hodin. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1% na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 789 korun více. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Muži v minulém roce vydělávali v průměru ve všech oblastech více než ženy. Dále má rozhodující vliv také vzdělání. Vamberská krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Ještě dodám, že historie krajkářství na Vambercku sahá až do 17. století. Sochaři mají svůj svátek. Podrobnosti přináší Blanka Holoubková.
2: Sochařský festival umění ve městě letos představuje na jihu Čech 14 autorů. Jejich umělecká díla budou lidé potkávat v ulicích, parcích a na dalších veřejných místech do září. Přehlídku autoři slavnostně zahájili včera před Rabenštejnskou věží v Českých Budějovicích. Z Budějic Blanka Holoubková.
1: Brno už myslí na Vánoce. Blíže kolega Savana.
3: Skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry vymyslelo letos Brno střed na oživení Vánoc. Fanfáry mají být pro žestový kvintet, který tvoří 5 předem určených nástrojů. Přihlášky do soutěže se uzavírají na konci prázdnin. První 4 skladby dostanou za výhru peněžní ocenění, první místo získá 10 000. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Vysoce favorizovaná posádka Dukly ovládla 113. ročník primátorek a pro armádní sportovní centrum vybojovala 44. triumf ve slavném závodě v Praze na Vltavě. Mezi ženskými 8 veslicemi byla nejrychlejší loď pražského Olympu. Závod skifařů ovládl Matěj Smejkal z Dukly. Mezi skifařkami byla první Ela Boldyšová z Bohemians. A Sparta si pojistila Huga Sochurka se záložníkem, který se s českou reprezentací ve Spojených státech chystá na mistrovství světa, podepsali nový víceletý kontrakt. Smlouvu podepsal v den svých 18. narozenin. Fotbalem končíme zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Dobré odpoledne, posloucháte Country Radio, vaším průvodcem až do 18. hodiny bude Miloš Keller. Tohle byly Pavlína Jíšová a Adéla Bohatlo, matka a dcera, což je nejenom název písničky, ale také skutečnost. Paleček a Janí, Karel Černoch, Rangers nebo Marian či Ed Bruce nebo Pacific. Tihle všichni budou hrát a zpívat v první polovině hodiny. V kukátku pozvánka na zajímavý festival, který se bude konat na konci tohoto týdne, a doprava v půl. V druhé polovině hodiny budeme soutěžit o vstupenky na koncert Karla Plíhala a Druhé trávy. Tak dobrý poslech a dobrou pohodu a hezký vstup do dalšího červnového pracovního týdne s Country Rádiem.

Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: vlakem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Martin Kalenda, já tě zdravím, Martine, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: Ty jsi přišel s pozvánkou na zajímavý koncert, či možná vlastně festival takový malý. Povídej, co to je, jaký to má smysl, kdy to je a kdo tam bude?
2: No už podruhé pořádáme s kapelou Mrakopláš a taky vlastně se sesterskou kapelou Poslední šance Míry o šance festival Tichá radost. No a ten proběhne 14. června od 15 hodin v klubu Kaštan, který sídlí na Praze 6.
1: Na Bělohorské jezdí tam 22, 25, abych doplnil tyhle informace.
2: Krása.
1: Od kolika a kdo tam bude?
2: Od 15 hodin, no a vystoupí tam Poslední šance Míry o šance, kapela Alibaba z Olomouce, Randefů z Vysočiny, Ivo Cicvárek a Živo, Lada and kapela z Brna, no a Rakoplaš.
1: Jasně. Pokud se poptám třeba na to, jestli posluchači najdou někde na webových stránkách informaci, nebo mají možnost si třeba koupit lístky dopředu?
2: Samozřejmě vstupenky jsou v sítích GoOut a SMS Ticket, no a nebo v pokladně klubu Kaštan. Mhm. No a nejvíc informací o téhle akci uvidí nebo získají na našich facebookových stránkách Mrakoplaše a taky na našich webových stránkách.
1: Tak ono se to jmenuje Tichá radost, tak se shodou okolností jmenuje i vaše CDčko a LPčko, je to tak?
2: Je to tak, je to totiž návazné na tu desku, protože když jsme jeli na šňůru, měli jsme vlastně dvě části té šňůry, tak součástí té šňůry byly společné koncerty s několika kapelama. No a my bychom jim rádi tím festivalem vraceli tu jejich milou pozornost a to jejich pozvání ve městě, kde jsme s nima hráli.
1: Martin Kalenda pozval na festival, který organizuje zejména Mrakoplaš, Tichá radost, v neděli 14. června od 15 hodin v kulturním centru Kaštan. Já ti děkuji za tuhle pozvánku i za tuhle akci a popřeji hodně návštěvníků.
2: Moc děkujeme a budeme se těšit.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Pacific, předtím Ed Bruce a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. 2x35 na dojezdu do Litomyšle od konce nové dálnice je kolona, je to dáno silným provozem. Na 35 v úseku Valašské Meziříčí Rožnov pod Radoštěm se pracuje u Zašové. Jezdí tam kivadlově na semafory, kolona na půl hodiny v obou směrech. A 57 u Vsetína podobným způsobem jezdí se na semafory a s kolonou počítejte na 15 minut. D1 na dojezdu do Brna, ať už od Vyškova nebo od Prahy, osobní auta se zdrží zhruba 25 minut. Další doprava za hodinu.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Jak jsem sliboval v úvodu téhleté hodinky, máme tady soutěž. A to soutěž o vstupenky, dvojici vstupenek, na koncert, který se bude konat 13. června na zámku v Česticích. Čestice jsou v Jihočeském kraji, kousek od Volyně. A bude tam vystupovat toho 13. června od 18 hodin Karel Plíhal, od 20 hodin Druhá tráva a ve 22 hodin ještě sdružení Mamuma. No a tak tady mám dvojici vstupenek a mám tady také soutěžní otázku. Ta dnešní soutěžní otázka zní: jmenujte okres, ve kterém Čestice leží, pokud by ještě okresy pochopitelně samozřejmě byly, tak jaké větší město v blízkosti Čestic, kromě té zmiňované Volyně, ještě je? To, abyste věděli, kam vlastně směřujete a o jaké lístky soutěžíte.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Zdeněk Frček.
0: Zdenku, já vás zdravím, proč telefonujete?
1: Rád bych získal vstupenky do Češtic.
0: Aha.
1: Na vystoupení Druhé trávy, Roberta Křesťana, kterého mám hrozně rád.
0: Tak jo. No a
1: asi
0: tušíte, kde teda Čestice budou? Kde budou? To byla ta nebo kde jsou, respektive to byla ta soutěžní otázka?
1: Ano, je to okres Strakonice.
0: Naprosto správně. Na tohle jsem se ptal, je vidět, že to víte a že víte, kam pojedete. A pojedete tam, protože máte dvojici vstupenek. Vydržte mi chviličku na telefonickém spojení, ano?
1: Děkuju moc, vydržím, děkuju moc.
0: Tak vážení milí posluchači, zítra touto dobou budeme soutěžit o další dvojici vstupenek.
2: Country Radio.

0: Spirituál Quinteta Kocápka uzavřeli další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia. Pokračovat v ní bude Tomáš Adamec z hlediska informace o počasí a po 16. také zpravodajství. A po 16. muzika Valdemar Matuška Uragán a Jaroslav Samson Lengvášky. No a pak se vám ohlásím já a povím, co bude dál. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.

0: Rádio. Zprávy.
1: Hezký den. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1% na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 789 korun více. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Muži v minulém roce vydělávali v průměru ve všech oblastech více než ženy. Dále má rozhodující vliv také vzdělání. Vamberská krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a pod Orlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. Ještě dodám, že historie krajkářství na Vambercku sahá až do 17. století. Jak je to s kriminalitou v Praze a co se proti ní dělá, to nám přiblíží Honza Navrátil.
2: Ačkoliv pouliční kriminalita dlouhodobě v metropoli klesá, tak i přesto mají obyvatelé Prahy stále obavy a necítí se bezpečně na některých zastávkách MHD, v parcích nebo na frekventovaných veřejných prostranstvích. Některé městské části už na situaci reagují. Například Praha 10 otevírá na Skalce novou služebnu městské policie. Největší nespokojenost panuje na Žižkově anebo na Smíchově. Honza Navrátil, Praha.
1: Odpadů je čím dál více, ale někdy si s tím umí poradit.
3: Město Vsetín obhájilo loňské prvenství v krajské soutěži zaměřené na odpadové hospodářství a získalo ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ve své kategorii. Výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže o keramickou popelnici byly slavnostně vyhlášeny v Čiperově ulici ve Zlíně. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a velkou cenu Monaka, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem na trati, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton z Ferrari, třetí byl Francouz Isaac Hadjar z Red Bull. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí

předá, kde by ze všech stran. Stovky kopytů s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek v dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím,

I nadále dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a posloucháte Country Radio. Za chviličku krásná hloupá Petra Černocká nebo Gun Country Alan Jackson, ale také Vaby Daněk, Věra Martinová, Ivan Černý nebo Don McLean. Nebude chybět v kukátku pozvánka, tentokrát pro Plzeňáky a už na docela brzo. Doprava v půl a v druhé polovině hodiny další pozvánky k víkendovému a večernímu vysílání Country Radia. I nadále dobrý poslech a dobrou pohodu.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Rychle než to zapomenem je podtitul setkání pro hudební fančmekry, kde Pavel Skála a Olin Neschlaba vzpomínají na léta, která prožili v legendární skupině Marcias. Ve středu 10. června v Kroskafé u práce na Klatovské třídě v Plzni od 19 hodin se můžeme těšit na živou i reprodukovanou muziku a krásné povídání. Srdečně zve Petra Palaščáková a Underfolk.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tohle byl Don McLean a tohle jsou dopravní informace na Country Rádiu. 35 má několik problémů. Jednak na výjezdu z Valašského Meziříčí do Rožnova pracuje se na vozovce a jsou tam kolony zhruba na půl hodiny. Dále na dojezdu do Litomyšle od Mohelnice, tam je to dáno silným provozem, počítejte také s kolonami zhruba na 20 minut. A nakonec v Liberci ve směru na Chrastavu. Za tunelem je dopravní nehoda a kolona už je docela dlouhá. Problémy jsou i okolo Prahy, na D0 okolo Ořecha. Počítejte s kolonami v obou směrech zhruba na 15 minut. Regulují se i vjezdy do tunelů od D1, tedy mezi Radotínským mostem. A Kutnohorská na výjezdu z Prahy, kolony jsou v Uhříněvsi a potom také v Mukařově. Tam je to dáno kyvadlovým provozem. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

Tohle byly Schovanky, dámská jízda, předtím Epidemie, Kristýna, za chviličku Butia nebo Vaby Rivola a Miky Rivola a nebude chybět možná ani Shania Twain. Uvidíme, co stihneme, teď stihneme pozvánku na víkendové vysílání, abyste se měli od pondělka na co těšit, na sobotu a neděli. Tématem bude kam na prázdniny. V každé hodině dvakrát anketa na téma kam na prázdniny, tak si můžete nachystat už teď, čím přispějete do téhleté ankety. No a kdo se dovolá a nějaký ten tip kam na prázdniny řekne, tak si bude moci i přát písničku na přání. Tak to bude mezi 8 a 16 hodinou v sobotu a v neděli a jaká bude siesta polední mezi 12 a 13 v sobotu i v neděli s Michalem Tučným. Tak to bude vypadat víkend, těšte se a přemýšlejte, kam pozvete posluchače na prázdniny a už jsou tu Buty.

0: Shania Twain, Man Feel Like a Woman, to je písnička, která právě dozněla. No a je to na více než hodinku poslední písnička od nás pro vás, protože po 17. hodině máme písničky na přání. Po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny ještě jednou Tulák, Vítek Pěkný, ale také Feel a Dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany a také Vítek Pěkný ještě jednou, tentokrát Country pod kapotou. V 19 hodin Srdcem v country vždy druhé a čtvrté pondělí v měsíci si tenhle pořad chystá kolega Milan Schmidt a tentokrát si bude povídat s Petrem Kocmanem. Témat bude víc než dost, jak se adaptoval na večerní vysílání. Porta, Parník, Nedvědi a Nová tvorba. Tohle všechno probere Milan Schmidt s Petrem Kocmanem od 19 hodin. No a od 20 hodin kolega Petr Kocman zahájí svoje večerní vysílání. Tak to je program na pondělní večer, věřím, že se těšíte. Program na následující minuty a vteřiny má Tomáš Adamec. Počasí a zpravodajství.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.
3: Hele, odkud máš ten parádní kurník?
4: Z Čas krmení.cz. A víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
3: Jak to? To si děláš srandu.
4: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
5: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
8: Haló, jsem ztracen a bloudím.
9: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz. Rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Ajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Restauraci i fast foody čeká od srpna velká změna. V platnost totiž vstoupí nové nařízení Evropské unie, které bojuje proti plastovému odpadu. To odstraní z restauračních stolů jednorázové plastové obaly s omáčkami, dressinky nebo kořením. Možná se ale povinnost odsune o 2 roky. Podniky stále nejsou na změnu připraveny. Jestli k odsunutí ale dojde, zatím není tedy jasné. Klasické kouření už není v módě. I přesto nikotin denně užívá více než 1/5 populace. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let jsou v oblibě hlavně elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Zároveň platí, že kouření se úzce pojí s pitím alkoholu. Mezi lidmi, kteří konzumují alkohol umírněně, tvoří kuřáci necelou 1/5. V Brně si opět můžeme svést historickými vozy v městské hromadné dopravě.
2: Hezký dobrý den z Brna. Brno ožívá dopravní historií. Ve městě budou jezdit opět společně s tramvajemi i šaliny, a to historické. Dopravní podnik města Brna tedy potěší fanoušky historických a retrovozů městské hromadné dopravy. Od konce května se na vybrané linky do běžného provozu vrátily oblíbené retrovozy a od července se k ním připojí i tradiční historická linka H4. Retrovozy jsou k vidění na linkách 10 a 32 už od minulého víkendu. V červenci pak přibude oblíbená linka H4, informoval za brněnský podnik jeho šéf Miloš Havránek. Na tramvajové lince číslo 10 pojedou typy K2, T2 a T3 a na trolejbusové lince 32 pak typy 14TR, 15TR, 21TR a 20TR. Tolik pro odborníky. Pro nás lajky to budou jistě krasavci, kteří nás před mnoha lety vozili do školy. A po skončení nezbytné výluky na náměstí Svobody se od 5. července opět rozjede historická linka H4. Ta bude v provozu o víkendech a nabídne svezení historickým vozem typu Dřevák. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Pohledneme se za víkendem. Fanoušci motorsportu měli o víkendu napilno. Jela se velká cena Monaka Formule 1 a v Maďarsku pokračovalo mistrovství světa silničních motocyklů, kde české příznivce potěšil Filip Salač. Vše podstatné shrne náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Velká cena Monaka vozů Formule 1 byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem. I s těmito problémy se nejlépe popasoval 19-letý Ital Kimi Antonelli. Se svým Mercedesem vyhrál 5. závod za sebou a zvýšil vedení v mistrovství světa. Ve velké ceně Maďarska prožil nový závod motocyklový jezdec Filip Salač. V Balaton Parku si dojel pro 2. místo, čímž vyrovnal své nejlepší umístění v kariéře. Českým fanouškům tak poslal tu nejlepší pozvánku na velkou cenu České republiky. Do Brna přijede Salač jako 9. muž průběžného pořadí. V moravské metropoli se jede o víkendu 20. a 21. června.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písničky od Johnnyho Casha i Walk the Line pro Václava Maršálka k jeho 80. narozeninám. S přáním k tvým 80. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, dobrou náladu a paměť takovou, aby si zpamatoval jen to hezké a ať máš chuť si ze života dělat legraci. Vše nejlepší přeje babizna Eva z osady Soumrák.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Ale Miloši, prosím tě, tak pro všechny, pro radost, za 10-10 od Vrasty Redla.
1: Dobře, zahrajeme za chviličku, měj se hezky.
2: Díky, ahoj. Ahoj.
3: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si a...

sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o jakoukoliv písničku od Jakuba Smolíka pro Zdeňku a Míšu Urikovou do spolku. Tak pojď s náma, píše slečna Martinka Anna Konopčíková.

0: půjdem spolu ven, parararara, šupi dupi didam.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Prosím o zahraně pesničky Báječná ženská od Michala Tučného pro moju manželku Máriu k její dnešním narozeninám. Maji, prajem ti všetko nejlepší, zdravě, štěstí a kopec radosti s vnůčatkami. Manžel Ferko s celou rodinou.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, dovolal jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Toto bude, dáme si třeba Sněžného muže od Michala Tučného a pro všechny, kteří se těší na ochlazení od těchto veder, jako je dneska.
0: Dobře, mějte se hezky, bude to za chvilku.
1: Děkuji, nashledanou.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte písničku od Věry Martinové Na vrcholky hor pro manžela Radka Jelínka a pro radost všem posluchačům, ale hlavně vám, že nám děláte velkou radost. Píše posluchačka Dana, děkujeme a hrajeme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: D1 má problémy nejenom okolo Brna, ale také v Ostravě. Na 356. kilometru v omezení ve směru do Polska je porouchané auto v jediném průjezdném pruhu. Policie tam řídí dopravu kyvadlově na dálnici a počítejte s tím, že jsou tam dlouhé kolony. Přes Místeckou a Rudnou to neobjíždějte, ty jsou plné jako obvykle. A D2 na dojezdu do Brna od 11. kilometru postávají kamiony, v levém pruhu osobní auta projedou o něco déle. Po D1, ať už od Vyškova nebo od Prahy do Brna, si i s osobním autem postojíte zhruba 25 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou část písniček na přání zahájíme dvojicí e-mailů a vlastně jednou písničkou prosíme o zahrání mému manželovi Stanislavovi k dnešním 70. narozeninám. Přejeme mu hlavně hodně zdraví a elánu do dalších let. Manželka Jana a dcera Lucie s rodinou všem nenapsali, co? Naopak naše posluchačka Renata píše, moc bych poprosila zahrát nějakou letní pohodovku, kterou mě určitě pomůžete vybrat k dnešnímu si užívání krásného slunečného počasí. Tak já věřím, že potěší i manžela Stanislava.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme za další dvojici písniček. Trutnováci zasílají pozdrav a poprosili bychom zahrát pro naši skvělou super čuper partu k dnešnímu válení se u vody naší oblíbenou Červenou řeku. Píší a to druhé přání Jirka ze Suchovršic. Moc bych vás poprosil zahrát Eagles Hotel California, využít ještě krásný dnešní sluneční den a něco dobrého si opést, píše Jirka.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o píseň Dokud budu žít pro manžela Milouše, s kterým zítra oslavíme 54. výročí svatby, píše Ivana ze Stochova.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnosti. Na teploměru je od 23 do 28 stupňů. Zítra bude zataženo až oblačno, od západu postupně na většině území občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22, na Moravě 23 až 27 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. I kdyby pršelo několik dní v kuse, déšť by vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Je po nejsušším jaru od roku 1961 tak vyprahlá, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách má k ideálu stále velmi daleko. Válka v Iránu změnila situaci na trhu s ojetinami. Klesl zájem o dieselové vozy. Naopak rekordní poptávka je po elektromobilech. Sbírkou historických vozidel dopravního podniku Ostrava rozšířili autobus Škoda 76 RO z roku 1956 a tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha z roku 1970. Dopravní podnik ve sbírce má už 55 vozidel, které se stanou základem připravovaného muzea Svět dopravy. Internetová platforma Vlny dočasně stáhla všechny dosud zveřejněné díly minisérie Vina, případ Fakulta. O stažení rozhodl předběžným opatřením Obvodní soud pro Prahu 1. Série mapuje pozadí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jasné ne, řekli obyvatelé obce Višňová na Příbramsku výstavbě větrných elektráren. Konalo se tady místní referendum. Hlasovat přišlo 272 lidí. Městské koupaliště na Baťově v Otrokovicích by mohlo první letošní návštěvníky přivítat už tento víkend. Předpovědi totiž zatím slibují hezké počasí. Závěrečné přípravy na sezonu jsou tak v plném proudu. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude dochovaná kamenná věžovitá stavba, která bývala v 15. století sídlem nižší šlechty. Tou stavbou je tvrz Sudkův důl, ležící nedaleko zastávky Sudkův důl, na úzkorozchodné trati Obratan-Jindřichův Hradec, zhruba 3 km jižně od Obrataně na Pacovsku v kraji Vysočina. Právě na okraji rybníka v obci objevíte bývalou stejnojmenou tvrz. Původně pozdně gotická stavba má dodnes mnoho autentických stavebních prvků. Je začleněna do areálu selské usedlosti, která se nachází v místě někdejšího středověkého dvora. Hodnotný areál se podílí na výrazném urbanistickém výrazu obce. Tvrz byla upravena na sýpku. Odborníci říkají, že celá přestavba se s ohledem ke stáří původní budovy uskutečnila ohleduplným a citlivým způsobem. A to můžete poznat i na vlastní oči. Současní vlastníci tvrze se na Vysočinu přestěhovali z Prahy, protože chtěli žít zdravě. Po dohodě s nimi si tedy můžete historický objekt prohlédnout. A to nejen samotnou stavbu, na které byly obnoveny středověké omítky a rovněž vyměněna střešní krytina. Uvidíte také, jak se jim tam skvěle daří. Kromě výroby sajdru v prostorách bývalé stáje se rodina věnuje chovu slepic, ovcí a hus. V rybníce pak mají kapry, štiky a amury. Založili jabloňový sad, kde pěstují jablka bez postřiků. K tvrzi se dostanete autem. Parkovat se tam dá snadno přímo v obci. Na místo se ale dostanete i vlakem. Od zastávky Sudkův důl vás čeká pěší procházka po žluté, turisticky značené cestě. K tvrzi ujdete necelé 2 kilometry. Jídlo a pití na výlet ke tvrzi si určitě vezměte sebou. Nejblíže se podle dostupných informací občerstvíte v Obratani nebo v Černovicích, ale s úplnou jistotou až v Pacově. Tvrz je kulturní památkou České republiky a její obnova byla odborně oceněna. Další podrobnosti o tvrzi Sudkův důl najdete například na webu regionturist.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country Radio.

poslechnou, se všech nejlepší kapelou svou, kam mě ptáci povedou.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeju pěkný pondělní podvečer u čaj o 6. Tenhle recept jsem jedl na Mauriciu, kde je velmi vyhlášená také kreolská kuchyně, protože Mauricius vlastně neměl původní obyvatele, takže se tam střídali Angličani, Portugalci, Indové, z celého světa tam byli lidi a z toho vznikla právě taky kreolská kuchyně. Co budeme potřebovat? 500 gramů kuřecích prsou, a může to být i pevné rybí maso nebo krevety. Jedna velká cibule, dvě rajčata na kostičky, lelek na kostičky, několik stroužků česneku, lžička zázvoru, můžeme nastrouhat čerství, několik lžiček kurkumy, to je vyhlášené takové indické koření, tři lžíce curry, nejlépe žlutého, dvě lžíce garam masala koření, taky pochází z Indie, dva z kořicové listy nebo trochu z kořice, kdo není alergický, čerstvý koriandr a 500 ml čerstvě nadojeného kokosového mléka. Půlka citronu ještě, dobrá sůl, pepř a ghee, což je přepuštěné máslo, anebo kokosový olej. Do menší misky přidáme všechno suché koření a promícháme. Pak vezmeme další misku, dáme do ní na kostičky nakrájené maso, posypeme solí, pepřem a třetinou koření, všechno promícháme. Na pánvi si rozehřejeme to ghee nebo ten olej a restujeme na kostičky nakrájený lilek, dokud nezměkne. Pak ho dáme na talíř na pánvi s rozehřátým ghee, osmahneme potom cibulku, přidáme maso, restujeme tak 2 minutky. Pak přidáme část česneku, aby nám to nezhořklo, tak 2 nasekané stroužky, jenom chvilku to orestujeme a do většího hrnce dáme všechny ingredience, kromě lilku a koriandru, zalijeme tím kokosovým mlékem a dobře promícháme. Přivedeme do varu na mírném plameni a pozor, tady nešetříme časem, hodinu až hodinu a půl probubláváme. Nakonec přidáme orestovaný lilek, šťávu z půlky citronu, promícháme a necháme chvilku probublat 2 až 3 minutky. Odstraníme z kořicové listy a podáváme s čerstvým nasekaným koriandrem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6. Kandry.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý, Ledeč nad Sázavou, Světla nad Sázavou, Senice na Hané, Kostelec na Hané, Benešov u Prahy, Vlašim a Nýrsko, Klatovy. To jsou polodenní železniční výluky na úterý.
2: Country Radio. Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryslime.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači Country Rádia. Teď je ten pravý čas na písničku 24. týdne. Jmenuje se Tmavá díra a našel jsem ji zase mezi písničkami naší karavany, kterou už od roku 2018, tedy již 9. rokem, připravujeme s Denisou Markovou pro Country Rádio. Tradicionál Dark Hollow opatřil českým textem Pavel Petržela, což je šéf brněnské skupiny Sakrapes, a kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak je to jednoduchý, stačí přijít teď v červnu na brněnskou Country Fontánu a možná vám tuhle Tmavou díru Sakrapes zahrajou. Příjemný poslech vám přeje Jiří Vondráček a tady je Sakrapes a Tmavá díra.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Mitsubishi Pajero se vrátí v nové generaci. Zpráva je z webu novinky.cz. Automobilka Mitsubishi oznámila návrat ikonického terénního modelu Pajero. Nové vlajkové SUVčko bude opět postaveno na podvozku se žebřinovým rámem. Ten bude odvozen od modelu Triton. Debutovat by nové Pajero mělo letos na podzim a na některých trzích by se mělo prodávat jako Montero. Uvedení na trh v Evropě zatím ale není potvrzeno. Pravověrný offroad Pajero je ikonou značky Mitsubishi již od roku 1982. Po nedávné pětileté přestávce se letos vrací v již páté generaci, to potvrdila samotná automobilka. Nové Pajero bude postaveno na žebřinovém rámu pick-upu Triton. Automobilka však uvedla, že bude mít prodaný model specificky vyvinutou karoserii, včetně jejího uložení na rámu a zcela nové přední i zadní zavěšení. To by mělo zajistit vynikající průchodnost terénem a také kultivovanou a pohodlnou jízdu po běžných komunikacích. Nově zveřejněná upoutávka se zaměřuje na světelný podpis s protáhlými LED diodami ve tvaru T, které směřují k velkému logu uprostřed. Mitsubishi vůz nazývá svou novou vlajkovou lodí a naznačuje, že jeho cena tedy bude pochopitelně vyšší než u Outlanderu. Model z výroby vyrazí již letos na podzim, ovšem není jasné, na jaké konkrétní trhy. Nejen u nás by se tak teoreticky mohl postavit třeba proti Toyotě Land Cruiser. Původní Pajero bylo představeno v roce 1982 s cílem spojit terénní jízdní vlastnosti s komfortem osobního vozu. Modelu se během 4 generací prodalo v počtu více než 3,25 milionu kusů ve 170 zemích. A Pajero si připsalo i 12 vítězství na rally Paříž-Dakar. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: odkud máš ten parádní kurník?
1: Z Čas krmení.cz. Víš co? Dostal jsem ke kurníku krmítko zdarma. Nikomu to neříkej. Do poznámky v košíku na Čas krmení.cz jsem napsal krmítko zdarma. A oni mi ho fakt poslali. A zadarmo!
0: Jak to?
2: To si děláš srandu.
1: Nedělám. A řekni to všem, koho znáš. Protože na Čas krmení.cz to nebude platit věčně. Uvažujete o kurníku? Tak teď je ten nejlepší čas. A nezapomeňte heslo krmítko zdarma.
3: Čas krmení se nemění. Staví na tom, co se osvědčilo.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
7: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
8: 33 let v klidu. To je dvou CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů Country Rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři, Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
7: Country Rádio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Srdcem v country. A neb muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.
1: Hlavice.

0: Dozněla písnička, která je, troufám si říci, charakteristická pro mého dnešního hosta, a vy už to víte, není to asi žádné tajemství, konec konců jsem to avizoval. Já jsem si pozval muzikanta a taky moderátora Petra Kocmana. Ahoj, Peťo.
1: Milane, ahoj a zdravím i všechny posluchače.
0: Tak ty jsi ne dlouho, ale přeci jen teď večerním moderátorem Country Rádia. A já schválně zdůrazňuji to ne dlouho, protože ono nějakou dobu trvalo, než si vlastně usednul k mikrofonu Country Rádia, ale přitom s tím rádiem si spjatý od nepaměti, protože já si dobře vybavuji, že vlastně, když jsem nastupoval, když jsem přicházel z jiného média a bylo to, to bude více než 20 let, 22 let, tak jsme se pravidelně scházeli v jedné hospůdce a ty jsi tam byl pokaždé. Přestože jsi nebyl moderátorem Country Rádia, ale velmi často si s tou partou se tam objevoval. Jak jsi se k tomu dostal vlastně?
1: No, abych pravdu řekl, Milánku, tak už si to ani nepamatuju, že byla nějaká hospůdka, ale spíš si myslím, že šlo o nějaký takový rádiový setkání, kam byli přizváni možná i někteří interpreti. Asi tak si myslím možný. Jedině z toho důvodu. Tak samozřejmě Country Rádio je s mým životem spjato, protože vždycky, když jsem vydal novou desku, no tak jsem dostal pozvání, který jsem rád přijal, abych představil novou muziku. No a vlastně nemám to spočítaný přesně, ale tuším, že ty svoje pořady pondělní, Country je všechno, co se mi líbí, jsem připravoval nějakých 16, 17 let určitě. No a teď se to překlenulo vlastně v to večerní vysílání. No, no byla na mě nalíčena past. Abych si to takzvaně vyzkoušel u víkendu, tak jsem si to zkusil. Dva víkendy po sobě a co čert nechtěl, ti, kteří mají s rádiem zkušenost, tak ono mě to začalo bavit strašně. Jo, ta interakce s těmi posluchači, no a pak jsem dostal nabídku na večerní moderování, takže vlastně ten můj pořad pondělní se propsal od pondělí do pátku, od 20 do 21. Country je všechno, co se mi líbí, kdy hraju ze svého archivu, no a potom dál provázím až do půlnoci. A co si budem povídat, je to droga, to ty mi určitě potvrdíš.
0: Jasně, no je to takový, že člověk si kolikrát říká, jako takový to, co na to máte? A ono to člověk neví, ale něco na tom je, viď?
1: Ale je to strašně příjemný prostě sedět v tom studiu a vlastně pro mě jako pro muzikanta není větší štěstí, než když se můžu o svoji milovanou muziku s někým dělit. Někomu předvíst něco, je, teď jsem slyšel tuhle novou písničku a co na to řeknete a myslíte si, že tohle je ještě country nebo už ne a proč si myslím, že to je country. Je to strašně hezký, ale hlavně krásná je ta interakce, že dostávám okamžitě v reálném čase od těch posluchačů tu odezvu a píšou mi, je, no to jsme ještě neslyšeli a to jsme rádi, že známe tuhle verzi a tak. Je to strašně milý a děkuju posluchačům za tu odezvu.
0: Takhle, já bych to asi možná i přirovnal k tomu a nedávno jsem o tom zrovna mluvil s jedním kolegou tady z televize, který říkal, já ti to závidím, tu práci, protože vlastně mi to přijde strašně taký romantický. A ono to je vlastně v tom, že to každý zná, že někdy sedí s nějak s přáteli a povídají se o muzice. A my to máme vlastně v podstatě každý den, protože potom blázinci, který prožijeme třeba už v autě, co jsou do práce, prostě za tu hodinu na silnicích si najednou prostě tady pustit tu muziku a jako povídat si s těmi lidmi, kteří mají stejný zájem, tak, tak to je vlastně hezké.
1: Ano, no je to krásný. Je to krásný. Proto já to nevnímám ani jako práci takovou věc. To je vlastně taková, no, je to úhel pohledu, samozřejmě.
0: Jasně.
1: Já to vnímám jako takový příjemný posezení s posluchačem. No,
0: dobře. A otázka je, už jsi se teda adaptoval, pro tebe by neměl být večerní jako program, nic jako pro muzikanta, nic mimořádného.
1: Já jako muzikant pro mě vlastně v tu chvíli, kdy začíná moje večerní vysílání, tak to je většinou čas, kdy nastupuji někde v divadle, v kulturním domě, na jeviště a začínám hrát, čili pro mě nic vlastně neobvyklýho.
0: Horší by to bylo ráno o 4.
1: To by bylo asi horší, ale od té doby, co mám syna, který mu bude teď 10 let, tak ten můj rock'n'rollový život se změnil. To už není, že bych chodil spát ve 4 ráno spal si do 12. Hold, už ráno vstávám, připravuju snídani, synovi jdeme do školy a tak dále, ale to já si nesmírně užívám, protože víš sám, máš děti, jaký to je, jak ten dětský život proletí rychle a je potřeba si každou vteřinu užít.
0: Je to tak, jak říkáš, a to podtrhneme písničkou, kterou ovšem vybereš ty.
1: No ty mi teda dáváš. No tak víš co, tak když jsme se bavili o Andy, o dětech, tak bychom mohli dát písničku Andy It's Only Rock'n'Roll, což je z té poslední desky, kterou
0: a je
1: napsal.
0: To prosinka.
1: Ano, to napsal můj tatínek, takový vyznání vlastně třem generacím Kocmanů. Tak si ji pustíme. Prosím.

0: Takže country rock, to bude taková značka dnešního večera, i když budu to taky trošičku rozpitvávat s mým hostem, kterým je Petr Kocman. Peťo, už jsme to říkali v tom minulém vstupu, že vlastně já vzpomínám na takovéto krásné období country rádia, kde jsme se teda pravidelně scházeli, ty si toho býval součástí, byli tam lidi jako Dan Kohout, Honza Zilvar, Honza Kaskoun, Martina Pleskánková,
1: stará parta
0: z toho country rádia, kdy jsme byli vlastně v Libni tehdy. A ty jsi byl nepřehlédnutelný jednak díky tomu klobouku a pak ještě jedna věc byla velmi jaksi signifikantní a sice mezi těmi bohémy, kteří tam posedávali, ty jsi byl jediný, kdo tam cucal limonádu.
1: Hele, to já jsem vždycky terčem posměchu a já jsem se na to zvykl.
0: Ne, vůbec, to není posměch, mě to ale zajímá to rozhodnutí, ty jsi prostě celoživotní abstinent.
1: Ano.
0: Nechutná ti to, nebo víš co, lidi se diví, protože taky skoro rocker bych řekl, ne, skoro rocker a bez paňáka navíc naspíváš si písničku o whisky plnej džbán a víš vůbec, o čem zpívá člověče.
1: Hele, no diví se samozřejmě všichni celý leta, jo, protože ono zvlášť v tom našem muzikantským povolání to není častej jev, tam naopak spíš o muzikantech putují ty zvěsti, že jsou to opilci a ožralové, ochmelkové ale je to strašně jednoduchý. Já nemám ani za sebou ani špatnou zkušenost, ani v rodině nikdo nebyl alkoholik, ani k tomu nemám náboženský, ani zdravotní důvody. Mě to jenom nevoní, ten alkohol, takže jsem ho nikdy ani neochutnal. Jo? Ale je to zvláštní, že třeba strašně se mi líbí ty lahve. Jo? Mm-hmm. Pepa Vojtek, kamarád můj, vždycky říká, ty vole, musíš chlastat, teď Jack Daniels, to je motor všech správných muzikantů. Jsem říká, vždycky říkám, Pepo, ještě asi nepřišla ta pravá chvíle, jo? Ale ty lahve se mi strašně líbí. Já vždycky říkám, že bych začal pít kvůli těm lahvím, jak jsou krásný. A mé paní kupují lahve různý, ona pije proseka a tak strašně se mi to líbí, rád nalejvám, čili nejsem ten pruderní abstinent a nepít. A nesmíte. Jasně. Vůbec ne, asi každý
0: jenom
1: rád,
0: ti to nechutná.
1: Jenom mi to prostě nevoní, tak jsem to neochutnal. A že jich bylo těch, co to na mě chtěli zkusit, Michal Tučnej, Tomáš Linka, všichni, říkají, počkej, ono to přijde. No tak čekám už 50 let a furt to nepřichází.
0: Peťo, možná si ještě jako nepochopil ten zásadní princip, který velmi pěkně popsal pan spisovatel Remarque v jedné své knize, kde já už si přesně nevybavuju, která je to konkrétně kniha, ale sedí ti kamarádi se svojí kamarádkou, kterou někam vezu a tak dále, v restauraci a dají ochutnat ten kalvados a ona jako říká, ale že to není dobrý, že jí to nechutná. A on říká, ten hlavní hrdina, ale to se nepije na chuť, to se pije proto, aby svět byl snesitelnější. To je ten princip. Ale tím samozřejmě nebudeme nabádat k alkoholismu. A dokonce k tomu nepřipojím, anebo připojím, ale je to v nadsázce, i takové hezké heslo, proč ještě si dát dobrou sklenku, protože když je takovýhle krásný den, je škoda ho nevidět dvakrát. To vždycky říkám na akcích, kde sedím s přáteli, ale samozřejmě jsou i jiné, mnohem zdravější a hezčí drogy, třeba muzika.
1: Určitě. Mimochodem o tomhle tématu naspívali krásný duet pánové Jimmy Buffett a Alan Jackson, It's 5 o'clock somewhere.
0: Ano.
1: Což je píseň o tom, že oni prostě mají chuť na panáka, ale je teprve dopoledne, jo, a teď vznesou tu krásnou myšlenku, no ale někde na světě je v tuto dobu už 5 večer odpoledne, takže si klidně můžeme dát.
0: Přesně, vždycky je to úhel pohledu.
1: Ano, ano.
0: Vyber další muziku.
1: No tak, když to zmínil, tak si dáme whisky plnej džbán.
0: No jasně.
1: Text, který mi napsal Honza Vyčítal, vždycky i na koncertech říkám, to se mi Honzík pomstil, že viděl, že nepiju, tak mi psal texty o chlastu.
0: Takhle zpívá abstinent o whisky.

0: Hostem dnešního povídání je Petr Kocman, tedy countryman. Peťo, ty velmi pilně pracuješ na takové své značce, jo? Prostě, ať už je to teda outfit, který nosíš, kde je zcela jasné, prostě, že to máš rád tímhletím stylem, ale prostě máš pěkně rozjeté sítě, prostě jsi countryman. A já ti teď položím otázku, asi ji neslyšíš poprvé, nevím, jestli o tom chceš mluvit nebo ne, ale já už jsem se tě na to dávno chtěl zeptat, ono to zrovna teď nikdy nebyla příležitost a teď takhle veřejně.
1: Ničeho se nebojím, nebojíš, jsem s tím.
0: Jo, tak. Já mám rád tvůj band.
1: Ano.
0: Jo? Myslím si, protože nám se to tak hezky prolíná v tom country, že máme oba dva rádi to křížení s blues, rockem a vlastně i popem a všem prostě.
1: To je naše láska
0: škatulky společná, nás nějak moc netrápí. Přesto se přiznám, že vlastně více koncertů, kde jsem tě viděl, nebylo s tvým PK bandem, ale bylo to třeba s Frantou Nedvědem, jo? Nebo s Greenhorny, samozřejmě to. Napadlo tě někdy, já vím, že to máš rád tu muziku obecně, ale napadlo tě někdy to, že třeba zrovna tahle ta cesta by ti mohla paradoxně uškodit v tom budování té značky, že kdyby si třeba od malička a vlastně od začátku byl kocman a přesto vlak nejede prostě, takže dneska třeba, já nevím, si vyprodával větší sály, bral větší peníze, měl větší kapelu, já nevím.
1: Hele, tak jednak nemám jako důvod ke stížnostem, že by se mi něco v podstatě nedařilo tak, jak by třeba mělo, ale to jsou takový přirozený věci. Já samozřejmě kocman jsem pořád, ať hraju kdekoliv, s kýmkoliv, tak pořád jsem kocman a pořád tam vnáším nějaký kus sebe sama. Proto vlastně ty lidi se mnou chtějí spolupracovat, že to asi chtějí tu svoji činnost nějak doplnit o kus toho kocmana, ale takhle jsem o tom nepřemýšlel. Víš co,
0: ale rozumíš mi, co tím říkám. Jako, že kdyby si třeba na 100% prostě nechtěl, aby tvoje jméno bylo spojeno s kýmkoliv jiným, jel si prostě na svůj písek.
1: Ano, rozumím ti a vlastně to tak bylo. Já od malinka, co hraju, od těch 9 let, co jsem na polích, když jsme hrávali i s tím mým tatínkem, tak vždycky jsme měli svoji doprovodnou kapelu. Mm-hmm. Což v podstatě funguje, dejme tomu, od těch 10-11 mých let s tím, že vlastně v 18 letech jsem dostal od Honzy Vyčítala lano ke Greenhornům, což je něco, co se neodmítá. Když tě zavolá Honza Vyčítal, že
0: odchází... se to denně hlavně.
1: Ano, že odchází Tomáš Linka od Greenhornu a Vyčítal tě zavolá, že chce, jestli bys nastoupil na jeho místo ke kapele, kterou jsi poslouchal od kolíbky dětské, tak to se určitě neřekne ne. No ale to šlo paralelně s tím, že jsem samozřejmě, jednak jsme měli tenkrát smlouvu u stejného vydavatele, já svoji solovou jako interpret a i s Greenhornama jsme měli smlouvu u stejného vydavatele. Takže ono to šlo paralelně dohromady. No a pak, je to jak v restauraci. Přijdeš do restaurace a vidíš ten pestrý jídelníček a v podstatě máš na všechno chuť. Jo. A ono uvědom si, kdybys třeba celý týden nebo 14 dní nebo měsíc jedl jedno jídlo každý den dokola. Taky tě to úplně nebude bavit.
0: Já tomu rozumím. Nakonec, Peťo, víš to, že mám bluesovou kapelu, rockandrollovou kapelu, folkovou kapelu, rockovou kapelu, vím to. Ale já jsem sideman a ty jsi frontman.
1: Hele, já to takhle nevnímám. Já totiž to mám velmi jednoduchý, možná to tak všichni nevnímají. Ale já především pořád celý život od malinka jsem ten nadšený muzikant, který prostě miluje muziku. Já prostě mám rád muziku a přestože prostě opravdu jsem od těch 9 let na polí odehrál jsem, dneska už to asi budu zřejmě tisíce koncertů, tak pořád to nemám tak, no, tak jedu na koncert, udělám si čárku, odehraju to.
0: To by ani nešlo asi, nebo pořád, ne to asi, ale... Tak...
1: Hele, jo, je to samozřejmě únavný, jedeš na ten koncert třeba daleko, ale pořád mě to nesmírně naplňuje jako muzikanta. Je to něco, co vlastně od malinka po čem toužím, čili to, že se mi splnil sen, tak není jenom fráze, jo. Mě se to opravdu splnilo a miluju to. Já to miluju, prostě jet na ten koncert. No a navíc, když na tom koncertě seš s lidma, který máš rád, se kterýma ti to nějak hudebně cvaká dohromady, tak je to strašná radost. Třeba nakousl si Nedvěry, tak s Honzou Nedvěrem to začalo tím, že Honza mě nabídl, jestli bych naspíval s ním duet na jeho desku, tuším, že v roce 2007 to bylo, je tak pěkné píseň. Já jsem ji pak o rok později zradil i na svoji desku. No a napřed z toho byl Honza, říkal, a já bych chtěl, aby se mnou koncert vás, říkal Honza, ale já mám svoje koncerty, oni se manažeři nějak domluví. Domlouvali se skoro 15 let, nebo já nevím, jak dlouho a šlo to, a já to beru za strašný přínos, protože každý z těch lidí, ať už je to Honza Nedvěd, Greenhorn, Vyčítal, tak jednak nám to společně lidsky nějak šlo dohromady, cvaklo a hlavně od každého z těch lidí jsem se něco hezkýho přiučil. Nemusí to být nic konkrétního, ale nasál jsem některé věci, natáhl a jsem za to vděčný. Takže je to vlastně jednoduchý strašně.
0: Být po boku mistrů nikdy neuškodí.
1: Ano, ano.
0: Je to tak. Pojďme si dát další muziku. Co vybíráš?
1: Co vyberu? No tak Tak pojďme na ten duet s tím Honzou, když jsme se o něm bavili. Proč ne? Pošlem Honzovi malej pozdrav.
0: Krásná písnička. Honzo, zdravíme.

0: Country Radio.
1: Posloucháte povídání s Petrem Kocmanem, který je jednoznačně srdcem v country a taky má country v srdci. A teď se dostáváme k tomu, ano. Jak jsem tam trošičku jako zmínil na začátku, ale budu se v tom malinko pitvat, ano. Protože country není jenom slovo, je to vlastně hudební styl, je to životní styl, pak teprve slovo, ale na co narážím? Ty jsi, když jsme tedy mluvili v tom minulém vstupu, spolupracoval s hvězdami vlastně žánrů nejrůznějších, protože zatímco Honza vyčítal dobře jednoznačně country, tak právě třeba Honza Nedvěd není úplně jednoznačně country, do toho byl Franta Nedvěd, do toho je Vondráček z Vokobere. Zkrátka a dobře, jsi tak jako do široka rozkročený. Ale ty hlavní dva momenty, v čem to bylo jiné hrát s Greenhorny a pak třeba s Honzou nebo s Frantou Nedvědem? A nebo je to naopak něčím srovnatelné? Protože jsou to úplně rozdílné světy v podstatě.
2: No, jsou to rozdílné světy, ale pořád je to hudba, že jo?
1: To ano. Já spíš mluvím o mentalitě tvých jakože šéfů v těch kapelách a taky o tom hudebním stylu. I když je to muzika, tak přece jenom jiní lidé, trošičku jiné pojetí. Není to problém pro tebe?
2: No, ono jako jiný pojetí, ano, zdánlivě svět Greenhornů a svět Nedvědů je zdánlivě odlišný, ale opravdu jenom zdánlivě, protože, jak já vždycky říkám, vždycky jde o písničku. A když je ta písnička opravdu hezká, v tu chvíli přestáváš řešit žánr. Je prostě hezká, líbí se ti. A jestli je to od Nedvědů, od toho, je to prostě hezký. Ale navíc samozřejmě tam probíhá to, že ty lidi, který jsme teď zmiňovali, tak pořád mě s těma lidma, proč my jsme se vlastně potkali? No, protože nás k sobě vzájemně něco poutá. Třeba
1: ještě
2: i
1: mimo
2: něco,
1: muziku.
2: Co, dobře, dejme tomu i mimo muziku, ale něco, co třeba nedokážeme ani pojmenovat, jestli jsou to nějaký vzájemný sympatie, nebo protože to taky moc lidí neví, nebo tuší třeba, protože Honza Nedvěd miluje bluegrass celý život i country hudbu. Fanda Nedvěd miloval moderní country hudbu. Já si vždycky vzpomínám na moment, kdy jsem poprvé k němu přišel domů před lety a viděl jsem na MPčko Hank Williams Jr. Jsem říkal, Fando, to ty posloucháš? No samozřejmě, já miluju country. A najednou zjistíš, aha, takže to jsou Nedvědi sice, ale oni milují tuhle muziku.
1: Jasně, tam ten rozdíl mezi, nebo aniž bych říkal, co je lepší, horší, nebo krásnější, protože tam, jak ty říkáš, že to muzika nelze, ale prostě jasná kamení kámen, naprosto kultovní věc, ano. Prostě ta Bruntosauří. Ano. A pak proti tomu prostě cover verze Dana Sealse, nebo dalších country star, ano. Tak, ano. Které zpívalo, já nemůžu, jak se všechny ty kapely jmenovaly, první, druhé, třetí, čtvrté, páté podání, tak tam je to tak. No, dobře, ale tak chápu, jasně, rozdílné osobnosti, ale něco tam dohromady se jakoby mačkalo, tohleto. A to byli lidi, kteří v té chvíli vlastně byli zkušenější a předávali ti. A tobě se to teď trošičku otáčí, protože vlastně hraješ v kapele dál s Vojtou Nedvědem. Pokračuje to, že jo, vlastně to tátovo kapela de facto jakoby pokračuje. To mě zajímá. Často se mě lidé třeba ptají, jestli o tom něco vím a já nedokážu odpovědět. Jak to vlastně bude dál z Nedvědy jako takovými? Myslíš si, že Vojta je ten, kdo jako nese tu pochodeň, anebo máš vůbec čas sledovat třeba i mladýho Frantu a mladýho Honzu a příbuzné?
2: Ale já se samozřejmě s Vojtou, s Fandou mladým i s Honzou mladším velmi dobře znám, léta jsme kamarádi,
1: ano.
2: Čili o sobě víme úplně všechno. A logický je, že všichni tři nesou dál tu vlajku té rodiny Nedvědů, ale samozřejmě každý trošičku jiným způsobem. Ale myslím si, že všichni to dělají skvěle a opravdu je dobře, že každý to dělá malinko jinak. Jo?
1: Ano.
2: Protože každý z nich je i malinko jinak uvržený do té muziky, dejme tomu, pardon, Vojta třeba si myslím, že tento cítí vysloveně do toho trampsko-folková. Fanda mladší, ten vždycky měl rád moderní country, když třeba chodil už i na moje koncerty, se mu to líbilo, tak říkal, no to je ta moderní country, co mám rád, no a Honza, ten mladší, ten vlastně jeho solová deska, tuším, že v roce 2000 to byl takový, dá se říct, z dnešního pohledu ryzí pop. Čili on každý do toho má malinko jiný vhled a každý do toho dává trošku něco jiného a to všechno je mi sympatický. Jo? Protože třeba s Honzou mladším, já jsem ho kdysi seznámil s muzikou Keith Urbana, což je veliká country hvězda, no a Honza z toho byl tenkrát úplně paf. Já mu věnoval DVDčko z nějakého koncertu a on říkal, no jestliže country, tak takhle, to se mi líbí. A
1: jasně.
2: Tenkrát tuším, že už jako implementoval tuhle náladu do nějakých svých písniček. Jo? Takže každý to dělá trošku jinak a myslím si, že to je hlavně pro mě. I kdybych se o toho oprostil, měl nějaký nadhled, tak si myslím, že je to opravdu hezký, že všichni tři pokračují jistým způsobem v tom odkazu.
1: Samozřejmě, každý trošku jinak.
2: Byť každý trošku jinak a je logický, že každý z nich bude hrát ty písničky těch tátů svej, že jo?
1: Jasně, no,
2: ale je to dobře, protože ty písničky to chceme, máme je rádi a chceme, aby žili dál, že jo. Navíc třeba teďka Honza Nedvěd bude mít, tuším, že 25. listopadu Lucernu dělá, k 80. nám Honzy Nedvěda, kam mě pozval.
1: Ano.
2: Hlavně kvůli jedné písničce, kterou jsem napsal společně s Honzou Nedvědem, starším tedy, takže mě pozval jako jednoho z hostů. Tuším, že tam bude Zdenka Tichotová s Jirkou Tichotou taky, no, takže to bude takový gala, takže tam se všichni sejdeme na pódiu a bude to hezký, těším se na to.
1: Máme se na co těšit. Tak teď jsme vám zprostředkovali takový pohled do Nedvědí rodiny, i když se to netýká vysloveně dnešního Srdcem v country s Petrem Kocmanem, ale ty k ním máš vlastně blízko jako jejich spoluhráč.
2: To už je taková rodinná vazba vlastně.
1: Chtěli jsme to osvětlit. A tím zdravíme.
2: Ano.
1: Mladýho Fandu,
2: ano.
1: Mladýho Vojtu, mladýho Honzu, starýho Honzu a i všechny dámy, které jsou přítomné. Nedvědi, mějte se a my si dáme další písničku.
2: No tak si dáme tu písničku, kterou budu hrát jako host v té Lucerně v tom listopadu, což jsme napsali s Honzou Nedvědem a ta písnička se jmenuje Tobě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: A mým dnešním hostem je Petr Kocman a já mu pokládám otázky, které aspoň doufám, třeba mu nepokládají lidé tak často, protože jinak už o tobě všechno víme, tak konec konců si muzikant, jehož jméno je v našich kruzích velmi známé, velmi populární, si navíc moderátor country rádia a jak mají moderátoři ve zvyku, co neví, to nepoví, takže už vlastně o tobě všechno víme. A tak ti pokládám otázky, které třeba jsou trošičku i jako mimo, ale teď se dostaneme k otázkám, které pokládám úplně každému, kdo sem přijde, a to je taková krátká anketa. Ano. Takže poslouchej pozorně a odpovídej, protože, jak známo, tady není žádný čas se nikam vykrucovat, tady to o tobě prozradí skutečně mnohem víc než dlouhý povídání.
2: Tak jo, to se mi líbí, jdeme na to.
1: Takže pojďme. Takže sport a nebo lenošení?
2: Sport.
1: Fotbal nebo hokej?
2: Ani jedno.
1: Slávie nebo Sparta?
2: Ani jedno.
1: Hezky. Kočka nebo pes?
2: Pes.
1: Svíčková nebo smažák?
2: Smažák.
1: Kafe hořký anebo sladký?
2: Hořký.
1: Na okolo se tě ptát nebudu.
2: Ne.
1: Kino nebo divadlo?
2: Divadlo.
1: Knížka nebo film?
2: Knížka.
1: A když dovolená, moře anebo hory?
2: Hory.
1: Výborně, říká Petr Kocman, krátké povídání a to chce potrhnout písničkou.

0: v tom. Petr Kocman, jeho písničky, jeho povídání a také jeho zpověď v anketě, ke které se musím vrátit, protože tam máme takový malý renonc. Jako, ne, že by to byl renonc, ale mě to zajímá. Na otázku sport nebo lenošení jsi si vybral sport. Ano. A pak si nechtěl ani fotbal, ani hokej. Jaký sport je pro tebe?
1: No, víš, já jsem milovník tenisu, já hraju tenis, mám rád golf, ping-pong, nohejbal, ale co se týká hokeje a fotbalu, tak jsem naprosto nepolíbený. Všem se omlouvám, to není, že bych vůči tomu sportu, těm sportům měl nějakou zášť, vůbec ne, ale nikdy mě to nezasáhlo, takže se omlouvám, takže ne, Sparta, Slavie, Bohemka, no, nevím, je mi to jedno, promiňte, ale nejhorší na tom je, že mám spoustu kamarádů slávistů i Spartianů.
0: No jasně, no, to tak jako bejvá a takové to přátelské, naštěření je naopak jako přínosem, protože je to legranda. Já už jsem to několikrát říkal, vlastně se to dá přenést i do moderování, protože hodněkrát už padlo to slovo, že jsem já fanouškem Slávie. A pamatuju si, že jsem dělával dopravní zpravodajství s panem Láďou Horákem, což byl muž, který nám právě připravoval to zpravodajství, a on to věděl, že jsem slávista. On byl Sparťan. A neváhal vždycky tam nějak to do toho dopravního zpravodajství jako trošičku jako nadspat někam. Takže říkal, že jsou velmi často zácpy na ulici Milady Horákové, protože každý, kdo má mozek hlavy, chce vidět stadion Sparty na vlastní oči.
1: Ano. Víš, co je mimochodem nejhorší, kdysi, a to musí být třeba 25 let nebo víc let, hrál jsem v Plzni v domě Hrůzy u Radbůzy, slavný kulturák, který dneska už nestojí. A tenkrát se tam odehrával dokonce přímý přenos fotbalista roku. A já jsem tam byl jako jeden z pěveckých hostů, tenkrát tam byl, si vzpomínám, ještě Karel Zich a Helena Vondráčková, Dalibor, Janda, nevím kdo. A já jsem se, oni všem těm hostům, těm zpěvákům kladli ty dotazy ohledně fotbalu, já jsem se jenom modlil, aby se mě nezeptali na něco z fotbalu nebo komu fandím. No naštěstí se to nestalo, dávali úplně jiný otázky, ale přesně jsem se bál toho dotazu, jestli Sparta nebo Slávie.

0: video, že si pouští písničku River od Garta Brookse, ano. A říká, proč neposloucháš mě, proč posloucháš toho Brookse? A myslí to samozřejmě s humorem, že Garta Brookse mě. Takže spousta sportovců, fotbalistů, hokejistů jsou fanoušci country. No.
1: Jasně, tak ta rivalita, ať už sportovní, ale nebo třeba i kolegiální právě mezi kapelama, tak ano. To je to koření toho.
0: No jistě, to nás baví přece.
1: Přesně tak. Pojďme si dát další písničku, ty asi žádnou o fotbale mít nebudeš.
0: No jednu jsem natočil tenkrát toho fotbalistu roku, co se jmenovalo Rovina a bylo to o rozhočím, ale to už někde zavál čas, to nevím, tak nevím, jakou bychom si dali. O fotbale asi žádnou teda nemám, tak to nevadí. Vyberem jinou.

0: Hostem dnešního povídání je Petr Kocman, když to takový host, nehost, protože sem patří, je to můj kolega z rádia a další náš kolega Jirka Vondráček. To musím taky zmínit, vlastně to je taky zase další etapa tvého muzicírování, tvého vlastně hlavního chlebíčku, protože ta tvoje spolupráce, ať už s Luckou, s dcerou Jirky Vondráčka, anebo s Jirkou, je velmi silná. A nejde jenom o kapelu Vokobere, tedy Vondráček, Kocman, no, Berka.
1: On je to taky takový rodinný vztah vlastně.
0: Tak. Ale jde i vlastně o to, že Jirka, kterýmu my tady říkáme s oblibou popíkář, který se nám začal přehrabovat trošku ve folku.
1: Ano.
0: Ne, tak dělá obrovský kus práce pro propagaci Porty a tak dále. A ty jsi taky vlastně přímým účastníkem toho. Takže zeptám se tě teď přímo na Portu. Ty tam býváš velmi často. Ta Porta v Řevnicích je hezká. Přesto, myslíš si, že ať už Porta nebo nějaký festival jiný má naději nebo alespoň ambice být tak populárním, jakým bývala Porta kdysi dávno? Samozřejmě je jiná politická, společenská situace, ale myslíš si, že má třeba tu šanci dostat se takhle na ten piedestal?
1: No, jde o to, jestli to máš vyhraněný přímo na oblast folku a country, nebo jestli všeobecně festivaly, protože jinak tady jsou ty...
0: Myslím naše, jasně, ano, country nemluvím festival, o těch obrovských monster festivalech.
1: Já si myslím, že je tady dneska spousta festivalů,

0: který opravdu už mají jakýsi status kultovní záležitosti, ať už tím, jak dlouho trvají, ale hlavně jsou to festivaly, který, kde je ti dobře. Sám to víš jako muzikant, když na nějaký festival přijdeš a cítíš to, že tě tam prostě nějakým způsobem dobře, že se o tebe postarají, víš, že tam chodí publikum, který... Já jsem třeba takovou atmosféru zažil ve Vysokým Chvojně, na Chvojení. Já jsem, a to se nechci nikoho dotknout, ale já jsem nezažil nikde snad lepší, vnímavější publikum než tam. Tam opravdu celou dobu ten narvaný amfiteátr sedí, poslouchá, nejsou tam žádný pivní excesy, že by někdo... To jsem fakt nezažil. Čili to je třeba festival nádherný, kam se rád vracím. A myslím si, že třeba i konkrétně tenhle ten má našlápnuto k tomu, že to bude jakýsi kult.
1: I prázdniny v Telči.
0: Prázdniny v Telči samozřejmě, to je kultovní záležitost. Ale co se týká té Porty, já jsem především rád, že vlastně v tom má prsty Jirka Vondráček, který ho zmiňoval, který tu Portu navrátil do míst, kde si myslím, že má být, a nemám tím na mysli jenom jako místo vysloveně, kde se to koná, ale
2: pozici,
0: tu pozici, nehledě na to, že to Lesní divadlo v Řevnicích je opravdu nádherný a vždycky, když tam hrajou, tak říkám, tam to jak v obejváku, kdyby hrál, s tím obklopený těma stromama, lidma. Mám to tam strašně rád. Přitom je velký paradox. Já jsem nikdy na Portě nesoutěžil. Já jsem byl poprvé v životě na Portě až s Greenhornama v roce 95. Kdy jsme byli jako zlatý hřeb s Greenhornama, kdy se vzpomínalo na ty staré doby. Já jsem říkal, to já nikdy nemůžu ani říct, že jsem nebyl na Portě. Že mě tady to hnutí, jako ne, že mě míjelo, ale šel jsem trošičku tou moderní country od malinka jiným směrem, ale mám tomu velikou úctu samozřejmě. A vlastně i s tím Jirkou je ta konotace taková, že mě tehdy Věra Martinová chytře na mě přehodila porocování. Řekla, já už nechci, ale Peťa Kocman, toho vám doporučuju. Aniž by se mě zeptala. Tak já jsem tenkrát šel do Poroty v Jihlavě a tam jsme se i potkali s Jirkou. A tam vlastně tenkrát nám řekli poroci, tak když jste tak chytří, tak zahrajte. No a my jsme s Jirkou tam zahráli a takhle vlastně vzniklo o Kobere, že jsme se i s Jirkou u nich doma scházeli, pro radost jsme si hráli písničky Beatles a Eagles a vzniklo to nevinně, ne, že bychom stavili kapelu, protože já mám svoje koncerty, že jo. A řekli jsme si, no tak když budeme mít volno, tak si občas zahrajeme, no a ono to občas trvá už asi 20 let, no, takže...
1: A díky bohu za to.
0: A díky bohu za to, ano.
1: No, odpověděl jsi mi částečně, já to možná doplním a tím asi potvrdíme to, možná, že Porta nikdy nebude tak navštěvovaná, jako to byla dříve,
0: to ani nejde,
1: protože, jak jsme řekli, je úplně jiná situace. Ale co určitě tedy hovoří ve prospěch její prestiže, je to, že stále častěji se tam objevují opravdu ty největší a nejznámější jména našeho žánru a o to nám asi jde nejvíc.
0: Ano, a hlavně, což teda u té Porty shledávám, to už jenom v rychlosti řeknu, je to krásný, že na té Portě v Řevnicích často hrajou ty naši, co máme rádi, lidi, kteří nejsou vysloveně z country, ať už to je Váďa Mišík. Zažil jsem tam nádherný večer, kdy jsme vzpomínali na Zdeňka Rytíře a na jevišti jsme se sešli s Ondrou Hejmou, s Lenkou Filipovou, s Vaškem Neckářem, s Martou Kubišovou jsme tam společně jednou taky hráli a to se moc nikde jinde nepovede. Čili tohle umí Porta.
1: Bourání škatulek a tím je mi to sympatické.
0: Ano, je to tak.
1: Pojďme vybrat další písničku.
0: No, když jsme u toho Jirky Vondráčka, tak si myslím, že bychom teďka mohli zahrát píseň, kterou Jirka pro mě složil a je to jedna z takových těch opravdu hodně crazy bláznivých písniček a hraju ji vlastně i teď aktuálně na koncertech. Love Song.

0: Mým hostem byl, mohu říci, Petr Kocman, protože se budeme loučit velmi rychle. Teď já většinou pokládám otázku tvým kolegům, kteří tady sedí, kde je můžeme vidět a slyšet, ale ty jsi moderátor Country Rádia. Ty jsi to řekneš sám ve svém vysílání.
1: No, já o sobě nemluvím ve vysílání, kde by hrál.
0: Dobře, jo, ale pozvat lidi na koncert můžeš, ne?
1: Ano, to můžu, no, a samozřejmě zvu. Hele, v podstatě nejaktuálnější hraju pořád někde v Čechách, na Slovensku, ale nejaktuálnější je na podzim, tuším, že 21. listopadu budu mít v Hradci Králové narozeninový koncert k 50. nám. To po mně fanoušci chtěli, no a Praha bude taky někdy na podzim k 50. nám s hostama, takže tam všechny zvu a dozví se to samozřejmě na mý Facebook, Instagramu, na stránkách petrkocman.cz.
0: Já myslím, že i my budeme tady zvát. Normálně bych řekl děkuju, že jsi přišel a šťastnou cestu, ale vzhledem k tomu, že jsi moderátor Country Rádia, tak ti to řeknu úplně jinak. Děkuju, že jsi přišel do tohoto pořadu, ale ty jsem stejně musel, protože na rozdíl od tebe, já teď sice jdu domů, ale ty zůstáváš, tak si užij celý večer.
1: Takže já ti, Milane, chci poděkovat, že teď odejdeš, abych já mohl nastoupit za tvůj mikrofon.
0: Přesně tak. Takže to byl, je a bude Petr Kocman. Mějte se hezky, díky, Peťo, ahoj.
1: Ahoj.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Kožený hrdla vystoupí ve čtvrtek 11. června od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3. 54. Banjo Jamboree se chystá na pátek 12. a sobotu 13. června v Čáslavi v Letním kině. Jedná se o nejstarší bluegrassový festival v Evropě s americkými Price Sisters a dalšími 20 kapelami. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí tam Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí Říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný pondělní večer vám všem, milí posluchači. Vítám vás teď už tedy oficiálně ve večerním vysílání Country Rádia. S Milanem jsme se tady ve studiu vystřídali. Takže teď oficiálně vítejte v hodince Country, všechno, co se mi líbí. Samozřejmě i dnes jsem si pro vás připravil spoustu písní ze svého archivu. No a začneme jedním parádním duetem, který když jsem před lety slyšel, tak jsem byl nadšen, protože ho zpívají pánové, které oba dva mám moc rád a vlastně oni v mém jinožském věku formovali mé country cítění hudební, takže jim za to děkuji. Měl jsem také tu čest se s nimi setkat osobně a bylo to tedy setkání opravdu životní. S Marty Stuartem dokonce dvakrát, to mě dvakrát měl pán Bůh rád, takže za to jsem opravdu vděčný. A ta písnička, jak už jsem prozradil, tak jedním z nich je Marty Stuart, kdo ji zpívá, a druhý Travis Tritt. A ta písnička má krásný název, jmenuje se Double Trouble, protože pánové oba dva natočili těch duetů několik a potom první velmi úspěšným natočili tenhle ten druhý a zpívají o tom, jak to vypadá, když jsou takový dva výtečníci, že jsou to vlastně dvojí nebo dvojité trable. Tak jdeme na to. Double Trouble.

Teď jsem vybral písničku, kterou bude hrát skvělá kapela Hot Apple Pie. To je parta, která vznikla kolem chlapíka, jenž se jmenuje Brady Seals, což byl někdejší člen velmi slavné country kapely Little Texas v 90. letech. Opravdu velmi známá, velmi populární, hlavně parta, která měla vždy skvělé písně, skvělé vokály, hráli bezvadně na všechny nástroje. Bohužel pak si právě Brady Seals jako první řekl, že mu zcela jistě bude lépe na solové dráze a odešel. No, jestli mu bylo lépe, to nemohu ani nechci soudit. Myslím si, že mu to víc slušilo pohromadě z Little Texas. Byla to větší hudební síla. Záhy pak odešel ještě ten další zpěvák. Hoši sice setrvali, pak nabrali někoho další a dodnes fungují, hrají skvěle mimochodem, ale já jako milovník té staré sestavy bych si přál, aby se ještě jednoho dne sešli a zahráli v té prapůvodní sestavě, která je tak proslavila. Avšak právě Brady Seals sestavil po odchodu a vlastně až po tom, co vydal dvě solové desky, tak sestavil kapelu Hot Apple Pie. No a mimochodem v té kapele hraje na kytaru jistý Mark Matejka. Ano, Matejka psáno bez E s háčkem, což je evidentně potomek nějakých českých emigrantů, ale také člověk, který dneska už mnoho let hraje ve velmi proslulé jižanské kapele Lynyrd Skynyrd. Takže kapela Hot Apple Pie je také dneska už minulost, ono to vzniklo jako líbůstka právě těchto dvou pánů, ale zanechali po sobě spoustu písní a tohle je jedna z nich, která pojednává o... Mně se vždycky líbilo, když řeknete česky třeba křupan nebo buran, tak to zní hrubě, ale když to řeknete anglicky hillbillies, tak to zní světově. Takže tak se jmenuje ta písnička, Hillbillies. Hillbillies loving in the hill.

Teď mám pro vás jednu velmi známou píseň, ovšem v jedné velmi neznámé podobě. Je to skladba Time After Time, kterou v roce 1983 naspívala známá zpěvačka Cyndi Lauper. No, řekněme, rocková nebo popová nebo poproková diva. Tu písničku složila společně s člověkem, který se jmenuje Rob Hammond, což je zakladatel kapely Hooters, vynikající party. No a společně tuhle tu píseň napsali a stal se z ní okamžitě hit. Pochopitelně vystoupala až na úplný vrchol hitparády, dostala také cenu Grammy, tuším, že to byl 27. ročník tehdy. No, zkrátka velký úspěch nejenom tedy ve Spojeném království, ale celosvětově, samozřejmě v Americe, v Austrálii, všude. A já vám tuhletu skladbu teďka pustím v instrumentální podobě. Ale asi budete překvapení, protože tuhletu známou rockovou píseň nahrála na banjo. Skvěle letos 64-letá banjistka Alison Brown, která je samozřejmě mistr na tento nástroj, absolutní, dá se říct. Z žen tedy určitě ono jich je víc. Takový Bela Fleck v sukních, řekl bych. No a tahle ta dáma pravidelně nahrává svá alba a na jednu z nich právě natočila i tuhletu známou píseň. Tak si poslechněte, jak rocková nebo popová píseň může krásně znít na banjo.

Tak tohle byla taková malá hudební libůstka. Myslím si, že mnozí jste poznali píseň z jednoho slavného představení Osvobozeného divadla. Tuhle tu písničku tam tehdy zpívali samozřejmě pánové Voskovec a Werich. A samozřejmě také pochází z autorské dílny Jaroslava Ješka. Honza Vyčítal, který vždycky miloval Osvobozené divadlo a všechny zmíněné pány, stejně jako já, tedy my jsme to sdíleli společně, tak proto jsme se jeden rok rozhodli, že tuhle tu píseň uchopíme do svých rukou. A je pravda, že se mi tedy malinko přearanžoval vůči tomu originálu, ale Honza, ten měl z toho nelíčenou radost největší, protože té píseň, na které vyrůstal, a on si tehdy splnil takový hezký sen, ke kterému jsem mu rád pomohl. A byl jak malý kluk, si tenkrát pamatuju ve studiu, že skákal a říkal, no konečně se mi to podařilo po těch letech nahrát. Tak zdravím Honzu na obláček. Teď si dáme jednu nádhernou baladu Blakea Sheltona. Byl to jeden z jeho vůbec největších hitů a ta píseň se jmenuje Who Are You When I'm Not Looking.

0: To byl Blake Shelton a krásná píseň o tom, kým seš nebo kdo seš, když tě nevidím. Je k té písni také krásný videoklip, tak doporučuji se na něj podívat. Teď mám pro vás další takovou hudební lahůdku. Myslím si, že všichni znáte píseň Bude mi lehká zem, kterou kdysi naspíval Petr Habka společně se zpěvačkou Janou Kirchner na jednu z desek, tedy společné dílo pánů Habky a Horáčka. A já mám pro vás teď živou verzi téhle té krásné skladby. Ovšem, nebude zpívat Petr Habka, ale Jarek Nohavica. Takže velmi vzácné setkání Jarka Nohavice a Jany Kirchner, slovenské zpěvačky. A bylo to na koncertě, kdy vlastně oni dva a ještě další interpreti vzdávali hold Petru Habkovi a jeho krásným melodiím. A musím tedy říct, že tahle ta verze jako by byla pro Jarka Nohavicu a Janu Kirchner stvořena. Bude mi lehká zem.
1: Tak osobní píseň. To je tak osobní píseň Petra, tak s ním svázaná, že já se stydím i zpívat. Takže dělejte se mnou, co chcete. Jedem.

0: Děkujeme, to jste moc milí.
1: Tak, to byla píseň Bude mi lehká zem. Já jsem vás lehce mystifikoval, přeřekl jsem se, protože tu původní verzi zpívala s Petrem Hapkou Jana Kiršner. Ovšem, tohle byla vynikající zpěvačka Lenka Nová, tak se omlouvám, byl to jenom překlep takzvaně. Tak, a teď si dáme jednu nádhernou countryovku, která se jmenuje Chase You Down a bude jí zpívat Braxton Keith. To je muž, který je v tom novodobém světě country pro mě jakýmsi zjevením, protože on zpívá takovou zvláštní, jak se někdy používá slovo oldschoolovou nebo archaickou country, ale přitom jsou to vlastně takové v uvozovkách jednoduché melodie, velmi zpěvné a krásné, ale mají v sobě ten odkaz na country hudbu dávno minulou, ale je tam i kus té současnosti. Těžko se to popisuje, já to tak vnímám a mám z toho velkou radost, protože v té záplavě těch popových melodií tohle je jako pohlazení. Tak pojďte se nechat pohladit. To je Braxton Keith.

Lenka Filipová a její dcera Leny, Samotní nejsme nic, krásný duet. No, teď se na chvilku zatouláme do roku 1998, kdy skvělá country kapela Confederate Railroad vydala album Keep on Rockin'. Veliká pecka tehdy. Taková malá zvláštnost je, že ve studiu s nimi hostovali i muzikanti zvučných jmen, protože třeba v jedné písni na housle hrál slavný Charlie Daniels, nebo vokály a některé rytmické kytary nahrával také Steve Earle, veliká country rocková hvězda, jinak tam byli samozřejmě Paul Franklin na steel kytaru a další skvělí muzikanti. No a na té desce samozřejmě byla i píseň, která dala název celému albu, a sice Keep on Rockin', a ta dokonce vyšla k takovému výročí po 20 letech, kdy se pánové rozhodli, že ji vydají znovu malinko upravenou, a já mám pro vás právě tu verzi a je to velmi skočná country píseň. Jdeme na to.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Máš tu cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakotálená, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh

vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám

To byl František Segrádo a krásná píseň Rozeznávám. No, v tom pomalém rytmu zůstaneme i s tou poslední písní dnešní hodinky country, je všechno, co se mi líbí. A bude ji hrát kapela Diamond Rio, jedna z nejznámějších kapel, no minimálně 90. let, protože tehdy se jim dařilo úplně snad všude, na hitparádách, na koncertech, měli velikou oblibu, která dodnes přetrvává, mimochodem jsou samozřejmě členy slavné nashvillské Grand Ole Opry. A oni vždycky dokázali hrát nejenom takovou tu ryzí country, ale také velmi často zabrousili třeba do krajin jazzu, což se jim do jisté míry podařilo i v té skladbě, kterou jsem připravil a která se jmenuje Something Cool, což je taková příjemná, pohodová, no řekněme taková country, jazzovo-country píseň. A jsou to typičtí Diamond Trio, ty jejich sbory, mám je moc rád a je to parta, která opravdu patří v country hudbě mezi ty nejoblíbenější, a to i mezi těmi současnými country interprety, a to je co říct. Tak, ať se vám hezky poslouchá a já se na vás budu těšit pochopitelně po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: something cool.
1: Padesát let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Jsem starej Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob.

i slastný klid, i dobrodružství. Zažijete na Country Rádiu. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, no a před námi mnoho krásných písní, stejně tak krásných jako ta, která právě dozněla v podání Crystal Gayle. Crystal Gayle mimochodem sestra slavné Loretty Lynn. Obě dámy velmi nadané, krásné, šikovné, talentované, obě skládaly písně. No, to se tak někdy stane. Never Ending Song of Love se ta píseň jmenovala. No a v této hodině, abych vám jenom řekl, kdo třeba zazní, tak kapela Eagles, Lion Eyes, nebo budou také Nedvědi, písnička Jabko, také Žalman aspoň spol Waylon Jennings, no čeká nás toho hodně a také si myslím, že bude jedno povídání, které jsem si pro vás připravil už v pátek, ale pak na to nedošlo, takže se těšte. A zejména tedy všichni milovníci brněnského Hantecu. Teď už mám pro vás další písničku a přeji vám hezký večer.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

jsem se nedal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl

To byly Bratři Nedvědi a písnička Jabko, jedna z takových těch, řekl bych, stěžejních nedvědovek. Tak pojďme si připomenout některá známá jména, a sice ta jména zpěváků, zkrátka kumštířů, kteří by dneska slavili nebo slaví své narozeniny. Tak v roce 1924 se narodil skvělý herec pan Josef Bláha. Toho já jsem miloval a nejvíce mu schroupnul v jedních bakalářích. Jak udržoval poměr s milenkou, která bydlela naproti v paneláku, a on se doma pohádal s manželkou, šel se smetím v pyžamu, no a v tom rozčílení se zapomněl vrátit domů, ale respektive od té milenky šel vynést koš, s tou se pohádal a zapomněl se vrátit k milence a šel domů v tom pyžamu. No to si vzpomínám, to byla taškařice, to mě hrozně bavilo, bakalář, hezký, tak to byl pan Josef Bláha, a nebo také hrál v dalších samozřejmě filmech v Saxáně, a znáte ho jako herce, který pravda neměl nikdy hlavní role úplně, ale to, co zahrál, tak to byla naprostá pecka. Také má dneska narozeniny rozhlasová a televizní moderátorka paní Marie Redková. V roce 1962 se narodil herec Lukáš Vaculík, v roce 1987 zpěvák Ben Kristoval, toho znají samozřejmě především mladší posluchači, a asi ne country rádia, i když Ben má taky docela dobrý country písničky, několik z nich mi pouštěl a byl jsem překvapen, jak se mu country hudba líbí, takže přeju také vše dobré. V roce 1925 se narodila manželka amerického prezidenta George Bushe, Barbara Bushová. No a dneska ráno na kurtu, když jsem hrál, tak jsem si vzpomněl na narozeniny skvělé americké tenistky Lindsay Davenportové. Ta se narodila v roce 1976. Pamatuju si to přesně, protože se narodila ve stejném roce jako já, tak té taky přeju všechno nejlepší. Ale hlavně bych rád poslal pozdrav přes velkou louži k dnešním narozeninám kytaristovi, který se jmenuje Derek Trucks, což je naprosto fenomenální kytarista, který ovládá zejména hru Battleneckem. A čeští diváci ho mohli vidět dokonce dvakrát, protože jednak tady byl před mnoha lety, co by člen doprovodné kapely Erica Claptona, který byl natolik hrou Dereka Truckse očarován, že ho přizval na celé turné. A byla to teda velká jízda a Derek Trucks přilákal spoustu svých fanoušků také na koncert Erica Claptona. A mimochodem, on je vlastně potomkem jednoho ze zakladatelů legendární jižanské kapely Allman Brothers Band. Takže Derek Trucks musí hrát tuhletu muziku, kterou, no, můžeme to nazývat country, soul, rock, jižanský rock, zkrátka Americana, to je ten správný výraz. A Derek Trucks má již mnoho let kapelu se svojí manželkou Susan Tedesky, a říkají se Tedesky Truck Band, no a mimochodem byli taky v Čechách, tuším, že hráli ve Fóru Karlín, a bylo to senzační, já je miluju dlouhá léta a myslím si, že každý countryman by měl povinně na koncert Dereka Truckse vyrazit. Tak pojďme si k těm jeho dnešním narozeninám pustit krásnou písničku, která se jmenuje Midnight in Harlem.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

To bylo Waylon Jennings a Willie Nelson, Good Hearted Woman. Tahle ta písnička vznikla takovým zvláštním způsobem. Jednoho dne, když byli oba pánové na společném turné po Americe, byli právě v Texasu, tak po koncertě Waylon Jennings ležel na svém hotelovém pokoji, díval se na televizi a zrovna tam byl rozhovor s Tinou a Ikem Turnerovými, kteří v té době spolu ještě hráli, to bylo dávno předtím, než Tina Turner stoupila na svoji solovou dráhu. A ten rozhovor se mu tak zalíbil, protože ten novinář tam tehdy v tom rozhovoru použil i ten výraz Good Hearted Woman. A Waylonovi se to tak líbilo, že okamžitě vyskočil z pokoje a šel do vedlejšího, kde Willie Nelson hrál poker s dalšími členy kapely a říká, Willie, napadla na mě písnička, mám skvělý nápad, tak jsem to říkal, dobrý, tak já dohraju party pokeru, přijdu za tebou a uděláme to. No a jak řekl, tak se stalo, dohrál poker, přišel na pokoj za Waylonem a opravdu během asi hodiny napsali písničku o ženě, která má srdce na správném místě, Good Hearted Woman. Tedy tak, jak zpíval Michal Tučný, báječná ženská, samozřejmě s českým textem Zdeňka Rytíře. Dneska, tedy 8. června, je také jedno výročí, které je spojeno s Brnem. Ta další si řekneme v

0: Fantecu, tedy té brněnské hantýrky, která je velmi specifická, tou se mluví pouze v Brně, to nemá se zbytkem Moravy ani nic společného, protože je to řeč, která vznikla z němčiny, kde Brno bylo německé, tak v spojení těch českých a německých slov vznikl brněnský hantec. A já jsem vybral takový sestřih jednoho vystoupení, když byl Franta Kocourek v manéži Bolka Polívky, ale pak jsem také přidal nádherné setkání, jestli si vzpomínáte na sešlost Luďka Nekudy, což bývalo v 80. letech v televizi podle mě jeden z nejpopulárnějších pořadů, kde byl Jiří Cízler a vystřídala se tam spousta různých herců, zpěváků, mimo jiné i zmiňovaný Michal Tučný, Stučňáky. Tak pojďme si na Frantu Kocourka zaspomínat. Poslechněte si, jak to zní od echt Brňáka, ten brněnský hantec, a Franta Kocourek vám taky povypráví, jak to bylo s bitvou na Bílé hoře. Tak jdeme na to.
1: Subetálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky pro kysnu.
2: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Franta.
1: Kdo mám špicový hi-fi na sícnách?
2: Vidím na židlích krásné dívky. Špicový hajfy.
1: Krásný. A láčový kalosci, co přištrychali, no, hodí čučku.
2: Já nevím, co je láčový kalousek, ale.
1: No, betálný kořen.
2: Láčový kalousek je betálný kořen. Česky je to skvělý chlapík.
1: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
2: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat, hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, ještě ruka.
3: Já jsem právě Frantu poprosil, jestli by mohl přinést něco z dějepisu, já přiloženého do hantecu.
1: Takový nekonvenční zpracování klasiky, vlastně je to bitva na Bílé hoře, neboli Mlata na Bílendě.
3: Jo, Mlata je bitva Bílenda, no Bílenda, no jasně, Bílá hora, no.
1: V Česku to bylo po sfajerování Žanka Husovýho Livingston.
3: Jo, jako Livingston, jako na levačku,
1: na levačku.
3: Jo.
1: Snobáři v Práglu byli křiví a klika od polipšovaný hokli žoldákům, ať probíhají ho s nima, že jim šupnou rováči jako cory.
3: Tak víte z toho někdo něco?
1: No, lováči...
3: No počkej, snobáli v Práglu jako snobové, to už byli...
1: To je jako šlechta, že to je?
3: Šlechta, pražská šlechta. Snobáli v Práglu, pražská, no. Byli křivý a klika, odpolepšený, to chápu.
1: A farinová zatáčka třeba. A začalo být dusno. Jezuiti dostali kopny z Česka, všechny lovy a kirchy jim vyčorovali.
3: Všechny lovy, prachy
1: a kostely jim vyčorovali kasa mačmaná domy. Ale King Ferda II. Na to hodil čučku a hokl, že za to někomu rozhodíš sandál.
3: King Ferda II. Jasný.
1: No, na to hodil čučku.
3: Čučku podíval se na
1: to. Za rakovinou nemá nic společného, podíval se na to. A že někomu rozhodí sandál za to.
3: Sandál.
1: To znamená, zas mu dá do té hřepy do ringly a zkrátka. No,
3: jo.
1: Do zášáku, no. A tak z obou stran do sebe vlítli zapoledna na Bílendě u Práglu.
3: Prágl je Praha, jo?
1: Ze startu vypadala Mlata na plichtu, ale flignář Ruda hodil těžký tunely.
3: Co to je hodil těžký tunely?
1: Ušil na ně boudu, no?
3: Jo, oni ješili boudu a rovnou tunel, jo?
1: Vlít na českou sajtnu na Levinfliglu, o které gomal, že je to samý Batlis a že nejsou vysázení na Mlatu, ale na pařbu a válce.
4: Country Radio. Nejvíc country a české

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny.

pozorují jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

Na závěr hodiny mám už jenom jednu jedinou píseň, a když dovolíte, bude s věnováním. Je to píseň, která se tak trošku týká i vás, posluchačů, protože jsem dostala krásný vzkaz od posluchačky Marcelky ze Severní Moravy, která píše, že by moc ráda něco od Kennyho Rogersa a Dolly Parton a že to bude zvěnování pro všechny dobré lidi. Takže pro vás všechny, milí posluchači. Posílám tedy pro Marcelku speciálně Kennyho Rogersa a Dolly Parton, ale i pro vás, a bude to písnička, která není žádný z těch jejich obrovských hitů jako Islands in the Stream, ale je to píseň You Can Make All Friends, tedy staré přátelé si nemůžete jenom tak vymyslet, jenom tak získat. S těmi si musíte prostě něco odžít, abyste byli staří, dobří přátelé. Což je vlastně takové krásné setkání po dlouhých letech právě Kennyho Rogersa a Dolly Parton, když po těch velkých úspěších, které společně sdíleli, šli do studia a natočili takovou vzpomínku na ta léta. Tak pro Marcelku, pro vás dobré lidi a těším se na vás po 22. hodině.

0: Je 22 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Tenhle splín, co tě sráží do kolen jako klín, který v půli láme kmen, není bůh, jenom vzduch chybný všem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí,

byl. Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

ani moli z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Tak to byl Johnny Cash a velmi slavná píseň Cats in a Cradle, kterou udělala spousta zpěváků. Znám krásnou verzi třeba Rocky Oskeks, ale dokonce také verzi od kapely Bon Jovi. A je trošičku říznější. Je 22 hodin 12 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině a hned v tom dalším vstupu si připomeneme narozeniny jedné skvělé zpěvačky a mám k tomu výročí připraveny dvě její písně. Jedna bude před povídáním a druhá po. Takže teď se vám hodně napověděl, kdo by to mohlo být. Jsou to obě dvě známé písně, takže určitě poznáte. No a také mám pro vás v této hodině takovou malou pozvánku na Portu, která nás čeká už za krátkou dobu, protože vlastně už je dneska 8. června, tak Porta je tady za chvíli. Takže pokud milujete Portu, krásnou muziku, krásné prostředí, tak vás už to čeká za chvíli, budete balit batůšky a vyrazíte směr Řevnice, nádherné lesní divadlo, kde je pro vás připravena spousta muziky. No, ale chtěl jsem také říct to, že dneska, tedy 8. června, je Světový den oceánů, takže, no, nemůžu přát oceánům k svátku, prostě tak jsem vám to chtěl říct, ale za to však jsem přemýšlel, kterou píseň dát tomuto výročí a napadla mě jediná, a sice Oceán slz mého kamaráda Alana Mikuška, který tuto písničku složil někdy na začátku 90. let a tehdy se mi dokonce svěřil, že i složil po několikerém poslechu CDčka tehdy velmi populárního Dwight Yoakama. A řekl mi to vlastně svými slovy, řekl, víš, tak dlouho jsem počúval Dwighta, až zo mě vypadlo toto. Tak si to pojďte poslechnout, co vypadlo z Alana Mikuška, je to krásná píseň.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

Ano, ano, tak tohle je velmi slavná píseň It's a Heartache, znáte ji samozřejmě i v češtině jako Jen se hádej. A tahle ta písnička mimochodem je jedna z těch nejpopulárnějších vůbec. Byla dokonce časopisem Rolling Stone vyhlášená jako, tuším, že nějaká 323 z 500 největších rockových písní v historii. Tohle byla její novější verze, nebyla to ta původní, ale verze, která vznikla, tuším, že o nějakých, no, skoro 30 let později. No a tou dámou, která jí zpívala a která dnes slaví narozeniny, je Bonnie Tyler. Narodila se ve Spojeném království a dneska slaví u dámy, se to nehodí říkat, ale ona teda mimochodem vypadá skvěle, když jsem viděl teďka fotky z poslední doby, tak opravdu jí to sekne, ale věk tedy nebudu prozrazovat. Ona se narodila vlastně jako Gaynor Sullivan Hopkins, takže Bonnie Tyler je její umělecké jméno a pochází, jak jsem říkal, ze Spojeného království, ale ona je Velšanka. Na to pozor, oni jsou na to velmi hákliví. No a ona vlastně byla vždycky snadno rozpoznatelná díky tomu svému charakteristickému chraplavému hlasu, který já osobně tedy mám rád, proto mám třeba rád Bonnie Raitt a další zpěvačky, třeba Beth, které dokáží zaprat a někdy je to teda hodně velká motorová pila, ale je to skvělý. No, ona vlastně tu profesionální hudební kariéru začala už v polovině 70. let, tehdy podepsala smlouvu se slavným vydavatelstvím RCA Records. No a hned ten první single Lost in France v britské hitparádě umístil v první desítce, tuším, že to bylo nějaké 8. nebo 9. místo, takže velký úspěch. No a v roce 1977 vydala první solové album s názvem The World Starts Tonight. No a v současnosti má na kontě nějakých, tuším, že 18 studiových desek. Ale spolupracovala také s mnoha dalšími muzikanty. Dokonce jsem jednou viděl takový unikátní záznam z Nashvillu, kdy zpívala s jednou country kapelou, ale ona je známá také například díky spolupráci s Mikem Oldfieldem, se kterým natočila v roce 1987 píseň s názvem Islands. Velmi slavná. No a také v roce 2013 reprezentovala Spojené království v Eurovision Song Contest. No a ve finále, které se konalo v květnu roku 2013, soutěžila s písní Believe in Me. No a nebylo to teda vítězství a tuším, že skončila s 23 body tehdy na 19. místě asi ze 26 soutěžících. Ale důležité je, že prostě jsou tady písně, které od ní rádi posloucháme. Tu jednu už jsem hrál, It's a Heartache, obrovský hit. A teď mám tu druhou, kterou já mám ještě trošku radši. Je to píseň vlastně z té doby, jako je It's a Heartache, nebo respektive je to podobně, a je to Turnaround, Total Eclipse of the Heart. Krásná balada, ale to už je ta původní verze. Takže zpívá dnešní oslavinkyně Bonnie Tyler.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

To byla kapela Rangers, písnička Vysočina. A propos Rangers, kapela, která se zúčastnila úplně prvního ročníku legendárního festivalu Porta, tehdy v Ústí nad Labem. No a

podcastu se právě týká těch 14 večerů na Country Rádiu, protože probíhá takzvaná SMS sportovní soutěž, protože každá z těch písniček jednoho z finalistů, kteří postoupili z oblastních kol do finále Porty, které vypukne tedy v Řevnicích v Lesním divadle 26. června, tak každá z těch písní má přidělenou SMS ve tvaru folk, mezera a teď patřičné číslo 1 až 14 a SMS se posílá na číslo 911 03. Cena té SMSky je 3 koruny, no a posílat můžete jen na jednu písničku jednou. No a nebo samozřejmě můžete ze stejného čísla posílat i další písnici, která se vám líbí, to už je na vašem uvážení. Celá tahle ta SMS Porty soutěž končí 23. června, kdy bude uzavřena, a to v noci, respektive v pravou půlnoc. No a výsledek bude vyhlášen na 60. ročníku Porty v Řevnicích v neděli 28. června. No a samozřejmě písničky, které během těch 14 večerů zazní, tak najdou posluchači na webu Porty. Kdybyste hledali web, tak je to porta-festival.cz. No ale písně také zazní v páteční karavaně všechny za sebou. No a jako úplně první tedy dnes můžete poslat SMSku kapele, která má vynikající název tedy. Musím se pak někoho zeptat, kdo to vymyslel. Říkají si Jojo, Sirka a Los Losos. A písnička, kterou složili, respektive složila Pavla Jojo Ambrožová, a tam tu samozřejmě asi ten název Ambrožová, takže jo, tak ta píseň se jmenuje Dost dobrá. No a pokud se vám bude líbit, tak jí můžete posílat svůj hlas na telefonní číslo 900 11 03 ve tvaru folk mezera 1. Takže hurá na Portu, Jojo, Sirka a Los Losos, Dost dobrá.

Living Next Door to Alice a kapela Smokey, takhle v podání Karla Zicha a Lenka v říši divů. To byl rok 1981. Tak a úplně poslední píseň této hodiny, která je připravena, tak s tou se posuneme o 11 let dopředu, do roku 1992, kdy naspíval veliký countryman, veliká hvězda 90. let Colin Ray, a ta písnička se jmenuje Every Second. Přeji vám hezký poslech a také vám prozradím, že po 23. hodině budeme soutěžit, bude to soutěž telefonní. Tak si připravte telefony, číslo do studia 210 323 333 a až ta chvíle nastane, tak budete moci volat. Přeji vám hezký večer.

No, taky mám rád marmeládu a děláme si ji každý rok z naší proskví na zahradě, ovšem ty nám letos umrzly, takže marmeláda bohužel nebude. Budeme čerpat ze starých zásob. Je 23 hodin 8 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Countryády a s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci. A sliboval jsem soutěž a soutěž je skutečně tady. Soutěž bude telefonická, jak jsem říkal, takže zopakuji číslo do studia 210 323 333. A jenom uděláme to tak, budete volat až po písni, aby to bylo spravedlivé, kdo bude nejrychlejší, tak ať volá. No a já vám prozradím cenu. Ta cena je stejná jako minulý týden, je velmi exkluzivní. A je to voucher na streamovací platformu Prima Plus, který platí po dobu jednoho roku, tedy 12 měsíců. A výhoda spočívá v tom, že na té streamovací platformě Prima Plus si můžete shlédnout různé filmy, seriály a to všechno bez reklam. A dokonce některé seriály také už v předstihu, třeba o den dřív. Takže myslím si, že krásná výhra. No a já se vás budu ptát na to, kdo píseň, kterou za chvíli uslyšíte, naspíval v originále. Takže se připravte, píseň budu pouštět za malý moment, vy si vemte telefony, pomalu si je připravte, 210 323 333 a kdo se dovolá první ze správnou odpovědí, tak získává onen voucher na Prima Plus. Tak jdeme na to. Ptám se tedy, kdo v originále naspíval tuhletu píseň.

0: Tak to byl Michal Tučný a písnička Pane můj a já jsem se ptal, kdo tuhle tu píseň nahrál v originále. Jsem moc rád, že teďka ve večerní vysílání Country Rádia mohu přivítat posluchače Pepu. Slyšíme se, halo, halo.
1: No, slyšíme se, hezký večer.
0: Ještě jednou krásný dobrý večer. Tak já si myslím, že pro fanoušky country hudby to byla snadná otázka. Tak vás poprosím, abyste posluchačům řekl, kdo tuhle tu píseň nahrál v originále.
1: Christopher Stone.
0: Ano. Potleskatí za vámi.
1: Díky.
0: Je to písnička Why My Lord v originále od Chrisa Christophersona, když byl v Praze, taky hrál taky a byl to teda veliký zážitek. Tak jste skvělej, uhádl jste to, já doufám, že si užijete výhru. Je tam spousta i nějakých hudebních věcí na té platformě, takže snad si užijete. Mějte se moc hezky. Určitě. A posílám Willie Honnels na Hank's Guitar.
1: Děkuji. Dobrou noc.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

To byla krásná vzpomínka Honzy Vyčítala a Pepíka Šimka na dobu, když Gerníhorni začínali. My si teď ovšem zaspomínáme ještě na mnohdy starší dobu, protože mám pro vás slibované události z historie, které jsou spjaty právě s dnešním dnem, tedy s 8. červnem. Tak roku 1970 se odehrál ten známý únos letadla československých aerolinií, kdy skupina 8 lidí s dítětem přinutila posádku letu Karlovy Vary Praha přistát v Norimberku. Nikdo nebyl tehdy zraněn, byl to teda velký majstrštyk. No a o 2 roky později se konal také slavný únos a to si myslím, že to je stvárněno v jednom z těch případů majora Zemana. To byla tehdy skupina 10 lidí, kteří chtěli emigrovat do západního Německa, zastřelili kapitána letadla a to na trase Mariánské Lázně Praha, no a druhého pilota donutili k přistání ve Weidenu. V roce 793 Vikingové vyplenili klášter Lindisfarne na severu Anglie, což znamenalo počátek vikingských nájezdů do západní Evropy. V roce 1783 začala gigantická 8měsíční erupce islandského vulkánu Laki. Ta způsobila přímo i nepřímo, tedy skrze hlavně následný hladomor, smrt čtvrtiny obyvatel ostrova a výrazné ochlazení na celé severní polokouli. Představte si to. V roce 1924, to je něco pro horolezce, britští horolezci George Mallory a Andrew Irwin zmizeli při pokusu o prvovýstup na Mount Everest. To Mallorieho tělo bylo nalezeno v roce 1999, no a část Irvinova těla až v září roku 2024. V roce 1949 byl publikován skvělý a hlavně, řekl bych, stále velmi aktuální román 1984 anglického spisovatele George Orwella. Ano, to je ten, který napsal i skvělou Zvířecí farmu a mnoha další díla. No a roku 1989 byla v Bratislavě vykonána poslední poprava v Československu. Popraven byl vrah Štefan Svitek. Tak, tolik vzpomínky na historické události 8. června. Teď už další muzika. Alabama Jukebox in my mind, tedy Jukebox mé mysli.

No a ode mě, milí posluchači, dneska téměř vše. Budu se na vás těšit samozřejmě opět zítra od 20 hodin. V hodince country je všechno, co se mi líbí. Samozřejmě až vystřídám Kubu Jirouška s jeho tremskými tamtami. No a už teď vám mohu prozradit, že mám připraveno mnoho písní do té úvodní hodinky. S některými se zatouláme hodně, hodně do historie a některé z nich budou novější. A v každém případě budou mít jednoho společného jmenovatele a to je country, samozřejmě. Takže vám přeji klidnou noc a na tu dobrou noc bych vám řekl jednu krásnou moudrost, kterou jsem kdysi někde slyšel, ani nevím, kdo ji řekl, ale zněla takto: kdo čeká celý život na jednu kometu, tomu každou noc uniká obloha plná hvězd. A kdo se jí dočká, tomu už nikdy hvězdy nebudou stačit. Tak já vám tedy přeji každou noc nebe plné hvězd. Hezké sny a zítra naslyšenou se těší Petr Kocman.

Vítejte v sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou legendou. Tentokrát to bude skupina Blackmore's Night. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka Jordan Davis Turn This Truck Around. A je tu místo čtvrté. Stejně jako minule na něm je Riley Green Change My Mind.

Doznělo místo třetí, o dvě místa si polepšila Ella Langley, Be Her. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Místo druhé má Tucker Wetmore s písní Brunette. A pak zazní vítěz tohoto týdne, je na něm Cody Johnson s nahrávkou The Fall.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1968 byl song Sing Me Back Home v podání Mel Haggarda. Další hit měla Tammy Wynette, jmenoval se Take Me To Your World, a do třetice z roku 1968 Loretta Lynn This City.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time legenda.

Blackmore's Night je britsko-americká folkroková skupina inspirující se renesanční hudbou. Hrají kytarista Richie Blackmore a zpěvačka a textařka Candice Night. Nejslavnější sestava byla v době, kdy ve skupině působil také bubeník Malcolm Dick, klávesista Barn David, houslistka Gypsy Rose a baskytarista Earl Grey.

Skupina Blackmore's Night vznikla z romantického vztahu mezi Blackmorem a Knightovou, který byl částečně dán také jejich společným zájmem o renesanční muziku. Jejich prvním společným albem, které bylo především v Evropě velmi úspěšné, bylo album Shadow of the Moon z roku 1997. Od té doby natočili skoro dalších 20 řadových alb.

Poté, co Richie opustil skupinu Deep Purple v roce 1993 a natočil album Stranger in USL v roce 1995, na kterém Knight naspívala vedlejší vokály a napsala některé z textů, se Blackmore začal vážně zabývat představením renesanční hudby současnému publiku. V roce 1997 byla dvojice připravena uvést novou skupinu na světlo. Její jméno je spojením jejich jmen, skládá se z uvedené dvojice a v současné době proměnlivé sestavy muzikantů. Jejich debutové album Shadow of the Moon se stalo okamžitým hitem, zvláště v Evropě. Skupina Blackmore Knight získala mnoho zlatých desek, alespoň to uvádí web Ticket Art a také Wikipedie.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Na léta klukovský

poslední prázdniny bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky, jak saze černý,

Tu krutou noc vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel,

Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: My jsme lidé skromní a jenom skromnost nám nedovoluje říci, že celý pořad závisí na nás.
1: A proto já si tady sednu a do konce programu se z týhle židle nehnu. Mám totiž záruku, že dokud jsem tady, tak celý pořad bude kvalitní, takzvaně Mahlzeit, jak říkali staří Římané.
0: Kteří?
1: Kerry, ty první, co je odkojila vlčice, Salvátor a Dali.
2: Ještě, prosím tě, s těmahle dějepisnýma znalostma tady chceš sedět do konce pořadu. To
1: snad
2: já pryč,
1: mi nebudeš tvrdit, že Salvátor a Dali neříkali Mahlzeit.
2: Možná říkali, ale neodkojila je vlčice.
1: Tak já ti říkám, že odkojila, protože Salvátor a Dali si potom tak zvykli na mlíko, že se z nich stali surrealisti a jedli jenom ementál.
2: Prosím tě, vlčice odkojila dva úplně jiný bratry.
1: Kerry asi, Kerry.
2: To ti řeknu, to byl ten Romulus a Rebus. Ano, tak se jmenovali.
1: A Rebus, tak to se ti směju. Já ti něco řeknu, tvýho Romula neznám, ani jeho brášku, ale určitě to nebyl Rebus.
2: Prosím tě, byl to Rebus. To ví každý malý dítě, Romulus a Rebus, to je známý římský duo.
1: Tak já ti povím, že Rebus měl bratra Roháčka a odkojila je vlastní máma Křížovka.
2: A jejich táta byl Kvíz a když unes krásnou tajenku, tak vypukla trojská válka.
1: Ovšem Troju by nedobili, až teprve, když se Rébus v noci ukryl do koníčka, zavolal obušku z pytle ven a bylo rozhodnuto.
2: Prosím vás, neposlouchejte ho, ten je vám ochotnej vsugerovat, že Ameriku objevil Krištof Trolejbus.
1: Tak takovou hloupost může říct jedině ty, protože každý, jak tady jsme, ví, že trolejbus nebyl mořeplavec, ale vynálezce kladky.
2: A bydle ve vozovně, ano. Že jo? Prosím tě, Jirko, vrať se k tomuhle pořadu. Tady má být humor, tohle není dějepisnej program.
1: Já vím, že není, ale vždycky je dobrý pokázat znalosti. Hele, já jsem teďka určitě třeba stoupu diváků v ceně. Řekli si, Grossman na první pohled nic zvláštního a jaký má mozek.
2: Dobře, jseš výborný, ale dějepisu necháme, chlap.
1: Ano, ale víš, co navrhuju?
2: No.
1: Víš, že bychom vždycky takhle v těchto pořadech zabrousili do vědy, aby diváci viděli můj široký obzor.
2: Ano, to můžeme, ale dějepisu necháme.
1: Klidně, příště bychom si mohli popovídat o matematice. Těšte se, přátelé, seznámí vás s příhodami Pythagorovy manželky Věty.
2: To plácáš, jaká manželka?
1: No Pythagorova Věta, to je známá matematická historka.
2: Prosím tě, tak dost. Já jsem to chtěl ututlat, zahrát do auto, ale vidím, že s tebou se musí jednat tvrdě. Žádný dějepis, žádná matematika.
1: Slávku, ale my učenci máme svatou povinnost předávat své vědomosti.
2: Osobně si myslím, že k učencům máš dost daleko.
1: No. To ty jako laik nemůžeš posoudit.
2: Když už si myslíš, že musíš předávat své zkušenosti a vědomosti, tak dávej kondice.
1: No to je to, mě rodiče nechtějí svěřit žádný děti na doučování.
2: Protože jsi asi drahej učitel.
1: Pane, já doučuju zadarmo.
2: Úplně zadarmo?
1: No úplně ne, já těm dětem ještě platím, že mě poslouchají.
2: To se nedivím, ale já bych pro tebe měl řešení.
1: Jo.
2: Šeptej svý znalosti do vrby.
1: Jo. Doučovat stromy, to je pěkně pod... To radši platím dětem.
2: Ty mě nerozumíš, říká ti něco jméno Králávra.
1: Ten bych chtěl doučovat?
2: Ne, to je báseň, kdyby si ji četl, tak víš, že to, co pošeptáš do vrby, jo, tak vrba vyžvaní lidem.
1: Jo, nebudeš mi přece tvrdit, že vrba bude chodit od domu k domu a říkat lidem, že jsem jí šuškal o Pythagorově Bětě.
2: Lidi chodí za ní, když si dělají píšťaličku. Minimálně to řekne vodníkovi, až na ní bude věšet pentličky.
1: Mít jen dva žáky, to ještě vrbu a vodníka, s tím označený nejsem. Ne, musím své vědomosti říkat tady. Ku příkladu Packalův zákon.
2: Tak dobře. V tom případě já jdu pro režiséra, aby tě strestal řádně.
1: A to snad není zapotřebí.
2: A uznáváš tedy, že v tomto pořadu nemá tvé rádoby vědecké tlachání místo?
1: No, to nemůžu.
2: Jdu pro režiséra.
1: Ne, nemá tady místo, ne.
2: A uznáváš, že tady mají místo povídky, písničky?
1: Ano, je to pořad zpěvu, hudby a legrací.
2: To jsem rád, že si dostal rozum.
1: Co dostal rozum? Já se, Slávku, ještě veřejně tady divákům omluvím, že jsem zdržoval spát pořadu.
2: A to jsem ani nevěděl, jsem netušil, no můžeš.
1: No a kdyby se láskově zašel za závěs, víš, před tebou bych se styděl. Ono je to...
2: Když se budeš omlouvat, můžu, no. Prosím. Já jsem stejně nevěřil, že režisér má u tebe takový respekt.
1: Vážení pánové, já se a dámy samozřejmě, já se vám hluboce omlouvám, že jsem zdržoval tento pořad mezi náma. Když jsme tady sami, slibuju vám, že příště si řádně pošpitáme o spojeném nádobí.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: jeho. Kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou dá. Jeho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jeho. Jeho. Jeho.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.